ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jen dozněl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze touha, prachu mraky, drahý vraky.
0: Už zítra, výhradně.

0: hutná. Tady něco hoří. Tady něco hoří. Božka! Božka! Božka, že ty jsi zase něco připálila.
1: Emile, hoří nám pokoj.
0: Ježíš, tak to nekříš, ať nás nerozkecaj. Běž rychle. Hele, holka, vynes sportku, děti a zatím na to něčím stříkej. Jo, já zavolám o pomoc. No, kde pak ženská a přírodní katastrofa. Hej, cákej na to nějakou vodu, jo, nějakou tekutinu. No, zavoláme kohod. Kdo by takhle mohl mít tohleto? Zavoláme Tondu, Tondovi, Boučkovi, no jo. Cákáš za to, cákej. No. Těmuk to... A, to je Irenka. Hej, Boučková, je Tonda doma? Co, není? A kdy přijde večer? No, tak to lehneme popelem, to nic, nic, nic, nic, nic, nic, to nic. A nebo řekni mu, že hoří, jo, těbuk. Hele, kdo by to mohl... No jo, Franta Křížala, kde pak? Ten zná každýho, jenomže já neznám jeho telefonní číslo, jak bych toho ta... Hele, stříkej na to, stříkáš? Stříkej, Božka, stříkej. Já zavolám tohleto, informace, no jistě. Hele, kde pak ženský a přírodní katastrofa, to... A, halo, soudružko, prosím vás, já, prosím... Já nezavěšuju. Co, totiž nám tady hoří v jakým pořadí? Hej, nechte si to napřed vysvětlit, jo? Podívejte se. Nám tady od něčeho něco tohleto doutne. Ale já porád nezavěšuju, co vidíte porád? No, nám tady něco doutne a paní tam zatím se... Jakým Hej, stříkej! A hlavu vzhůru! Holka, nehoříme sami, jsme v pořadí. No, teď jsem měl smůl, tak možná teď budu mít šťastnou ruku. Soudružko, prosím vás, helejte, potřeboval bych číslo na vašeho účastníka. No, je to Fran... Halo, soudružko, je to Fran, tak prosím, halo. Jak to, že nejste soudružka? Halo, prosím, jo, vy jste soudruh. Je to bylo nedivný, že máte jako nějaký přiskřípu. Halo, promiňte, já jsem si chtěl vás nějak tohleto. Helejte, mě hoří kvartýr, já bych potřeboval, prosím... Co jako to, že co lehne popelem nezhníje, no to je hezký, ale který my to stejně chceme měnit, o to nejde, ale nějak tady přihořívá, víte? Helejte, soudruhu, prosím vás, potřeboval bych účastníka Františka Křížalu, jo? Praha 4, Kánovnická, prosím? Křížala, sušená švestka, Kruský, Kánovnická, ano, znamenám si, ano, pamatuju, to je jednoduchý číslo, jo. Tak no, Olga, stříkej, stříkáš tam? No. Ale zase ne, abych to všechno uhasil, když už je voláme, jo? Nech to tu hodně. Tak, no, kde pak tohleto, hned volat pořád, kde pak to... Halo? Těbu Franto, hele Franto, já mám takovouhle věc tady, jo? To, proč mluvíš s pistolkou? No, to je fanoušek. Hele, panoušku, hele, zkus pro tátu, jo, děkuji, počkám, no jo. Co to dělá, hoří to, jo? No jo, udržuj to, hele, halo. Hele, Františku, těbu Franto, hele, nemáš známý uhasič u požárníků? Ne, já nehledám žádný flek, tam jsem teď spokojený, no výborně. No jistě, že ano, hele, já bych potřeboval, to víš, volat hned požárníky, to bychom tady mohli taky lehnout popelem, povídám. Tak povídám, musíme to vzít přes nějaký známý, že jo, vím, že ty máš spoustu, ale to by potřebovalo opravdu nějaký dobrý známý, rozumíš mě? Lidi, který ty znáš, že by mohli eventuálně mít tam nějaký, říkám ti, opravdu dobrý známý. Co?
1: Prosím tě, dobrý známý.
0: A co?
1: Tady hoří.
0: Ta nevoláš hasiče. Ježíš, to tady
1: opravdu... služba? Co? Tady Praha 6, Dejvická 3.
0: Ona se zblávila. Bez protekce, hasiče, jo, to...
2: Už jsme tady, je to tady.
0: Je to tohleto možný? To vám teda gratuluju, manželka, teď položila sluchátko a vy už jste tady. No to teda, to jsem si tady nemyslel, co?
2: Normálka.
0: Jak to?
2: Dálnopis. Volal švagr od našeho náčelníka, tak jsme tady.

proč měl bych vstát a začít plít. Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme

Byl už podzim, všude kam oko pohlédlo, zlátlo javorový listí. A já se vracel sichravým ránem domů po 5 letech bojů pod vlajkou Spojených států. Po 5 letech válek, hrůzy a vraždění. Hlavou se mi honily děsivý vzpomínky a já přemýšlel o tom, jestli na to všechno budu moct jednou zapomenout. Jestli mám právo se ještě někdy smát. Najednou jsem zjistil, že stojím uprostřed vypálený indiánský vesnice a přede mnou v šatech posetejch ranami šavlí leželo malý, ještě ubrečený indiánský děvčátko. Poprvé v životě jsem měl slzy v očích. Poprvé v životě jsem se styděl za svou zem, za lidi, kteří nosili její znak a mluvili její řečí. Ne kvůli tomu děvčátku, ale brečel jsem nad tím, nad čím vším musí vlád vlajka mý země, na který lpí i tvá krev. Malý ubrečený děvčátko z kmene Čech.

0: pozdravuj dívku z Čech. Pozdravuj.
1: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
1: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili s Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

od vodu prošel jsem, aniž bych o to stál. A táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem, a kdo by vzpomínal.

se smíchem zacházíš, jak bys si ho vymyslela a byl to tvůj první objev zůstání. Střevíčky protančíš, když ke mně pospícháš, chci, abys na svět zapomněla.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme CDčko Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných Chlapský slovo.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

Takže ten smích je někdy nezvladatelný, nejen na scéně, ale i v životě. I v životě jsou takový záchvaty. Já vzpomínám, paní Hilda Filipovská, žena Františka Filipovského, přišla po válce v 45. roce, byly oslavy, že osvobození a tak, a přišla do Mánesa, do toho klubu na nábřeží. A tam se scházeli lidé, kteří se třeba neviděli celou válku. Vítali se, objímali se, slavili to. A tam přišel chlap, který se přišel před ním představit. Povídá, dovolte, vážená, abych se vám představil. Já jsem doktor Chuchvalec. Chuchvalec. A paní Hilda dostala záchvat smíchu. A je takovej, že jí dva lidi nesli do křesla, usadili, ona brečela, křeče, strašný smích, nezadržitelný smích. Tak jí vomili, ona se pak vomila ještě 10 minut, se vzpamatovávala z toho a pak šla za tím pánem se mu omluvit a říkala, prosím vás, pane doktore, já se vám jdu omluvit, není za co, milostivá, není za co. No ne, to je, musíte pochopit, já to chápu, já to naprosto chápu, nemusíte se omluvit. Ne, já vám chci vysvětlit, nemusíte nic vysvětlovat, já tomu přesně rozumím, nic se nestalo. No stalo se, to byl trapas. Ne, to nebyl trapas, milostivá paní, to bylo roztomilý, to bylo velice milý. A ona říká, ne, prosím vás, nechte mě domluvit. Já vám chci vysvětlit, čemu jsem se v té chvíli vlastně tak rozesmála. A ten doktor říká, no tak schválně čemu? A on říká, totiž, jak jste se mě představovali, taky já nevím proč, ale já vám rozuměla, že se jmenujete Chuchvalec. On se tak opravdu jmenoval. Takže to je nádherný trapas životní, který to je jako když na ulici do něčeho šlápnete a ještě to kolem sebe rozmažete, aby všichni kolem viděli, do čeho se to šlápne.

stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerné štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

sníh a zpíváme Luzína. Nikdo z nás zbytečný není, říká Josef, když ruce spíná.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Rotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou,

teroristi nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně výpravě.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

k narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Rádio.

0: Milan Drobný je bezesporu velmi známý zpěvák ve všech koutech naší milované vlasti. Ovšem být známým zpěvákem to znamená být také vystaven kritickému oku našich pracujících. Kolik budeš chtít kostek? O tom nakonec svědčí i následující dopis.
1: Ty floutku! Jestli ještě jednou zavítáš s estrádou k nám do Lipky, okres Vimper, tak už to bude skutečně naposledy. Zpíváš jak brána v posledním tažení a nechápu tudíž, jak si mohl omámit mou dceru Anešku. Úctě Jan Obrtel, brusič nožů.
0: Někteří naši pracující pochybují o inteligenci našich předních zpěváků. Milan Drobný je právě dokladem toho.
1: Jak se tito lidé mýlí?
0: Velice. A my jsme sestavili malý kvíz,
1: ve které Milan brilantně ukáže své schopnosti.
0: Ano, a odpoví všechny otázky kvízu.
1: Tak. Kvíz je velmi náročný a my bychom měli tady
2: představit také
1: porotu.
2: Ano, poroty.
1: Poroty.
0: Předsedou poroty byl zvolen pan Jiří Brabec.
1: To je pán, který má...
0: Ano, my mu udělujeme čestný doktorát.
1: Dostaňte se, doktore.
0: Pan Jiří Brabec byl vybrán, protože má z nás nejdelší školní vzdělání.
1: 22 let.
0: Některou třídu opakovali třikrát.
1: Předůvodně pamatoval. Takže tedy doktor Brabec je předsedou poroty a můžeme začít pís. Jseš připraven, Milane?
3: Vždy.
1: Otázka druhá. Které zvíře přenáší na svých bodlinkách na podzim jablíčka? Za A. krocan, za B. ježek, za C. jezevčík.
3: Ježek.
4: No ježek, ježek. Počkej, to nemůžeme.
1: Porota, porota.
4: Ptáme se poroty.
5: Milan Drobný odpověděl naprosto správně. Jablíčka nosí z pravidla na podzim na svých bodlinkách ježeček.
1: Děkuju, pane Brabeček.
4: A takhle to vypadá. To si musíme opravit. Nosit na svých bodlínkách jablíčka jezevčík?
5: Jezevčík ne, když je k tomu veden, a to nikoliv na bodlínkách, nejbrž v bubě.
1: Co kroca, ať máme jistotu. Příští kvizi.
5: Kocálek taky ne, tomu naopak, když ukážeme červené jablíčka, se dordí.
1: No jo. No,
4: tak takhle. Ale z toho vyplývá, že quiz je velmi
1: těžký.
4: Těžký a dovedně sestavený. Protože jak jste si všimli, jen jedna odpověď ze tří byla správná. Já bych tady navrhoval pochválit
1: tvůrce
4: quizu.
1: Podívej se, kdo se stavil.
0: Ano. Kvíz se stavili Grossman se Šimkem.
1: Tak, otázka druhá. Nesmíš to zdržovat, Milane, víš?
4: Jasně, jasně odpovědi.
1: Kde žije krtek? Za A v moři, za B ve vzduchu, za C v hlíně.
3: Hlíně.
1: Turku.
5: Krtek žije v půdičce.
0: Prava.
1: Další otázka. Jaké má lež nohy? Za A krátké, za B dlouhé, za C ploché.
3: Abych nechal ty krátky.
5: Kratičky.
4: Opravička.
1: Kdo chodí do baru? Za A komsomolci, za B kapitalisté, za C myslivci.
3: Já viděl kapitalisté.
6: Porod se viděl?
5: Správně, kapitalisté, i když myslivečka jsem tam taky viděl.
4: Ne, ale to nás nezachrání, protože my si opravíme.
1: Vyjmenuj tři sovětské kosmonauty.
3: Gagarin, Leonov, Titov. Nebo Titov.
1: Vyjmenuj tři americké piráty kosmu. Milan Drobný se stává speciálním vítězem tohoto kvízu. Obdržel plný počet bodů a může nám tudíž tady zaspívat.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Tohle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád.

je to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba

řece, někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku,

tak se čedy mění všechno. A já přišel na to, že umím mít rád. A pak jsme často stáli spolu

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich Siklek. Snad se chtěl modlit.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů.
0: Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho. My Trampové máme svýho Babiho Rivolu.
2: Jumbo jet, polej, odlítá právě včas.
0: A taky Settlery.
3: Píseň lesa melodii svou roztoulaným srdcím nedá spát.
0: A Brontosaury.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Jít na čundr nebo túru je nejoblíbenější aktivita Čechů, a to nehledě na věk. Věnuje se jí 49% lidí, 38% vyráží na výlet dokonce několikrát do měsíce. Lákají nás přírodní zajímavosti, historické památky a horská turistika. Dále nás zajímají technické stavby a průmyslové památky. Tak alespoň dopadl průzkum. Do obchodu na nákup potravin můžeme vyrazit bez karty nebo hotovosti. Albert a nově teď už i Lidl totiž umožňují placení z bankovního účtu na účet obchodníka. Tato platba má rozšířit možnosti zákazníků, jak nákup uhradit. Je to prý kvůli vysokým nákladům na platební terminály, které si strhávají poplatek za platbu. Prázdniny jdou do finále, ale Luboš Dvořák má pro nás ještě jeden tip na výlet.
2: Gotický hrad Kost stojí podobně jako řada hradů na skále, ne vysoko nad terénem, ale v údolí ukryt v lesích Českého ráje. Jeho založení se datuje do druhé poloviny 14. století. Nyní prochází Lobkovický palác výraznou rekonstrukcí, která by měla být hotova na jaře. Fasáda je na místech, kde byla po staletí opadána. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: O novém radaru na měření rychlosti teď Luděk Savana Urbánek.
3: Na Jihlavsku opatrně, raději sundejte nohu z plynu. Zařízení na měření rychlosti v Helenině je v tuto chvíli nainstalováno a zatím je v testovacím provozu. Ostrý provoz by měl začít na přelomu 3. a 4. čtvrtletí tohoto roku, uvedla mluvčí jihlavského magistrátu Hana Marhanová. Radar bude hlídat hlavní tah z Jihlavy směrem na Velké Meziříčí až Žďár nad Sázavou. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
1: Sport. Včera se hrál fotbal a fotbalisté Zbrojovky v 5. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Nováček soutěže má na kontě 7 bodů. V neúplné tabulce dotáhl soupeře. Hrála také Olomouc s Pardubicemi a Olomouc porazila Pardubice 3-1. V lize po třetí za sebou vyhrála. Sigma v neúplné tabulce poskočila na 3. místo. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: A dál.
1: V případě, že i vy, naši posluchači, byste měli trošku vyschlo v krku, tak si po ránu pěkně dejte čaj, kafe nebo něco dobrého, pěkně se nasnídejte a vítejte do toho dnešního pondělního dne, což je vlastně poslední prázdninový týden, jsme otevřeli s datem 24. srpna, je to tak?
0: Vladimíre, já nevím, ty děti nemáš vyloženě rád, já mám pocit, že poslední tři týdny vždycky otevíráš každý týden tím, že už se vám to blíží, milé
1: takhle,
0: děti.
1: Ne, ono je to úhel pohledu, takhle se to nemusí brát, já víceméně připravuju naše školáky na to, že ještě týden si mohou užívat, dělat ty poslední přípravy a těšit se na své kamarády.
0: Jaké přípravy? Nikdo se nepřipravuje na žádnou školu, ne. Přesně, to jenom ty maminky a tatínci mají pocit, že děti by už honem. Podívej se, co jste vůbec probírali minulý rok. Ježiš, nechte ty děti.
1: Tak
0: děti
1: dobře.
0: Si užijí ten poslední týden, ať ho mají plný hezkého počasí a zábavy se svými kamarády.
1: Tak děti ještě budit nebudeme. Vítám vás, naše stále posluchače Country Rádia i nové. Pak, když jste na nás narazili, tak jsme moc a moc rádi.
0: Jste do nás narazili.

0: Vždycky, když slyším tuhletu krásnou píseň v podání Petra Nováka a Řidičko Blízkavá, tak se vracím do těch teenagerovských let. No, teď zapomeneme na to, že se vracíme do minulosti a řekněme si, jaké počasí nás čeká dnešního, tedy toho 24. srpnového dne. Ty podrobnější informace získáte za chvíli, ale možná vás bude zajímat, jak je teď po ránu. Tak samozřejmě teploty notně klesly, to znamená, pohybují se od nějakých 7 aktuálně do 12 stupňů Celsia.
1: No, ani přes den nebudou příliš vysoko.
0: No, nebudou.
1: O tom si povíme za malý okamžik, teď se ale mrkneme na silnici, protože konkrétně na silnici 23 Střebíče do Telče, je to konkrétně za Červenou hospodu, se srazil traktor s autem. Tak pozor, je to docela vážná nehoda, tak opatrně tam projedete tam, ale už tam zasahují složky integrovaného záchranného systému, nevypadá to úplně ideálně.
0: Tak na sebe dávejte pozor, ať jste na silnicích či nikoli, teď už si dáme další muziku.
1: Tady je Kenny Rogers, tak hezké pondělí.
2: Met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: a bude.
1: Já jsem si zrovna ráno říkala, když jsem jela do rádia, jak je to skvělý, že sluníčko si vlastně každý den posouvá ten budík dopředu, že bych to chtěla taky. Jo? Vlastně jako každý den vstávat trošku později. Jo? Vem si, že dneska vychází v 6 hodin a 3 minuty a v neděli v 6 hodin a 12 minut. To máš prostě plus 9 minut spánku navíc.
2: No tak pravdu
1: já to chci taky.
2: Dobře, pravdu je, že ty jsi také takové sluníčko rozdávající pozitivní energii a takový ten optimismus.
1: Veď, já bych si to taky zasloužila takhle vstávat
2: ale...
1: pěkně.
2: Bohužel tě musím zklamat. V tvém případě to nehrozí prostě.
1: To je škoda. No, každopádně sluníčko dneska bude zapadat minutu po hodině 20.
2: No a rekordní teploty. 24. srpnu 7,9 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo naměřeno v roce 1940. 34,2 stupně Celsia pro změnu v roce 1807. Jak to vypadá po ránu na území České republiky? Já vím, kde mrzne heč, já to vím.
1: Možná budete klepat kosu, jo, protože venku jsou teploty kolem 6 stupňů Celsia, na Moravě tam je 10 až 14, ale vůbec jako největší zima, jako když si teda jako řekneme a dáme si nějaké jako srovnání, tak vůbec teďka aktuálně největší zima je teda na Jizerce.
2: A kolik tam je?
1: No vlastně ne, Jizerka minus 1,5 stupně Celsia.
2: A Horská Kvilda, pozor.
1: Kvilda minus 2,5 stupně.
2: Tak. A přesně tam jsem cílil. Škoda, že jsem se nevsadil. V každém případě ty mrazíky už v těchto oblastech jsou zcela evidentní. Konec konců, i když byla tahle ta parna, tak se tam ty teploty kolem nuly objevovaly i v celém průběhu léta.
1: No, tak se jdeme podívat na to, jak to bude vypadat dneska.
2: Mm-hmm. No, dneska to počasí bude mezi 19 až 23, na Moravě 27, v 1000 metrech nahoru 16 stupňů Celsia a převážně slunečno.
1: No a když se koukneme na úterý, tak začne přibývat oblačnosti a čeká nás mírné oteplení. Jasno až polojasno, teploty 22 až 26 na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia.
2: No a v rámci pranostik jsme u toho krácení těch dnů. Bartoloměj svatý odpoledne krátí, tak to je jedna z těch pranostik na dnešní den.
1: No a na 24. jich tu ještě víc. Foukali na Bartoloměje z Moravy. Vorej sedláče pomalý. Mm-hmm.
2: Tož já. Teď už Lucka Vondráčková. Jedou vozy prério.
1: 6 hodin 21 minut.
3: Jedou vozy prério. Vezou lidi pryč, co nejde.

0: And I've been thinking that someday I'm going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Dobré ráno a hezký den. Nymburk, Kopydlno, Budišov nad Budišovkou, Odry, Brno, Ivančice, Dolní Poustevna, Bad Schandau. Tak to jsou některé z vlakových výluk, které nás budou provázet nejenom tím dnešním dnem. Počítej také s tím, že máme komplikaci na Pražském okruhu. Je to u sjezdu na Jesenici, jede se tam jedním pruhem. Zde jedničky na letiště už se vytváří docela silná kolona. Tak hustý provoz při pondělku, co se dá dělat, přejeme i tak hezké ráno spolu s Country rádiem.
3: Radio.
1: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
4: Koukám, jak celá země vstává. Jedno směl poslední klapot kopyt.
1: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
5: A po

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Vrtulníky Viper a Venom by se do vzduchu mohly vrátit už tento týden. Jako první by se do provozu měly vrátit stroje české armády působící v Polsku. V polovině týdne pak vrtulníky na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Vláda slibuje navýšit částku na boj se suchem, tvrdí to alespoň ministr zemědělství Šebestián. Ročně stát dává na opatření proti suchu 20 miliard korun. Kolik chce dát navíc, ale Šebestián neprozradil. K senátním volbám bylo letos z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů. To je o 80 méně než při volbách před 6 lety. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska je v kalendáři Bartoloměj, možná Bart. Bart, určitě se jim říká Bartík. Tak kluci, přejeme všechno nejlepší. Jde o mužské biblické jméno aramejského původu. Další variantou jména je Bartolomej. Vzniklo z Bar Talmaj a vykládá se jako syn Talmajův nebo syn zbrázděného nebo oráč. Jo? Takže to bude asi nějaký oráčův syn, spíš bych řekla.
2: No, myslíš Přemysla Oráče.
1: No třeba. Byl plodný, tak měl spoustu Bartolomějů. Tak Bary, Bart, Bartoš, Bartík nebo také Bóďa po chodsku. Tak se jim říká. V Česku jich je necelá tisícovka.
2: No a v kalendáři máme další jméno. Těch jmén je 24 a jedná se o Nataneala. Je to křestní jméno. Jméno má hebrejský původ a znamená Bůh dal nebo Bohem daný. Další variantou může být Nathaniel a nebo také Nataniel. No a krásné zkratky, stejně jako u Bartolomějů, můžete jim říkat Natek, Natan, ne jako Natek třeba, že by ho popíchali včely, Natík, Náťa nebo Natýsek.
1: Natýsek, to je takový trošku jako menší Matýsek. Jo, protože to má přece jenom méně nožiček než M. Takže Natýskům přejeme všechno nejlepší.
2: Tolik pohled do kalendáře, teď už si dáme kapelu Bee Gees, To Love Somebody, jedna z těch krásných písní toho dnešního 24. srpnového rána.
1: No, taková pohodička, pak už Pavel Brimer, taky budeme někoho probouzet.

0: svítí hvězda Country, on v našem vysílání za minutu 6:45, tak se podíváme na dopravu, protože tam jsou nějaké komplikace a vládě ku podivu ví víc.
1: Tak já řeknu jednu jedinou, podíváme se na pražský okruh zde jedničky na Plzeň, popojíždí kolona u Jesenice, předělává se zde dopravní značení, tím pádem se jede v jednom jízdním pruhu a dost se to tady štosuje.
0: Tak počítejte také s teplotami, které jsou nižší, než jste byli možná v předchozích dnech, možná i týdnech zvyklí. Pohybují se mezi 6 až 8 stupně Celsia. Na jižní, zejména tady na jižní Moravě, tam už je kolem 14 stupňů.
1: Jarek Nohavica, písnička Těšínská, teď ve vysílání Country Rádia, to znamená ve 6:45. Po ní už někoho z vás budeme probouzet s krásným přáním.
0: Tak schválně, kluk nebo holka?
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Teď krátce před 7 hodinou raní tady máme jednu jablečnou píseň pro dnešního jubilanta. Tak ho zavoláme a uvidíme, jestli pak se dovoláme, budeme mu moci popřát.
2: Mně se tady líbí, jak v souvislosti s tím jeho věkem zatím prozrazovat nebudeme. Je to tady krásně rozpočítáno a píše se tady, že zahajuje 17. pětiletku svého života. Tak možná mnozí z vás už teď berete tušku a papíra, počítáte si, kolik by to mohlo být roku.
1: No, kdyby ty si to měl počítat, tak nevím.
3: Helena,
1: moc vás zdravíme, dobrý den. Máte tam
3: dobrý
1: někde
3: den.
1: Zdendu?
2: Tady je Country Radio.
3: Nemám. Já nejsem ani doma a určitě ještě spím.
1: Jejde, ale to je teda škoda. Ano. My jsme dostali telefon, že prý tohle je Zdenda, který má dneska své narozeniny a že ho máme probudit z Country Radio a zahrát mu pěknou píseň. A vy jste asi jeho partnerka, předpokládám.
3: Ano.
1: No, jejda, no tak my vám přece nebudeme říkat přání, že jo, pro něj, ale určitě, tak nám můžete říct třeba, jestli pro něj chystáte nějakou oslavu, nebo jestli už proběhly oslavy.
3: Ne, oslavy neproběhly, protože jsme byli na Šumavě,
2: ano.
3: Ale proběhnou zítra a vlastně až do pátku.
2: A víte, kdo tohle spunktoval, tohle probouzecí přání?
3: Vím.
2: No.
1: Byl to Vašek a Petr, že jo?
2: Pavel.
3: Ano, Vašek,
1: Papa
3: ano.
1: Z poetických večerů
3: Vašek a Pavel, ano.
1: Z restaurace. Je tak ano. Takové pěkné přání tady pro něj nechali, ale tak já myslím, že určitě se nějak domluvíme a to určitě. Přání bychom mu měli předat.
3: Dobře.
2: Tak píšou tady tyhleti dva kumpáni. Co?
1: No, já
2: že
1: myslím,
2: přeju všechno nejlepší.
1: No, přeju mu prostě všechno nejlepší a že si myslí, že je na konci života, ale to na konci cesty, ale to prý vůbec není pravda, protože je skvělý a báječný, ale tuhle informaci mu můžete předat a když tak, ať nám zavolá a my mu přečteme konkrétní tohle
2: ano,
1: znění
2: ano.
1: Toho
2: to je
1: krásného
2: jenom pro něj.
1: Vzkazu. Jo?
3: Dobře.
1: Tak určitě jo, mu věříte, to... že mu teď budeme hrát od nedvědů jablko.
3: Ano, má rád nedvědy. Mm-hmm. No?
2: Mějte
3: tak
2: se krásně.
3: Oni to určitě ví.
2: Tak jo.
3: Dobře,
2: nechejme ho ještě spinkat, zaslouží si to.
3: Jo, necháme ho spinkat.
2: Ano.
1: Tak, tak naslyšenou, děkujeme, naschledanou.
3: Naslyšenou.
1: No i takhle to někdy vyjde, no. To se
2: překvapení, že?

0: Jen ty má Sázavo, krásná romantická připomínka téhle krásné řeky v podobě nádherné, úžasné zpěvačky Jitky Vrbové. Jaká muzika nás čeká v další hodině? Opět to bude samá příjemná melodie.
1: V 7 hodin samozřejmě zprávy s Tomášem Adamcem a pak už Mirek Hofmana, Greenhorns, Divnej smích.
0: Krásné dopoledne, ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Jít na čundr nebo túru je nejoblíbenější aktivita Čechů, a to nehledě na věk. Věnuje se jí 49% lidí, 38% vyráží na výlet dokonce několikrát do měsíce. Lákají nás přírodní zajímavosti, historické památky a horská turistika. Dále nás zajímají technické stavby a průmyslové památky. Tak alespoň dopadl průzkum. Do obchodu na nákup potravin můžeme vyrazit bez karty nebo hotovosti. Albert a nově teď už i Lidl totiž umožňují placení z bankovního účtu na účet obchodníka. Tato platba má rozšířit možnosti zákazníků, jak nákup uhradit. Je to prý kvůli vysokým nákladům na platební terminály, které si strhávají poplatek za platbu. Prázdniny jdou do finále, ale Luboš Dvořák má pro nás ještě jeden tip na výlet.
2: Gotický hrad Kost stojí podobně jako řada hradů na skále, ne vysoko nad terénem, ale v údolí ukryt v lesích českého ráje. Jeho založení se datuje do druhé poloviny 14. století. Nyní prochází Lobkovický palác výraznou rekonstrukcí, která by měla být hotova na jaře. Fasáda je na místech, kde byla po staletí opadána. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: O novém radaru na měření rychlosti teď Luděk Savana Urbánek.
3: Na Jihlavsku opatrně, raději sundejte nohu z plynu. Zařízení na měření rychlosti v Helenině je v tuto chvíli nainstalováno a zatím je v testovacím provozu. Ostrý provoz by měl začít na přelomu 3. a 4. čtvrtletí tohoto roku, uvedla mluvčí jihlavského magistrátu Hana Marhanová. Radar bude hlídat hlavní tah z Jihlavy směrem na Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Včera se jela Formule 1 a úřadující mistr světa Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal druhý triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil o více než 11 sekund lídra šampionátu Itala Andrea Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Třetí dojel Antonelliho týmový kolega Brit George Russell. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká.

0: Tak nevím, jestli tento divný smích byl způsoben tím, že někdo někoho třeba šimrá nebo z dobré nálady.
1: Tohle je takový spíš jako z blázince.
0: Pavilonce, v pražských bohnicích nebo kdekoliv jinde. Tak samozřejmě záleží na medikaci. My budeme rádi, když se s námi budete smát, když budete mít dobrou náladu. A věřím, že k tomu přispěje i muzika toho dnešního 24. srpnového dne. Takhle se smát zrovna nemusíte, protože pak třeba přijdete do práce a šéf řekne, ale dneska máš ze zdravotní důvodu volno.
1: Zapomněl si vzít prášky.
0: Ano, ano.
1: Ne, naše medikace je naprosto jasná pro všechny a i když ji nepotřebujete, je to samozřejmě hudební náplň našeho vysílání a to je skvělá muzika, kterou určitě máte rádi a která přispívá, doufáme, že k vaší dobré náladě. Za chvilku se o ní budou starat i Marian, taky Rangers, takový pečovatelé v podstatě.
0: Ano, ten neopatrný křeče, když se dívám, to je další z těch pozitivně laděných písní v podání Ivana Mládka. Bude toho hodně, také se podíváme do historie, uvidíme, jestli tam to bude stejně veselé, či nikoli, nechejte se překvapit.
1: Já myslím, že bude. Já myslím, že tentokrát to hodně veselé bude. Stejně jako muzika, která vás právě teď čeká.
0: Tak ještě doplníme, že je s vámi Kačka Vláďa dnes po ránu a čas 7:07 ráno.
1: Máme taky 24. srpna, je pondělí, takže začíná další pracovní týden. V podstatě už ten poslední srpnový. Mm-hmm.

0: Rangers, vím, tak to je muzika, která nás dohřála teď v 7 hodin a 13 minut.
1: No a my víme, jak to bude u počasí nebo s počasím. Jestli nás bude hřát stejně jako ta předcházející písnička, to je sázka trošku do loterie, protože alespoň

0: po ránu se moc neohřejem. Teploty od 7 do 12, na Moravě až 14 stupňů, dnes vyšplhají na nějakých 19 až 23. Veskrze přes ten den, alespoň pro mě to bude počasí příjemné.
1: D1 175 km ve směru na Prahu, máme tam neprůjezdný levý jízdní pruh, v sobě tam jsou dva osobáky a na místo už jede hlídka policie České republiky.
0: Tak, tolik informace. Malinko naťuknuté z dopravy o počasí a teď už neopatrný křiček Ivan Mládek.
1: A Benjo Band Ivana Mládka v 7 hodin a 14 minut.

0: datech aneb významné události dnešního dne.
1: 24. srpen je, a věřte nebo ne, 236. den letošního roku. No a do konce roku nám, tím pádem pokud dobře počítám, zbývá nějakých 129 dnů. No a co se toho 24. srpna napříč historií stalo? Já to musím říct, jedna z mých nejoblíbenějších knížek vyšla, ano, v roce 1940, respektive v Lidových novinách vyšla krátká povídka, která pak byla samozřejmě zpracovaná do knihy Můj sluha Saturnin od Zdeňka Jirotky.
2: V roce 1885 se narodil Václav Špála, český akademický malíř, grafik a ilustrátor. Mezi sběrateli je jedním z nejvyhledávanějších českých umělců moderního umění.
1: V roce 1932 se narodil spisovatel, dramatik a divadelní režisér Ladislav Smoček. Za svůj život dostal celou řadu neuvěřitelných ocenění, včetně stříbrné pamětní medaile Senátu.
2: V roce 1947 a tím pádem dneska narozeniny slaví Jan Rosák. Rozhlasový a televizní hlasatel, také scénárista, je pětinásobným držitelem ceny TT v kategorii moderátor.
1: No a v roce 1952 se narodil psychiatr Karel Nešpor. Všichni určitě víte, o koho se jedná. Byl specializovaný nebo je specializovaný na léčbu návykových nemocí, je také publicistou a pedagogem.
2: V roce 2024, to znamená přesně před dvěma lety, nás opustil herec Karel Heřmánek, manžel televizní moderátorky Hany Heřmánkové a také principál divadla Bez zábradlí. Mohli jsme ho vidět ve filmech Všichni musí být v pyžamu, Z čerty nejsou žerty, Krásná pohádka nebo v televizním seriálu Sanitka.
1: Tolik pohled do historie, to byly dnešní data v datech vztahujících se k 24. srpnu. Teď už Naďa Urbánková a Kante Bidyři Obradce, tobě náležel čas.

0: Tak to byl Willie Nelson, báječný zpěvák, který navzdory svému věku stále koncertuje, ale možná právě proto ho to jako zpívání drží prostě při životě, že?
1: No tak jeho věk je opravdu úctyhodný, prostě jako 90 let a nějaké ty drobné, to je prostě neuvěřitelné.
0: Ale pořád koncertuje, víš, pořád zpívá, vlastně poslední asi 2-3 roky, vydává každý rok desku, no je prostě báječný.
1: Tak smeni a vrátě, vyskočil vlak do Zlatodolu, název písničky, když je řeč o těch vlacích, tak si určitě v dopravě řekneme nějaké ty krátkodobější nebo dlouhodobější vlakové výluky, ale teď už pojďme na muziku.
0: Vláďo, co tebe drží nad vodou?
1: Tak přítomnost tvoje se mnou tady ve studiu.
0: A mě?
1: A to, já.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 7 hodin a 27 minut je čas na dopravu. Začneme výlukami vlaků, mrkneme se taky krátce do Prahy. Litvínov, Teplice v Čechách, tak to je polodenní vlaková výluka. Mezi 8 a 16 hodinou zde nepojedou vlaky, ale autobusová doprava. Ta náhradní je platná i na trasách Nymburk, Kopydlno, Brno, Ivančice nebo Budišov nad Budišovkou Odry. No a samozřejmě by to chtělo i nějaké informace ze silnic, protože pokud vyrážíte automobilem třeba do práce, tak by se vám mohlo hodit info o tom, že na D5C zhruba na prvním až druhém kilometru ve směru na Prahu. Máme neprůjezdný levý jízdní pruh, došlo tam ke srážce dvou vozidel, je to ve směru na Prahu. No a bouralo se také přímo v Praze na Strakonické, takže tam samozřejmě to bude jako velmi komplikované, došlo tam ke střetu autobusu s dodávkou. Tak na sebe buďte opatrní, ať nedojde k další kolizi. Přejeme šťastnou cestu. Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Nedostatek krmiv kvůli suchu může na nějaký čas zlevnit hovězí maso. Chovatelé nebudou mít dost krmiv na uživení hovězího skotu a budou tedy muset zvířata porážet. Studenti, kteří chtějí bydlet v bytech, si oproti loňsku za nájem připlatí. Ceny šly oproti loňsku i o víc než 10% nahoru. Nejdražší je tradičně Praha a Brno. Tady bydlení v jednom pokoji stojí i 12 000 korun. Nabídek na bydlení je ale stále dost. Čas houbařů prý teprve přijde. Letní sezona byla sice kvůli vedrům velice slabá. Kde najít houby během následujících pár dní, se dozvíte ve zprávách. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: V minulém týdnu jsme tu měli 4 témata ranních otazníků, jedno zajímavější než druhé. No a co se týká toho, alespoň podle mě velmi zajímavého, byl takový ten vesmírný rozhled. My jsme se vás mimo jiné ptali, kdyby lidstvo dnes posílalo do vesmíru nový vzkaz, co by na něm podle vás rozhodně mělo být?
2: Tak co by tam rozhodně mělo? Co ty by si tam napsal, Vláďo?
1: Pozval bych na pivo k nám do hospody, fontáně všechny.
2: Jo, myslíš, že by třeba existovala ještě hospoda?
1: No, já nevím.
2: Jako... třeba za 50 let ty posíláš vzkaz, který si někdo přečte třeba nebo poslechne za 50, 100 let?
1: Tahle hospoda
2: nebo za 1000 let?
1: Tahle hospoda je nesmrtelná.
2: Skutečně, bude tam i za 1000 let.
1: No, tam chodí třeba jako malé děti v kočárku a rodiče, kteří tam chodí s něma, tak říkají, hele, až budeš velký, tak po mně převezmeš žezlo.
2: Tak tady budeš platit ty.
1: Ano, tak přesně, já už nebudu moc. A teď to děťátko jako se si tam tleská v tom kočárku a má ten dudlík a těší se na to.
2: A těší se na tu pěnu.
1: Ano,
2: tak,
1: ano.
2: Pojďme si přečíst nějaké vzkazy nebo nějaké příspěvky o tom, jaké vzkazy by rozhodně měly být vyslány do vesmíru.
1: Aby se nám ještě nějakou dobu vyhnuli ta velká horka. Ano, napsal nám Luk.
2: Z dálky se nám vyhněte, napsal Karel. Teď oni by říkali, a proč? A počkej, to nás láká. Půjdeme se tam podívat.
1: Jo, přesně, Šárka napsala, ahoj kamarádi, asi bych do vesmíru poslala, ani sem neleďte.
2: Jo.
1: A to může být bráno z jakéhokoliv důvodu, třeba aby, jako jo.
2: Aby nás tady nebylo víc, jako, aby nebo aby se jim tady nezalíbilo, ani abych se nebála, třeba to budou prostě dobrý parťáci. Marcela napsala, pláč právě narozeného miminka, to mě napadlo jako první, je to přece ten nejkrásnější zvuk na světě.
1: Tak, další příspěvek přišel od Evita, píše, všechny bych pozvala sem k nám, protože máme krásnou planetu a rádi bychom se pochlubili všem vesmírným bytostem tím, jak si tady krásně žijeme.
2: Takže by tam poslala si svou adresu, předpokládám tedy.
1: Jo? Ta adresa tady je pod vodovodem 454, teď nemůžu přečíst to.
2: Vodníkov.
1: Vodníkov, dobře.
2: Tady už si je tam i vynet v našem vysílání Stay by your man.
1: Ano. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka, Vláďa a my nejsme mimozemšťani.

0: Fajn Rádio i minutu před 7:45 se od nás dozvíte, kde to jak jezdí a také hlavně, jaké je teď aktuálně po venku počasí. Vláďo?
1: Já začínám dopravou, protože nám trošku vznikl problém na D5 z Prahy na Rozvadov po pojíždí kolona na sjezdu na Heřmanovu huť. Je to na 102. kilometru. Co se zde přihodilo, stojí zde v omezení nepojízdný kamion, takže se to tady začíná malinko zpomalovat. Doufejme, že počasí na dnešek bude příznivější než tahle ta
0: informace.
1: Určitě.
0: Na Kvildě -3 °C, tam nám teplota ještě klesla. Na Jizerce -1 °C, tak to jsou prostě ideální počasíčka. Možná, že jste ještě nerozsáhli závěsy a říkáte si, pro boha, co se to děje, vždyť je 24. srpna. Ale nebojte se, to jsme hovořili jenom o těch vůbec nejnižších teplotách v Česku. Jinak po venku kolem 7–8 °C, někde tady zejména na Moravě kolem 13 až 15.
1: No, ať už bydlíte na Kvildě nebo na jižní Moravě, ať už jste na dálnici nebo někde jinde, věříme, že se budete mít prýma. Konec konců tomu nám nabádá Karel Kahovec.
0: Tak hezké ráno.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak je to na vás. 5 otázek, 5 odpovědí, jako každý jiný všední den v tomto čase, tedy kolem 7:45, je ve hře Deštník Country Rádia. A pak, když uhádnete, o jaké osobnosti je řeč, tak ten deštník bude váš.
2: Tak uvidíme, jak to dneska dopadne. My začneme otázkami, budeme pokračovat odpověďmi, bude jich 5 a 5. A až budete mít tenhle ten balíček kompletní, tak možná budete vědět, o kom mluvíme.
1: Tak my se budeme ptát a odpovídáme. Podle všeho jste vše uměl, jsem se dověděl.
2: V čem vynikáte?
1: No, tak vy mi lichotíte, ale předně jsem skladatel populární a filmové hudby, herec, zpěvák, komik, klavírista a také moderátor.
2: Tak jinak, co z toho byste upřednostnil?
1: To je u nás vše umělců velmi těžké, jak vy říkáte, ale dobrá. Asi skladatel hudby.
2: A jakou hudbu konkrétně skládáte?
1: Filmovou.
2: No, můžete být teda ještě konkrétnější.
1: No, mohu tedy, jestli si na všechny ty filmy vzpomenu, tak třeba napsal jsem hudbu k filmům Adží duchové, Vrchní prchni, Lotrando a Zubejda, nebo také Z čerty nejsou žerty.
2: No a jste kromě toho podepsán i pod nějakým hudebním hitem?
1: Tak to bych se rád pochlubil, protože jsem složil hudbu k písni Holubí dům.
2: A už jsme doma. Nám už tady zvoní telefony, tak si myslím, že tady bude nějaká správná odpověď. Hned na první dobrou. Country Radio, hezké ráno. A hnedka nic. Country Radio, dobré ráno. Halo?
1: No,
2: Country Radio, dobré ráno.
3: No ano, slyším.
2: No my vás taky slyšíme. Halo, slyšíme se. Tak povídejte.
3: No já si myslím, jestli to není Zdeněk Svěrák.
1: Zdeněk Svěrák je úžasný, ale neskládá hudbu. Ten se spíš orientuje na textaci.
2: Těsně vedle. Tak nic, mějte se hezky. Hezký den, nashledanou.
3: Ahoj, nazdar.
1: Nazdar, to fakt bylo těsný, že?
2: Country Radio, hezké ráno.
4: Dobrý, zdravím, radím. Já tak si myslím, že to je Jaroslav Uhlíř.
2: No a
1: ano.
2: To jsme byli na tom správném místě, tak to je Jaroslav Uhlíř. Ano, správná odpověď.
1: No, samozřejmě u toho předcházejícího volajícího to bylo tak na 50-50, protože to je dvojice, která opravdu spolupracuje řadu let, tak texty píše Zdeněk Svěrák, muziku Jaroslav Uhlíř.
2: No tak gratulace, posíláme deštník.
4: Děkuju moc.
1: Není za co.
2: A tam je nějaká velká radost za tím volantem.
4: No víte co, já jsem to slyšel až od 4. nápovědy.
2: Jo, ale to byla ale ta nejzásadnější. Tak. To byly ty nejzásadnější. No, tak gratulujeme.
4: To a ty jste to zrovna řekli, a holubí dům, hraju to na kytaru taky, takže to znám, takže fajn.

0: Krásná procházka po Karlínském nábřeží, takhle romanticky jsme vpluli krátce před 8 hodinou raní do našeho vysílání.
1: Po 8 hodině už vás čeká Michal Tučný a dáme si jeho medicinmana, tak si zatím připravte medicinbal. Za chvilku budeme cvičit ve vysílání Country Rádia. Tak hezké ráno.
0: Těším se na to.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Jít na čundr nebo túru je nejoblíbenější aktivita Čechů, a to nehledě na věk. Věnuje se jí 49% lidí, 38% vyráží na výlet dokonce několikrát do měsíce. Lákají nás přírodní zajímavosti, historické památky a horská turistika. Dále nás zajímají technické stavby a průmyslové památky. Tak alespoň dopadl průzkum. Do obchodu na nákup potravin můžeme vyrazit bez karty nebo hotovosti. Albert a nově teď už i Lidl totiž umožňují placení z bankovního účtu na účet obchodníka. Tato platba má rozšířit možnosti zákazníků, jak nákup uhradit. Je to prý kvůli vysokým nákladům na platební terminály, které si strhávají poplatek za platbu. Prázdniny jdou do finále, ale Luboš Dvořák má pro nás ještě jeden tip na výlet.
2: Gotický hrad Kost stojí podobně jako řada hradů na skále, ne vysoko nad terénem, ale v údolí ukryt v lesích Českého ráje. Jeho založení se datuje do druhé poloviny 14. století. Nyní prochází Lobkovický palác výraznou rekonstrukcí, která by měla být hotova na jaře. Fasáda je na místech, kde byla po staletí opadána. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: O novém radaru na měření rychlosti teď Luděk Savana Urbánek.
3: Na Jihlavsku opatrně, raději sundejte nohu z plynu. Zařízení na měření rychlosti v Helenině je v tuto chvíli nainstalováno a zatím je v testovacím provozu. Ostrý provoz by měl začít na přelomu 3. a 4. čtvrtletí tohoto roku, uvedla mluvčí jihlavského magistrátu Hana Marhanová. Radar bude hlídat hlavní tah z Jihlavy směrem na Velké Meziříčí až Žďár nad Sázavou. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
1: Sport. Včera se hrál fotbal a fotbalisté Zbrojovky v 5. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Nováček soutěže má na kontě 7 bodů. V neúplné tabulce dotáhl soupeře. Hrála také Olomouc s Pardubicemi a Olomouc porazila Pardubice 3-1. V lize po třetí za sebou vyhrála. Sigma v neúplné tabulce poskočila na 3. místo. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Medicine Man.

0: a Medicine Man v našem vysílání, tak Vladě už si tady přikutálel Medicine Ball, protože Vladě neunese ani ten nejlehčí, takže si ho přikutálel. Ten nejlehčí má 1 kilogram, abych vám řekla.
1: Tak a to je rozdíl mezi Medicine Manem a Medicine Ballem. Medicine Man by měl ošetřovat a léčit lidi. Medicine Ball, ten mi způsoboval zranění při výuce na základní škole.
0: Jo, teď by ti taky způsobovala, takže teď už ho jenom kutálíš. Máš doma Medicine Ball, nebo ho máme jenom my tady?
1: Máme ho tady jenom my. No, naštěstí ho nemám doma.
0: A nechtěl bys si doma si pořídit, se prodává taková pěkná sada. Tam máš prostě ty ono se tomu říká vlastně medicínský míč, jo. To jsi věděl?
1: Ne, to jsem vůbec netušil.
0: Já taky vůbec ne. Normálně se prodává taková sada, máš normálně takovou kovovou konstrukci na to. A ten nejlehčí je samozřejmě jako nahoře, samozřejmě. A ten nejtěžší je dole, vypadá to prostě jako taková pyramida. To si myslím, že by byl docela pěkný dárek tvým 90. narozeninám, které se ublíží. Co?
1: Já vím, že samozřejmě Medicine Man a že to má souvislost s medicínou, se ani vlastně nedivím, protože když vám to spadne na nohu, tak rovnou vyhledáte nějakou medikaci.
0: No, když to zvedáte, lékaře, tak vám rupne v zádech, tak, že když zvedáte ten 9-kilový. No tak každopádně, ať už doma takovou mičudu máte,

0: Dylan ve vysílání Country Rádia je přesně 8:45 a venku teploty docela nízko. Musím říct, že očekávala bych trošku vyšší teploty ke konci léta, ale aktuálně jsou mezi 12 až 15 stupni, přičemž ta vyšší teplota, ta je na Moravě. Dneska se dočkáme maximálně 23.
1: A to už zní příjemněji. Méně příjemnější informace je z hradecké dálnice. Tady máme komplikace na D11 z Prahy do Hradce Usadské, což je na 27. kilometru, se projíždí omezením a je zde kolona, tedy alespoň se tvoří a je to díky nepojízdnému automobilu.
0: No, to jsou věci. Tak opatrně na těch silnicích, pokud nás posloucháte a máte nějakou informaci, která by se mohla hodit ostatním řidičům, kteří také poslouchají Country Radio, tak 210-323-333, Slinka sem k nám do studia.
1: Když už je řeč o silnicích, tak si dáme kapelu Hop Trop a stejnojmenný název.
0: Tak hezké ráno.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou Karla Nešpora. Já teda vždycky, když vidím slovo napsané psychiatr, tak si vždycky vzpomenu. Psychiatra!
2: Ano, přesně tak.
1: Z jednoho českého filmu, teď si ho nevybavím, ale jak to tam někdo takhle vykřikl, jestli si vzpomenete, napište nám, ať máme trošku jasno.
2: Já si vzpomenu na doktora Chocholouška, že jo, stále kouká.
1: Dobře, takže dneska máme pod lupou psychiatra, který se specializoval na léčbu návykových nemocí, také publicistu a pedagoga Karla Nešpora.
2: V roce 1976 Karel Nešpor absolvoval studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V roku 1981 vykonal atestaci z psychiatrie, v roce 1984 pak specializační atestaci pro obor léčení návykových nemocí a roku 1987 završil dlouhodobý výcvik na psychoterapii.
1: Také získal vědeckou hodnost kandidáta věd CSC a v témže roce, tedy v roce 92, absolvoval měsíční studijní pobyt v Americe.
2: Do roku 2017 vedl primariát mužského oddělení závislosti psychiatrické nemocnice Bohnice a dnes se stal emeritním primářem.
1: Jeho právě dneska, jo?
2: No, v této době se stal emeritním primářem, což znamená, že už nevykonává tuto funkci, ale má tento zasloužený titul.
1: Do roku 2006 zastával funkci vědeckého sekretáře Společnosti návykových nemocí České lékařské společnosti. Zároveň působil jako koordinátor Evropského akčního plánu o alkoholu. Přednáší pro zdravotníky v rámci jejich vzdělávání.
2: Je autorem mimo jiné několika desítek odborných a populárně naučných knih a řady odborných článků o léčení návykových nemocí, józe, relaxaci, zvládání stresu, sebeovládání, zdravých emočních metod a tak dále. Mnohé z nich jsou volně přístupné na jeho osobním webu, kam pravidelně přispívá.
1: Ve volném čase se zabývá jogou, relaxačními technikami, studiem smíchu a psaním básní. Prodělal dokonce výcvik v biharské škole jogy v Indii a přijal duchovní jméno Svarup Murty.
2: Tak to byla řeč o Svarupu Murtym alias Karlu Nešporovi v pořadu Pod lupou. Teď už Pavel Bobek.
1: Dík, že smím pár přátel mít v našem vysílání krátce před dopravou informacemi, které se vám určitě budou hodit, pokud jste za volanty.
2: Krásné ráno a hezký poslech.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Z důvodu obnovy vodovodního řadu došlo v sobotu 8. srpna k dočasnému přerušení provozu tramvají v části křižovatky Ohrada a tohleto uzavření potrvá až do 28. srpna, to znamená ještě 4 dny. Linka 5 jede přes Krejcárek a Palmovku k nádraží Vysočany a linka 31 je zrušena. Tak to byl pohled do Prahy, teď se podíváme ještě na trasu Brno-Ivančice nebo Nymburk-Kopydlno. Tady platí dlouhodobé vlakové výluky a tím pádem nejenom dneska pojedete autobusovou, tedy náhradní dopravou. Na D5 exit 50 výjezd z Prahy, tak právě tam se bouralo, dávejte si tam pozor a určitě zbrzděte víc, než byste normálně brzdili. D3 exit 131, i tam máme dopravní nehodu a komplikaci čekejte i v Třešti na Jihlavsku, v ulici Franci Kafky k ulici náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, i tam máme dopravní kolizi. Tak prosím, buďte opatrní, obezřetní, mějte oči na štopkách a kdyby něco, klidně nám zavolejte sem k nám do studia Country Rádia. Přejeme šťastnou cestu, teď zprávy počasí a pak Vaby Daněk.
2: Country Rádio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přináší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Vrtulníky Viper a Venom by se do vzduchu mohly vrátit už tento týden. Jako první by se do provozu měly vrátit stroje české armády působící v Polsku. V polovině týdne pak vrtulníky na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Vláda slibuje navýšit částku na boj se suchem. Tvrdí to alespoň ministr zemědělství Šebestián. Ročně stát dává na opatření proti suchu 20 miliard korun. Kolik chce dát navíc, ale Šebestián neprozradil. K senátním volbám bylo letos z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů. To je o 80 méně než při volbách před 6 lety. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kdo nepřekládá.

byl, ať se na huconský šípy najmou ptát. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

mě smrad, ať se na hlucem spíší, kde najmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma chud, ať se na hlucem spíší, kde najmout dát. Jo, ahoj!

0: Dnešek v kalendáři.
1: Kdo tam je dneska v tom kalendáři? Vládě, podívej se pořádně.
2: Já to vidím a silně to ve mně evokuje v Praze ulice Bartolomějská. Všichni dobře víme a známe. Ano, přesně tak. Policie, ta tam snad sídlí od nepaměti. Takže to asi s tím nemá nic společného s tím jménem.
1: Ne.
2: Tahle policejní stanice, myslíš, že jo?
1: Nevím, můžeme to zjistit. Tak Bartoloměj je každopádně kluk, který má dneska svátek. Tak všem Bartíkům, Bartu, Bartošům, Bóďům, tak se jim říká na chodsku, přejeme všechno nejlepší. Jde o mužské biblické jméno aramejského původu. A další variantou jména je Bartolomej. Obě tyto jména vznikla z Bar Talmaj, což se vykládá jako syn Talmajův, takže takový syn oráče by se to dalo říct. Jo, takže nějakého velkého pracanta, který určitě jako malý synek byl také zapojen do té práce, takže z něj je taky teďka velký oráč, jako byl jeho otec.
2: Tak.
1: V Česku jich je kolem 800, takže necelá tisícovka. Zdravíme, partici.
2: Takže by mohli de facto pracovat v zemědělství, že? Oráči?
1: No jasně.
2: No. Tak v kalendáři je další jméno, tím jménem je Natanael. Jedná se o křestní jméno hebrejského původu a znamená něco jako Bůh dal nebo Bohem daný. Další variantou může být tohoto jména Nataniel anebo také Natanael. A těch Natalů a Natánků, jak jsou tady ty zdrobněliny, Natíků, Natiů, Natísků, máme nejmno 24.
1: Tak prosím tě, Bartolomějská ulice vůbec vlastně nesouvisí jako s Bartolomějem současným, nějakým současníkem, ale víš, s čím to souvisí?
2: Ne, nechám se podat.
1: Představ si, že Bartolomějská ulice v Praze na Starém městě vznikla už ve 13. století a její dnešní název pochází z 18. století a jmenuje se podle...
2: Bartoloměje.
1: Podle barokního kostela svatého Bartoloměje.
2: No vidíš to, ano, že mě to nenapadlo, přesně, ten kostel znám, ano, ano, ten tam je v nedaleké blízkosti. Tak to byl pohled do kalendáře, teď už nás čeká Pavel Dobeš, to tedy ne.
1: No tak jo, nebo ne tedy?
2: Já si myslím, že jo, ale pak, že by se mělo jednat o nějaké negace, tak raději zůstaneme u tohoto názvu, to tedy ne. Buďme veselí, buďme v pohodě při tom dnešním 24. srpnovém dni.
1: Pavel Dobeš v našem vysílání, hezké pondělí.
3: Koukám se na svět dírou v plotě. Ve stínu mezi baráky

0: Roman Horký a kapela Kamelo tak v minulém týdnu museli zrušit koncert. Ne, že by prostě nějaká nemoc nebo něco, ale prostě počasí. Hmm. Počasí jim překazilo plány, si představ. Hmm. Takže Roman Horký ale má naplánovaný další koncert, takže se nemusíte bát, náhrada je zajištěna.
1: No a když jsi zmínila to počasí v souvislosti se zrušením koncertu, tak věřím, že dnes, pokud nějaký koncert někde bude, a my předpokládáme, že ano, že zrušeno nebude, protože...
0: Leda kvůli zimě na Kvildě.
1: No počkej, tam jsou teď nějak kolem minus 3 stupňů, ale přes den by se to snad mělo dostat do těch plusových hodnot. Konec konců dnes budeme mít teploty maximálně 23 a to pro nějaké koncertování je veskrze počasí příjemné. Asi to bude méně příjemné na silnicích, my už jsme tady zmiňovali D5 a samozřejmě Pražský okruh, je toho docela dost. Přibylo nám tam něco, Kačko?
0: Jasně, přibylo. Musím říct, že v Praze u nákladového nádraží tam máme kolizi dvou osobáků aktuálně. A kdybychom se podívali mimo ven z Prahy, tak na D5 na exitu 50, což je výjezd z Prahy, tak i tam máme dopravní kolizi. Je tam osobák někde ve svodidlech, takže dávejte pozor.
1: No tady D5 je taková začarovaná, protože předtím jsme se tady bavili o tom, že na 102. kilometru stálo v omezení nepojízdné auto, tedy konkrétně kamion, takže to už byl tvůj kilometrovník a můj taky, takže to jsou dvě taková místa, alespoň zatím věříme, že to nebude horší z D5.
0: No, jak ta silnice začíná Dčkem, tak je to bývá problém. Tak počítejte s tím. Teď už KTO a jejich zrádný banjo.
1: No a pak budeme zpívat.

0: Dospíváš to?
1: Tak říká se, co Čech, to muzikant, samozřejmě předpokládáme, co posluchač country rádia, tak je hudebníkem, nemusí být zrovna zpěvákem. Takže takové ty krásné potlachy a ty místa u toho táboráku se bez muziky neobejdou a my předpokládáme, že i tuhle tu píseň, kterou jsme pro vás dnes vybrali, u těch táboráků zaznívá, proto by to pro vás mohlo být víc než jednoduché.
2: Ale u toho táboráku se ztratí, když to prostě, víš, tam jakoby ujedeš, anebo ano. Když tam prostě zpíváš třeba jo, teď se tam chytneš a pak zase děláš taky to a pak zase chytíš, jo, ano. Červená řeka a tak tam se to ztratí, jo. Ano. Ale pozor, tady budete zpívat do ticha, respektive dospívávat písničku, jejíž úryvek za chvilku zazní.
1: Takže zavolejte nám na telefon 210 323 333 a my věříme, teď jsem chtěl říct, pokud si troufáte, ne, my věříme, že si troufáte.
2: Tak troufalí.
1: Ano, je tady písnička, která je opravdu velmi, velmi známá. Je to jednoduchá píseň s krásným jednoduchým textem a jak jsem si všiml, tak se hraje pouze na tři akordy C, G a F. Víc jich tam není, to znamená, do toho by se mohla klidně pustit i kačka.
2: A jste to zrovna umím, C, G a F.
1: No, vidíš to.
2: No, vidíš, no. Jsem si měla vzít kytáru.
1: Mohlo to být s doprovodem.
2: Mohli jste to mít s doprovodem, muselo to být do ticha. Tak jdeme na to, zkusíme. Dobré ráno.
3: No, tady David.
2: Davide, ahoj. Tak ahoj, přejeme ti hezké ráno. Už jsi s náma zpíval?
3: No, já nevím, jestli to mám položit. Tak zpíval ještě.
2: Tak zpíval nebo nespíval? Teď nám to
3: no, nespíval, to je
2: no,
3: poprvé,
2: nespíval. Jako... Ježíš, no tak to jsme to... rádi, co by si to pokládal, Davide. Teď my ti tady potřebujeme, vůbec nic nepokládej. Jo. Jenom se zhluboka nadechni, nastraš uši, protože tady je ukázka tvé výherní písně a my ti věříme, že budeš krásně pokračovat.
1: Jsme o tom přesvědčeni. Tak, připraven?
3: No, co mám dělat?
1: No jasně, právě, jdeme na to.
2: Tak zhluboka dýchej a poslouchej.

0: tak.
1: No, už to tam zaznělo. To,
2: oči. Ta. Maminka to je, ale...
0: No, no, tak otevři oči.
2: No, skončí a den je mezi náma.
1: Já bych to uznal. Ale...
0: Jako, hele, jako v tom davu u toho táboráku, tam by si se krásně ztratil teda za mě, jo? Hele, tam by to bylo úplně odpuštěno, tam by si toho nikdo ani nevšiml. My jsme si trochu všimli, musíme říct.
1: No, tady si byl takový jako kapela zpívat sám, tak takový jako trošku poodhalen.
2: Já jsem vás
0: Hele, na solo to není, jo, ale na výhru deštníku to bohatě stačilo.
1: Ano, já jsem vás varoval, to je krásná věta, samozřejmě.
0: Můžete si za to sami.
1: Můžete si za to sami. Ano, slavnosti sněženek, jak jim ten, ano.
0: Snědl ty
1: klobásky. Já jsem vás varoval.
0: No tak paráda, hele, jako ve finále jsme to dali dohromady, viď? Ty jsi se chytil, my jsme trošku nadhodili.
2: Ano, dali jsme to dohromady.
0: No vidíš, a v davu se krásně ztratíš, takže pokračuj ve zpěvu, my ti gratulujeme k výhře a tady už je celý Robert Křesťan na poutníci a originál panenka.
1: No a tady si můžeš krásně zatrénovat a zjistit, kde tesař udělal nějakou chybku.
2: Díky.
1: Jo, není zač.
0: Ahoj.
1: Odvážný byl.

0: Nám dospíval Glenn Campbell, před malou chvilinkou nám dospíval jeden z našich posluchačů, bylo to krásné, drželi jsme u palce, malinko jsme jim pomohli, ale konec konců my máme dobré srdce a pomáháme.
1: Jako pomohli jsme dost.
0: A pomáháme i ostatním posluchačům, já si myslím, že ani zítra se to bez nějaké pomoci neobejde, ale nechci malovat čerta na
1: zem. Jsi ale teda ošklivej, ale jako ty si prostě jako v podstatě řekl, že naši posluchači moc neumí zpívat.
0: Ne, já jsem neřekl, že neumí zpívat.
1: No, zaobalil si to.
0: Já jsem řekl s malou drobnou pomocí, takový jako, ne, my nemusíme pomáhat, my si prostě rádi zaspíváme. Je to asi,
1: takhle, my se vám do toho vždycky vecpeme, protože my si taky chceme zaspívat. Ano. A jinak já bych se vůbec ke slovu k tomu zpěvu nedostal.
0: No, nebyť toho. Teď už ovšem Pavel Kaiser a kapela Neto, můžeme si zaspívat v píseň Srdce v ruce mám.
1: No a po deváté, Žalmana spolu. Thank you.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Čas houbařů teprve přijde. Letní sezona byla sice kvůli vedrům velice slabá. Teď po deštích by se to ale mohlo zlepšit. Zaměřit se máme na trvalé vlhčí místa, tedy lokality na březích potoků, řek a nádrží. Tady by se houby během následujících dní mohly objevit. Humanoidní robot, kterého postavili výrobce telefonu Honor, dokázal uběhnout vzdálenost 100 metrů za pouhých 9,32 sekundy. Překonal tím světový rekord, který drží jamajský sprinter Usain Bolt. Bolt v roce 2009 na atletickém mistrovství světa v Berlíně zaběhl 100 metrů z rekordních 9,58. Teď trocha historie s Lubošem Dvořákem.
2: Chlebě na Nymbursku není jen unikátní soukromá zoologická zahrada. Archeologové objevili a popsali něco, co je také zcela mimořádné. Chebská svatyně je přibližně o 1000 let starší než britské Stonehenge. Dávní obyvatelé zde vybudovali objekt před 6,5 tisíci lety. Jde o náboženské symboly prvních zemědělců napříč Evropou. Luboš Dvořák, Nymbursko.
1: Na exkurzi do jaderné elektrárny nás pozve Savana.
3: Jaderná elektrárna Dukovany i letos zve v září na 4 termíny oblíbené noční exkurze, které nabídnou jedinečný pohled do běžně nepřístupných částí elektrárny v netradiční atmosféře po setmění. Během 4hodinové prohlídky návštěvníci zavítají do návštěvnického centra s virtuální realitou, strojovny, turbosoustrojím i ke skladu použitého jaderného paliva. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě atletika. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítingu Diamantové ligy v Polsku vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase 35.76. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů a zároveň čtvrtá žena nedávného mistrovství Evropy jako první Češka zaběhla tuto nemistrovskou distanci pod 36 sekund. Zatím nejlepší český výkon Heleny Fuchsové vylepšila o 68 setin. To je výkon z roku 1999. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak to byl flám, tak při pondělku já si myslím, že už nikdo si neužívá žádný flám a ani že není po nějaké kocovině třeba.
1: Proč by ne? Pak, když jste to nestihli do víkendu, pondělí je úžasný den k tomu,
0: vážně,
1: abyste to dohnali.
0: Já myslím, že není úplně vhodný, protože je to vlastně první pracovní den. A i když třeba už do žádné práce nechodíte, tak si myslím, že je to takový start nového týdne, takže chystáme různé plány třeba na celý týden, co budeme dělat, co budeme vařit, co budeme nakupovat, jo, kam pojedeme, co uděláme, jaký bude výlet, jaké bude počasí a tak dále. Tak si myslím, že to se dělá líp prostě s čistou hlavou.
1: No, já jsem teď mezi tím, co jste tady jako krásně zasvěceně povídala, vymyslel takový jako, myslím si, vhodný bonmot. Jak se říká, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, a já si myslím, že bychom se měli řídit hesla,

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Je čas dovolených, navzdory tomu, že nám pomalu končí srpen, tak si myslím, že ty dovolené rozhodně ještě nekončí, protože v podstatě jakoby bude končit sezóna. A to znamená, že ty dovolené a ty výjezdy někam třeba za hranice budou levnější. A tím pádem třeba někdo na to čeká, že? Myslím si, že hodně lidí na to čeká a vyrazí třeba až na podzim. I vlastně i kvůli tomu, že to počasí bude třeba i přívětivější, nebudou tak vysoké teploty.
2: Ano, to jsem právě chtěl říct, nemusí to být pouze vždycky o ceně, ale může to být i o těch příznivějších teplotách v těch teplých krajích, kdy si říkáte, pojedu se někam ochladit, anebo nepojedu ještě do většího vedra, než jsme byli letos my v létě, kolem těch 40, tak to bylo prostě příšerný, na to zvyklí. No a těch důvodů může být celá řada, nebo také z toho titulu, že si řeknete, a to znám spoustu lidí, hele, vy všichni máte dovolenou za sebou, heč, na mě teprve teď čeká a já si to do sytosti užiju a vy už musíte makat, jo? Takže těch důvodů, jak si prodloužit dovolenou, může být bezpočet.
1: No a nás by dneska zajímalo, protože když takhle vyrazíte na tu dovolenou a máte doma nějaké zvířátko, tak vlastně buď ho berete sebou, anebo co?
2: Hledáte někoho, kdo se vám o něj postará.
1: No samozřejmě. Jo, ale to zase každému ho nesvěříš.
2: No, je to pravda. Dneska mě můžete dát ta zvířátka nejenom rodinným příslušníkům nebo kamarádům, kteří jsou na ta vaše zvířátka, ať už je to jakékoliv zvíře zvyklý a kterého třeba akceptují, anebo existují takzvané zvířecí hotely nebo nejrůznější instituce, které vám to zvířátko za nějaký finanční obnos pohlídají. Ale zase znám takové, kteří by je tam vůbec třeba nedali.
1: Musím říct, že jednou to zvažuji. A ve finále jsem se rozhodla, že vlastně ne, že vlastně jako nechci. No,
2: takže... i když já si myslím, že v dnešní době tyto, dám příklad, psí hotely jsou na takové úrovni, že by se nikdo nemusel vůbec obávat. Také mám známé příklady, že byli vždycky spokojeni a teď to řeknu blbě, ten pejsek potom nechtěl k ním zpátky.
1: Vážně?
2: Ne, to jsem si vymyslela teďka.
1: Tak se těšíme na vaše příspěvky. Kam dáváte zvířátka, když jedete na dovolenou? Možná, že si je berete s sebou a je pro vás nepředstavitelné, že byste je někam dali pryč. A nebo prostě radši nikam nejedete.
2: A nebo si najít místo, kde s těmi vašimi miláčky můžete strávit dovolenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Těsně před 9:30 se podíváme na tu zacuchanou D5 a také na vlakové koleje. Brno, Ivančice, Dolní Poustevna, Bad Šandov, Vsetín, Půchov nebo Bezdružice, Pňovany. Tam se výluky týkají osobních vlaků a dneska tam teda docela určitě pojedete autobusovou dopravou. D5, 0. kilometr ve směru na Prahu, právě tam bouralo nákladní vozidlo. Mrkneme se i do České Lípy, do ulice Slovanka nebo do Liberce, do ulice Jedlové. Díváme se tam z toho důvodu, že tam máme dopravní kolizi. 2 osobáků na obou místech, to znamená 4 havarovaná vozidla. Dávejte na sebe pozor, přejeme vám šťastnou cestu s Country rádiem.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle, no to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.
4: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
5: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
4: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
5: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
4: Aha, takže probouzeného, ne?
5: No, vždy to říkám.
4: Aha.
0: Country Radio. Country Radio. Naladíte i v DAB+. Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Kam dáš takovýho koně, když jdeš na dovolenou?
2: Teď o tom právě přemýšlím, ano, tak to bylo téma pro Jaroslava Uhlíře, mám nejhoršího koně, i když je horší, méně horší, i když je dobrý, tak samozřejmě znám spoustu lidí, kteří ty koníky, ať už jsou to mini koníci, nebo poníci, nebo normální koně mají, a kam ho dát, když odjíždím na dovolenou. Možná sednout na toho koně a vyrazit na koni na dovolenou.
1: Jo, tak to je samozřejmě ideální. My máme doma teda jenom plyšovýho koně, to je jako hračka našeho pejska, tak toho má strašně rád, takže toho nemusíme vůbec jako nikam umisťovat. To je prostě, to je takové ideální zvířátko, jo. To prostě nemá žádné potřeby, to prostě si tam jenom hoví v takovém tam svém kyblíčku a čeká na to, kdy se ho někdo ujme.
2: No a proč o těch koních hovoříme? Dalo by se říci, že to je takový jako malý oslí můstek, díky té předcházející písně nám to otevřelo dveře k dnešnímu rannímu tématu, ranního otazníku, protože ty zvířátka hrají v rámci našich dovolených, ať už proběhly nebo probíhat budou, velmi podstatnou roli.
1: Určitě, my se vás totiž ptáme, kam dáváte svoje zvířátka, když jedete na dovolenou, jestli si je berete s sebou, nebo radši nikam nevyrážíte, protože stejně vás to nebaví, jako někde prostě se opalovat prostě týden a smažit se. To radši budete prostě doma a užívat si se svými zvířátky nebo výlety z domova.
2: No, jsou tady i takové příspěvky, že někdo třeba na dovolenou nejezdí vůbec, protože celý život ta zvířátka má a je v jejich společnosti a přítomnosti velice rád a takové dovolené nepotřebuje. K tomu se určitě dostaneme. Ale napsal nám třeba Petr od Berouna. Ahoj Káťo, ahoj Vláďo, já mám takový zážitek, že jsem teďka hlídal 7 dní koťátko svojí neteři. Já sám mám kočičku doma, myslel jsem si, že to nepůjde, oni se tak skamarádili, že za těch 7 dní, když si ji neteř odvážela, tak když se loučili, tak mi hrkly slzy do očí, protože ta moje jí pořád hledá.
1: Jo, to je hezký. No tak prostě vytvořili si přátelství a najednou bum, ona vůbec neví, že to nebylo na pořád.
2: No tak teď nezbývá Petrovi od Berouna, jak je tady podepsán, než vzít tu svoji kočku a vyrazit za svou neteří.
1: Přesně tak.
2: O to častěji se budou vítat.
1: Teď jsem to chtěla říct, přesně. Asi se budete častěji navštěvovat, budete si brát i kočičky sebou a to se často nestává, že k tobě na návštěvu přijde někdo s kočkou.
2: No, mám jednoho kamaráda, ten jednou přišel ke mně s kočkou a to jsem mu záviděl docela teda. 22 bylo, no.
1: No, tak jo, tak dobře, jo. Já myslela, že jich bylo 22 těch koček.
2: Taková to byla. Říkám, Pepo, jak to děláš? Říkám, to je jednoduché, řekl jsem, že jdu k tobě, tak se to chytlo.
1: Tak prosím tě, odejdi. Tak Janička píše, když máte 20 slepic, 3 indické běžce, doma 6 koček, 4 psy a papouška, tak na cestování moc času není. A tak hlavně, než by syn přečetl pokyny, co všechno má dělat, tak to už bychom byli dávno zdovolené zpět. No tak to je jasný. Když máš nějaké hospodářství, tak to prostě si pořizuješ podle mě už tehdy, když víš, že prostě už si třeba všechno viděl, nebo už nikam jezdit nechceš, a nebo to v sobě nemáš, takovéto cestování, prostě si rád doma.
2: Napsal nám Tonda, to se mi ten příspěvek velmi líbí, ten napsal, celý život jsem si přál nějaké zvířátko, nikdy jsem žádné neměl, jsem městský kluk, bydleli jsme v paneláku, teď jsem ve věku důchodovém a doslova do písmene prosím ve svém okolí všechny známé i blízké, aby mi svěřili, když jedou na dovolenou, nějakého toho svého 4nohého miláčka. Činí tak a já jsem opravdu velmi šťastný, že na důchod si užívám svých takových těch nesplněných dětských přání, že mám alespoň na nějaký čas nějaké zvířátko doma.
1: Bože, ale to je super, to je moc hezký, vlastně pořád máš doma nějaké zvířátko, ale jsou jakoby různorodá, ale akorát si nesmíš vytvořit ten jakoby velmi blízký vztah, protože pak ti bude strašně smutno.
2: Ano. Tak dáme ho jako vítězný?
1: No jasně.
2: Tak určitě,
1: jasně.
2: Ozvěte se nám, bylo to krásné, srdce rvoucí, a my jsme moc rádi, že i v důchodovém věku, nebo konečně, že se vám splnil ten sen a nějaká ta zvířátka doma můžete mít.
1: Já si myslím, že na to vyzrál náš posluchač, jako skvělý nápad.
2: Olivia Newton-John ve vysílání Country Rádia právě teď.

0: tečkou a velkým i, tak to byla písnička Inženýrská ve vysílání Country Radio.
1: Ano, neodmyslitelná písnička vztahující se k plavcům, nebo chcete-li ke kapele Rangers, a také k vysílání Country Radio. A to dnešní vysílání pokračuje i po desáté.
0: S Milanem Schmidtem ovšem a Michalem Tučným, kapelou Greenhorns a nebo Smirkem Palečkem.
1: Přejeme nerušený poslech a krásný 24. srpnový den.
0: Hezké pondělí.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Jít na čundr nebo túru je nejoblíbenější aktivita Čechů, a to nehledě na věk. Věnuje se jí 49% lidí, 38% vyráží na výlet dokonce několikrát do měsíce. Lákají nás přírodní zajímavosti, historické památky a horská turistika. Dále nás zajímají technické stavby a průmyslové památky. Tak alespoň dopadl průzkum. Do obchodu na nákup potravin můžeme vyrazit bez karty nebo hotovosti. Albert a nově teď už i Lidl totiž umožňují placení z bankovního účtu na účet obchodníka. Tato platba má rozšířit možnosti zákazníků, jak nákup uhradit. Je to prý kvůli vysokým nákladům na platební terminály, které si strhávají poplatek za platbu. Prázdniny jdou do finále, ale Luboš Dvořák má pro nás ještě jeden tip na výlet.
2: Gotický hrad Kost stojí podobně jako řada hradů na skále, ne vysoko nad terénem, ale v údolí ukryt v lesích českého ráje. Jeho založení se datuje do druhé poloviny 14. století. Nyní prochází Lobkovický palác výraznou rekonstrukcí, která by měla být hotova na jaře. Fasáda je na místech, kde byla po staletí opadána. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: O novém radaru na měření rychlosti teď Luděk Savana Urbánek.
3: Na Jihlavsku opatrně, raději sundejte nohu z plynu. Zařízení na měření rychlosti v Helenině je v tuto chvíli nainstalováno a zatím je v testovacím provozu. Ostrý provoz by měl začít na přelomu 3. a 4. čtvrtletí tohoto roku, uvedla mluvčí jihlavského magistrátu Hana Marhanová. Radar bude hlídat hlavní tah z Jihlavy směrem na Velké Meziříčí až Žďár nad Sázavou. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Včera se jela Formule 1 a úřadující mistr světa Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal druhý triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil o více než 11 sekund lídra šampionátu Itala Andrea Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Třetí dojel Antonelliho týmový kolega Brit George Russell. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Je po 10. hodině a v tuto chvíli už vám krásné pondělní dopoledne a dobrý start do dalšího pracovního týdne přeje Milan Schmidt. Mirek Paleček zpíval Nesnaž se utéct, nebojte se, kam bych utíkal, teď jsem přišel a mohu vám říci, co nás čeká. Pozvu vás do Brna na vozíkohraní a to v kukátku Country Rádia, čeká nás i tulácká stezka a z muziky Falešná karta, pozdní sběr a nebo třeba Garth Brooks. Příjemný poslech a dobrý den.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám. Když padají

0: Kátkem Country Rádia.
1: Před námi je další velmi milá pozvánka, protože na telefonu je Mia Peterková. Mio, ahoj, zdravím.
2: Zdravím tě, Milane, a zdravím i posluchače Country Rádia. Ahoj.
1: Tak musím se zeptat a chci se zeptat, jak se máš a jak se má kapela?
2: Mám se tak nějak letně tropicky a kapela se má obdobně, teď máme hodně koncertů, takže pořád někde jezdíme a hrajeme a je to takové krásně, hudebně, letně vyladěné.
1: Tak to jsem rád, to rád slyším, gratuluji, ale volám kvůli něčemu jinému. Volám kvůli tomu, že se nám blíží už zase další roční zajímavé akce a navíc bohulibé akce, takže povídej, o co konkrétně jde.
2: Jde o 16. ročník akce, která se jmenuje Vozíkohraní. Aha. A je to taková potkávací akce Brněnské ligy vozíčkářů, která je plná hudby a zábavy a programu pro děti a je tam charitativní bazárek a vlastně jde o to vytvořit takový společný prostor pro přirozené setkávání handicapovaných a zbytku obyvatelstva.
1: Tak říkáš, že je tam muzika, že je tam program hezký, tak povídej, přeháněj.
2: Takže dáme také datum. Bude to v pátek 4.9. od 15.30 do 21 hodin.
1: Ano.
2: Celá akce se koná v areálu Ligy vozíčkářů v Brně na Vinohradech na Bzenecké 23.
1: Ano.
2: A co se týče hudebního programu, tak celým tím odpolednem, podvečerem, večerem budou provázet kapely Rooms, Radimec a Old Horses a Lumeny.
1: Mm-hmm. Říkala jsi a zmiňovala jsi i program, který zahrnuje i program pro děti. Na co se mohou těšit děti?
2: No, tak doufám, že tam bude letos opět skákací hrát.
1: Ano.
2: A pak tam budou různé takové atrakce, malování na obličej, bude tam kanisterapie, takže ukázka vlastně práce ze psy s handicapovanými a různé další prostě takové příjemnosti, aby se děti nenudily, aby si rodiče mohli tam vybrat na bazárku nějaké věci, občerstvit se a tak dál.
1: A poslechnout hezkou muziku. Tak úplně závěrem, Mio, ještě jednou pojďme zopakovat tedy datum, čas a místo.
2: Akce se jmenuje Vozíkohraní. V pátek 4.9. od 15.30 do 21. v Brně na Vinohradech v areálu Ligy vozíčkářů na Bzenecká 23.
1: Mio, moc děkujeme za pozvánku. Ať vyjde počasí, to samozřejmě ovlivní také celou akci, ta ať se podaří. A já se těším na slyšenou zase někdy příště. Měj se hezky, ahoj.
2: Já moc děkuju, Milane, a těším se taky na slyšenou a přeji všem posluchačům krásný zbytek léta, ať se vám daří. Ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: V dopravních informacích z polodenních výluk mám pouze úsek Litvínov v Teplice v Čechách. Tam počítejte s přesedáním na autobusy, protože je tam polodenní výluka. No a teď dálnice. Máme 10 hodin 29 minut. Na D35 na 283,5 km ve směru na Olomouc je hlášena nehoda dodávky a kamionu. Na D0 na 7. kilometru ve směru k D7 nehoda a je to tam uzavřené. Dodávka s osobním autem, provoz je zcela zastaven. Počítejte s velkým zdržením a velkými problémy. D1, nájezd exit 10, směr Ostrava, pozor, rozlámané desky na vozovce, bude to poletovat pod auty, dávejte pozor, ať si auto nezničíte. D5, exit 50, všechny nehody, které byly hlášeny, jsou odstraněny a v těchto místech je to naopak velmi dobře průjezdné. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům Country Rádia přeji pěkný den. Dnes se společně vydáme na rozhlednu Kovářka, která se nachází v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Rozhledna Kovářka tedy stojí nedaleko Mladé Vožice na okraji osady Moraveč. Jedná se o kamennou rozhlednu, kterou navrhl a následně vybudoval místní kovář pan Ladislav Dobeš. Od prvního nápadu až po dokončení stavby uplynulo celých dlouhých 9 let. Samotná realizace pak proběhla v roce 2011 a trvala jenom 630 dní. Rozhledna je celkově vysoká 13 metrů. Má točité ocelové schodiště, po kterém se po zdolání 50 schodů vystoupá na dřevěnou vyhlídku. Z ní se otevírá krásný pohled do okolní krajiny. Z vyhlídkové plošiny, která se nachází ve výšce 10 metrů nad zemí, tak uvidíte například Velký Blaník, okolní obce nebo centrum Mladé Vožice. Dokonalý kruhový výhled ale částečně omezuje les. Okolo rozhledny vzniklo také kamenné středověké nádvoří, které neslouží pouze k obdivování stavby, ale ukrývá i kovářské muzeum. Pan Dobeš po mnoho let shromažďoval staré tovarišské a výuční listy, fotografie, nářadí a další předměty z již dávno zaniklých kováren. A protože každý kovář mýval své vlastní nástroje a pomůcky, tak proto je sbírka velmi pestrá a zajímavá. Návštěvníci tak mohou nahlédnout do řemesla, které po staletí mělo na českém venkově nezastupitelné místo. K rozhledně se dá dojít pěšky, přijet na kole nebo i autem. Výlet lze spojit také s návštěvou nedaleké zříceniny, hradu Schellenberg, odkud je další pěkný výhled do okolí. Zajímavostí je, že rozhledna nevznikla jako velký turistický projekt, ale především značení jednoho člověka pro kovářské řemeslo a historii. Právě osobní sbírka pana Dobeše dává tomuto místu nezaměnitelnou atmosféru a odlišuje jeho od běžných vyhlídkových staveb. Místo proto potěší nejen milovníky výhledů, ale také historie. Další informace o rozhledně Kovářka najdete například na webu venkaždýden.cz. Prima toulání, pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje tulák Vítek.

půlnoc, tak mi bylo všelijak. Když jsem cítil ve svých zádech tvého muže zrak,

vítězi, proč pak nenadálem, ale ztrácím klid. Zašeptala jsi jen pojď blíž a žádnej zběh. A já cítil ve svých zádech tvého muže dech.

0: Tak to byla poslední písnička této hodiny. Před námi 11. předpověď počasí a také pozvánky za kulturou. Než vás pozveme za kulturou, tak také anonce na zítřejší ráno. Pokud stáváte brzo a jste ve společnosti Country Rádia už od 6 hodin, pak byste měli vědět, že Katka a Láďa na vás něco chystají.
1: Zdravím všechny posluchače Country Rádia, přeju hezký den. No a jaké bude téma zítřejšího vysílání? Se mnou, tedy s Láďou a s Kačkou, tak jenom malinko přiblížím. Samozřejmě kromě muziky a soutěží tady budeme pro vás mít připravenou jednu takovou hádanku. Kdo si myslíte, že byl Alois Vašátko, a nebo co v roce 1921 dalo dohromady Jaroslava Haška s malířem Jaroslavem Panuškou? Tak těšíme se na vás zítra při našem vysílání Kačka a Vláďa.
2: Country počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival družeckých muzikantů se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédii, Gledli SV, Schovanky a Kupa. Zveme vás na KTO Večer písní a vzpomínku na Valdemara Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Sraz je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovické Putny. V České Lípě se chystají pivní slavnosti v sobotu 29. srpna od 13 hodin na vodním hradě Lipí. Je to country a folk festival spojený s prezentací regionálních pivovarů. Vystoupí tam Texmeni, folk tým Petr Kocman, Brontosauri Revival a další. A ještě vás zveme na 16. Ústecký den porcelánu v oblastním muzeu v Ústí nad Labem v Masarykově ulici. Připraven pro vás bude prodej výrobků za zvýhodněné ceny. V nabídce bude samozřejmě oblíbený cibulák. K tomu další výrobky nejen z porcelánu. To vše vás čeká v pátek 4. září od 10 hodin. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Mají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích, kam chodí.

0: naše český lesy, ty jsou jediný.
1: Tak právě doznívá velká hitovka Jardy Samsona Lenka, České lesy. Před námi je Johnny Cash, bude zpívat něco o fazolích snídani, ale já jsem k snídani měl, myslím, nějakou tvarohovou buchtu nebo něco takového, ale co je jisté, na snídani už jsem dávno zapomněl, nicméně pomalu se začínám těšit na oběd, protože je před námi polední menu, které přijde zhruba za 50 minut. Bude obsahovat to, co obvykle, to znamená hodně české muziky a také nějakou tu soutěž. Ale to fakt hodně předbíháme, protože těch 50 minut, které jsou před námi, rozhodně nejsou k zahození. Čeká vás totiž pozvánka na koncert velmi příjemné mladé kapely, která křtí nové album, a pokud máte rádi bluegrass, tak byste si to neměli nechat ujít. Pozvu vás také včetně hudební ukázky na parník country rádia, který má před sebou poslední večerní plavbu letošního ročníku. To je zajímavé, pak už budeme plout opravdu jenom odpoledne. No a ono to uteklo, prázdniny pomalu končí, to znamená, že i plavby parníků

0: vlakem Country Rádia.
1: Mám tady zprávu pro všechny příznivce bluegrassu. Chystá se hezký koncert. Na telefonu je Matyáš Friedl, kterého tímto zdravím. Ahoj, Maty.
2: Ahoj, Milane.
1: Myslím, že příznivcům bluegrassu už je jasné, že hovoříme teď o kapele Young Sparks a právě chci se tě zeptat, co je v kapele nového, jak se vám daří a kde vás můžeme vidět a slyšet, protože nedávno jsme se potkali v Budyně nad Ohří a asi mi dáš zapravdu, ohlas byl krásný.
2: Je to tak, ten ohlas byl super a stejně tak celý léto, který je půlky už za náma, půlky ještě před náma, čeká nás spoustu akcí, ale to hlavní je, že my natáčíme nový EPčko, kde bude 6 písniček a rádi bychom to pokřtili na našem koncertu, který se bude konat na začátku září.
1: Aha, kde se bude konat a hlavně nám řekni, co teda na EPčku bude, budou to vaše samý vlastní věci?
2: Budou to naše vlastní věci, zejména instrumentálka od našeho benžisty Honzy Handýka, podle který se bude i EPčko jmenovat, Forest Fire. Ale mimo to tam budou i převzatý písničky z americký bluegrassový scény, jako I'm Leaving Detroit a podobné.
1: Aha, aha. A kdy se tady chystá koncert, na kterém vlastně můžeme u toho křtu být?
2: Koncert bude 11. září v 7.30 večer v divadle Gong v Praze. Aha. A co je za mě nejdůležitější, že tam nebudeme sami. A vlastně kmotrem té desky bude Ondra Kozák z kapely New Aliquot, a ke kterému se přidal nově teďka i David Benda, mistr světové hry na banjo, takže kdo chce slyšet to nejlepší z akustické a bluegrassové hudby, tak by neměl rozhodně si nechat ujít tady ten koncert.
1: Říká Matyáš Friedl ze skupiny Young Sparks. Ještě jednou nám řekni, kdy, v kolik hodin, kde?
2: 11. září v 7.30 večer v Praze v divadle Gong.
1: Maty, díky za pozvánku, měj se krásně a brzy ahoj.
2: Taky díky, ahoj, měj se.

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme se podívat na další dopravní informace. Hodina utekla jako voda a před námi pohled jak na koleje, tak také na dálnice, ale začínáme na kolejích, tak jako vždy. Koukám na nějaké ty neplánované mimořádné události a pár jich tady přeci jen vidím. Tak například voda způsobovala problémy a způsobuje problémy na trati 223 Benešov u Prahy Sedlčany, v úseku Benešov u Prahy Olbramovice, vzhledem k povodni, respektive záplavám, je zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Benešov u Prahy Olbramovice a také v obráceném směru. Jde tam totiž o částečně odplavené těleso jedné traťové koleje ze dvou mezi stanicemi Benešov u Prahy Olbramovice. Takže budete muset počkat na opravu. Ta oprava se předpokládá, že by se dala zvládnout, alespoň podle toho, co tu vidím, do dnešního večera, ale uvidíme, budeme vás pochopitelně informovat. Teď se pojďme podívat také na dálnice. Na dálnicích máme na D1 na 21. kilometru ve směru na Prahu nehodu nákladního vozidla s osobákem. Počítejte se zdržením, stojí v odstavném pruhu, ale dá se to obět samozřejmě, takže opatrně. Mám tady ještě další zprávu a ta přichází z D10. Na 29. kilometru ve směru na Prahu je také dopravní nehoda, neprůjezdný jeden jízdní pruh, jsou tam tři auta v sobě, nákladák, osobák a dodávka. I tady dávejte pozor. A pak tu mám ještě zprávu z D1, exit 194, kolektor směr Praha, nehoda nákladního vozidla s dodávkou, je to tam složitější, ale průjezd je možný, takže i tady se připravte na problémy. D8 potom, 45. kilometr ve směru na Prahu, také hlásí havárii osobního auta. I tady se připravte na nějaké to vyšetřování a zdržení. No a nakonec ještě D35, 283. kilometr ve směru na Olomouc, nákladák s dodávkou v sobě, neprůjezdný pravý jízdní pruh. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

11 hodin 45 minut, to je aktuální čas. No a já jsem hovořil o tom také, že se pomalu nachýlili ke konci plavby na parníku Country Rádia, tak ono to není tak úplně doslova, protože my máme program připravený až do listopadu, ale spíše jde o to, že končí ty večerní plavby, protože teď jsme vlastně během léta v červenci a v srpnu vyplouvali z přístaviště v 18.30, no a právě teď v neděli 30. v 18.30 máme poslední takovou večerní plavbu, potom už v září jsou zase ty nedělní od 14. hodiny. No, tam je to na září Vojta Nedvěd vyprodáno, Petr Kocman vyprodáno, Mírek Paleček vyprodáno, zbývá poslední možnost září a sice Honza a Jindřiška Brožovi s devítkou 27. září, ale koukal jsem, že nějaké volné vstupenky jsou ještě právě teď na tu neděli 30., což mě trošičku zarazilo, protože on je to sice koncert přeložený vlastně, ale naprosto skvělý interpret a sice Alan Mikušek přijede na loď. Já nevím, jestli z toho tam někdy zažili, ale tenhle ten slovenský countryman je opravdu skvělý a prokládá svoje vystoupení jednak tedy písničkami svými, což to je celkem logické, ale hraje i nějaké ty americké hvězdy, jako třeba Alana Jacksona. Dává určitě i písničky, které zpíval třeba při spolupráci s Petrem Kocmanem, anebo dokonce s Michalem Tučným, anebo s Františkem Nedvědem, takže také písničky, které dobře znáte z vysílání Country Rádia, no a nebojí se sáhnout třeba i po Beatles, takže je to opravdu moc příjemná plavba a já se docela divím, že ty lístky ještě zůstávají, tak pokud byste chtěli, tak na našich stránkách můžete ještě lístky na Alana objednávat, respektive na našich stránkách najdete odkaz na místo, kde si můžete ty lístky objednávat. No a tady malá ochutnávka jeho zpěvu, pokud byste snad nevěděli, jak Alan Mikušek zní, ale o tom opravdu silně pochybuji, protože on je prostě skvělý a kdo má rád country, tak ví, kdo je Alan Mikušek.

0: Tak Rostě Fischer nikam nepospíchá, volný den před sebou má alespoň v písničce Když se kola točí, která právě teď doznívá, no ten se má, tady je pondělí, před námi žádný volný den není, máme je naopak za sebou, před námi je dokonce poslední týden prázdnin, takže nějaký ty dny volna mají ještě školáci, ale i těm už se to krátí a pomalu listě, ta nervozita musí být pekelná, po dvou měsících zase do lavic, zase ten voprus, jak to vždycky bývalo, zkrátka dobře, teď už se člověk začíná jako trošku zorientovat, kam vlastně má jít a co všechno bude potřebovat a maminka nervózní a nakupuje, možná prvňáčci, ty se třeba těší a nakupuje se teď. Tak každopádně dopoledne tedy v tuto chvíli končí. Volno před námi sice není, ale je před námi polední menu a to je přesně to, o čem jsem hovořil už v téhleté hodině. Hodinka, kterou jsme nacpali opět českou muzikou a hlavně jsme připravili také soutěž. A tentokrát to bude soutěž, která trošku jako bude zvýhadňovat Středočechy, případně Berouňáky, protože cenu do soutěže pro tento týden mám poskytnutou od hrnčířských trhů v Berouně. To znamená, budeme soutěžit o poukázky v hodnotě 500 korun na odběr výrobků na hrnčířských trzích. No, takže pokud máte blízko, tak se připravte na to, že v poledním menu zase za celkem jasnou úlohu můžete tyhle tu poukázku hodnotnou získat. Ta úloha je v tom, že ve třech písních budeme hledat společné tajemství. Ale to už zase předbíhám. Já mám tendence dneska pořád předbíhat. Pojďte si dát předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, později přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Jít na čundr nebo túru je nejoblíbenější aktivita Čechů, a to nehledě na věk. Věnuje se jí 49% lidí, 38% vyráží na výlet dokonce několikrát do měsíce. Lákají nás přírodní zajímavosti, historické památky a horská turistika. Dále nás zajímají technické stavby a průmyslové památky. Tak alespoň dopadl průzkum. Do obchodu na nákup potravin můžeme vyrazit bez karty nebo hotovosti. Albert a nově teď už i Lidl totiž umožňují placení z bankovního účtu na účet obchodníka. Tato platba má rozšířit možnosti zákazníků, jak nákup uhradit. Je to prý kvůli vysokým nákladům na platební terminály, které si strhávají poplatek za platbu. Prázdniny jdou do finále, ale Luboš Dvořák má pro nás ještě jeden tip na výlet.
2: Gotický hrad Kost stojí podobně jako řada hradů na skále, ne vysoko nad terénem, ale v údolí ukryt v lesích českého ráje. Jeho založení se datuje do druhé poloviny 14. století. Nyní prochází Lobkovický palác výraznou rekonstrukcí, která by měla být hotova na jaře. Fasáda je na místech, kde byla po staletí opadána. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: O novém radaru na měření rychlosti teď Luděk Savana Urbánek.
3: Na Jihlavsku opatrně, raději sundejte nohu z plynu. Zařízení na měření rychlosti v Helenině je v tuto chvíli nainstalováno a zatím je v testovacím provozu. Ostrý provoz by měl začít na přelomu 3. a 4. čtvrtletí tohoto roku, uvedla mluvčí jihlavského magistrátu Hana Marhanová. Radar bude hlídat hlavní tah z Jihlavy směrem na Velké Meziříčí až Žďár nad Sázavou. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Včera se hrál fotbal a fotbalisté Zbrojovky v 5. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Nováček soutěže má na kontě 7 bodů. V neúplné tabulce dotáhl soupeře. Hrála také Olomouc s Pardubicemi a Olomouc porazila Pardubice 3-1. V lize po třetí za sebou vyhrála. Sigma v neúplné tabulce poskočila na 3. místo. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Tak hezká optimistická kocmanovka. Petr Kocman, Mříží vlasů tvých. Tahle písnička nás dovedla těsně před soutěž, o které dobře víte, je v polední menu. Já vám přeji dobrou chuť k obědu a držím palce těm, kteří budou soutěžit. Soutěžit by měli ti, kteří mohou v sobotu 12. nebo v neděli 13. to je jeden z těchto dnů, vyrazit do Berouna na hrnčířské trhy, protože tam na náměstí si budete moci prohlédnout zase hezké výrobky a v některém z těch stánků s keramikou si budete moci něco odnést domů na památku, protože získáte, pokud vyhráte v dnešní soutěži, poukázku na 500 korun právě na odběr výrobků v této hodnotě na hrnčířských trzích v Berouně, které tedy můžete navštívit 12. a 13. září. Tak to je výzva pro ty, kteří by měli soutěžit. No a teď nás čekají kapely Mustangové, ty hrajeme často, my tři a vy, ty často nehrajeme, a taky Milena Soukupová a Michal Tučin, což je duet, který také nehrajeme zase až tak často. Ale co je důležité, dohromady tam je ukryto něco, co by vám mohlo přinést tedy poukázku, o které byla řeč. Tak se soustřeďte a jdeme na první písničku. Mustangové už začínají hrát a také zpívat. Držím palce, hodně štěstí.
1: Už se v dálce ukázala ves, uvidí nás tedy ještě dnes. Střelnice a kolotoče, pouťový rej.

0: No, tak dozněla třetí soutěžní píseň. Ještě jednou opakuji, že výherním artiklem pro tento týden budou poukázky na 500 korun na odběr zboží v kterémkoliv stánku s keramikou na hrnčířských trzích v Berouně 12. a 13. září. A musím říci, že dnes je to hodně těžké. Hodně, opravdu hodně těžké. Já jsem schválně pozorně poslouchal všechny tři písně, kde tam to téma, které já samozřejmě vidím před sebou, tak kde ho tam ucítím. No, a musím říct, že k tomu tématu, abychom se dostali, k tomu společnému tématu, tak je potřeba se na ty písničky dívat teda hodně v širokém kontextu. No ale uvidíme, helejte. Někdy vás jako podezřívám, že to nedáte a pak je to fofr a někdy si zase říkám, že to je jednoduché a trošku se trápíme, tak schválně. No helejte, telefon číslo 210 323 333, uvidíme, jak to půjde, když tak samozřejmě přijdou nějaké nápovědy. Tak už někdo volá, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Tady je Mirek, ahoj.
0: Ahoj Mirku, jo, slyším tě, trošku tam fouká vítr, ale je to dobrý, je to v pohodě.
1: Hele, no, já jsem v autě, víš.
0: Jasně. Mirku, jak jsem říkal, je to hodně těžký, dneska jsem docela zvědavý, jak si s tím poradíš, ale nejprve se zeptám, odkud voláš?
1: Z Klášterce na Dolří.
0: Aha. No, tak to není úplně u Berouna, no, ale tak jako...
1: No, není,
0: ale dalo by se, viď,
1: jo. To by kamenem dohodil.
0: Jo. Přesně tak, no. Tak teď jenom dát prostě tu správnou odpověď, protože znova opakuju, fakt se na to musí člověk koukat jako v takovým širokým kontextu, dokonce bych řekl, snad ty písně musí i znát, jako no.
1: Jo, mně to připadlo, že jsem tam slyšel Kolotoč.
0: Fakticky? Hele, ty jsi démon. Já to tam totiž nenašel a tleskám a fakt je to Kolotoč teda, tak to je maso.
1: No tak, to nebyl pán doma dneska.
0: Hele, musím říct, že já jsem to poslouchal jako, a tím, že jsem to věděl, že to má být Kolotoč, tak jsem se vysloveně na to soustředil a nějak jsem to tam nenašel a pak jsem si říkal, no hele, Lochneska od Mustangu, My tři a vy, mimochodem skvělá píseň se skvělým videoklipem Kolotoče a potom Country Kolotoč, tak ty názvy jasně, ty napověděli, ale úplně v tom textu jsem to tam jako nedával. No. Hele, ale ty jsi si s ním poradil skvěle, takže výborně. Zůstaň mi na telefonu, já ti řeknu co a jak a je to celé, ano?
1: Tak je to skvělý, tak je
0: velký. Velká gratulace, tak zatím, vydrž chvilinku.
1: Ano.
0: No tak přátelé, je to prostě neuvěřitelné, je to tak, jak říkám. Někdy se mi to zdá strašně jednoduché a vy tápete a pak je to takovejhle zapeklitej stav a vy to dáte na první dobrou, což samozřejmě smekám klobouček a jsem za to rád a jdeme si dál užívat polední menu. Mirek Hofman, Tomáš Klus s Věrou Martinovou, Vojta Keďák Tomáško nebo třeba Petra Černocká nás čekají. Takže příjemný poslech.
2: Polední menu na Country Radio.

0: Polední menu je v plném proudu, dospívala Petra Černocká, Koukej, se mnou si píseň Brouky, a než si dáme Roberta Křesťana, tak otvírám kalendář. 24. srpna slaví svůj svátek Bartoloměj. Žádného neznám osobně, ale pokud nás nějaký poslouchá, tak právě následující píseň patří jemu jako dárek od nás. Všechno nejlepší.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: žena, ale pan praskla z čehož plyne, že muž mý boj má stránky stinné a že ty dva jsou příliš mnoho, tam kde je místo pro jednoho, čemuž se ještě často pěje, dva se tu perlou třetí směje, čemuž se ještě často pěje, dva se tu perlou třetí směje, čemuž se ještě často pěje, dva se tu perlou třetí směje.
1: Polední menu na Country Rádiu.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím, když nespívají?

Já bych vás i v dnešním poledním menu rád pozval na večerní pořad a právě dnes na 19. hodinu zvu moc rád, protože nás čeká repríza pořadu Srdcem v country. Tak jestli jste neslyšeli premiéru, dejte si dnes reprízičku, a sice hostem srpnového vydání byl Milan Krbec, kapelník Zelenáčů, který oslavil 70. narozeniny, tak to bylo jedno téma, které jsme probrali, ale pochopitelně bavili jsme se i o samotné kapele Zelenáči, o tom, že se blíží jejich jubilejní salon Zelenáčů a i o dalších akcích. Tak pokud jste opravdu nemohli poslouchat premiéru, tak dnes máte další možnost.

0: Polední menu právě teď končí, 13. hodina přináší předpověď počasí, další zprávy country rádia a další muziku, Hoptropáky například, nebo Vajnonu, nebo Žalmana a spol. K tomu všemu se dostaneme ovšem až v té příští hodině. Tuto chvíli bych rád ještě popřál dobrou chuť všem, kteří stále obědvají, no a vy ostatní, kteří už jste třeba po obědě, poslechněte si, jaké bude počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Večer se může ojediněle vyskytnout déšť. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na Moravě i 29.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Jít na čundr nebo túru je nejoblíbenější aktivita Čechů, a to nehledě na věk. Věnuje se jí 49% lidí, 38% vyráží na výlet dokonce několikrát do měsíce. Lákají nás přírodní zajímavosti, historické památky a horská turistika. Dále nás zajímají technické stavby a průmyslové památky. Tak alespoň dopadl průzkum. Do obchodu na nákup potravin můžeme vyrazit bez karty nebo hotovosti. Albert a nově teď už i Lidl totiž umožňují placení z bankovního účtu na účet obchodníka. Tato platba má rozšířit možnosti zákazníků, jak nákup uhradit. Je to prý kvůli vysokým nákladům na platební terminály, které si strhávají poplatek za platbu. Prázdniny jdou do finále, ale Luboš Dvořák má pro nás ještě jeden tip na výlet.
2: Gotický hrad Kost stojí podobně jako řada hradů na skále, ne vysoko nad terénem, ale v údolí ukryt v lesích českého ráje. Jeho založení se datuje do druhé poloviny 14. století. Nyní prochází Lobkovický palác výraznou rekonstrukcí, která by měla být hotova na jaře. Fasáda je na místech, kde byla po staletí opadána. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: O novém radaru na měření rychlosti teď Luděk Savana Urbánek.
3: Na Jihlavsku opatrně, raději sundejte nohu z plynu. Zařízení na měření rychlosti v Helenině je v tuto chvíli nainstalováno a zatím je v testovacím provozu. Ostrý provoz by měl začít na přelomu 3. a 4. čtvrtletí tohoto roku, uvedla mluvčí jihlavského magistrátu Hana Marhanová. Radar bude hlídat hlavní tah z Jihlavy směrem na Velké Meziříčí až Žďár nad Sázavou. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Včera se jela Formule 1 a úřadující mistr světa Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal druhý triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil o více než 11 sekund lídra šampionátu Itala Andrea Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Třetí dojel Antonelliho týmový kolega Brit George Russell. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Tohle je skvělá skladba Burning Love, takhle si s touhletou Elvisovkou poradila Wynonna. My právě v této verzi tuhletu písničku známe z kresleného seriálu Ostyčovi. Pokud máte děti tak zhruba stejně staré, jako mám děti já, tak jste tomu asi neunikli, tomu seriálu. A roztomilá dívenka, která si pořídila, no myslela si, že psíka, nakonec to všechno bylo jinak, tak nás provázela v těch sobotních nebo nedělních dopoledních a právě i tahle ta muzika tam zazněla. Tak to byla taková hezká vzpomínka pro mě, možná i pro některé z vás. No a co nás čeká dál? Pozvánka na hezkou muziku zase nebude chybět, a teď nemyslím na muziku z rádia, ale můžete se přijít podívat živě na koncert skvělé kapely nebo skvělých kapel, a to všechno bude v kuchátku Country Rádia. Z té muziky, která zazní hned v této hodině, vybírám Copáky, Johnnyho Cashe a taky Žalmana a spol. Příjemný den přeji.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Tak přátelé, před pár týdny jsem natáčel pozvánku na festival, který pořádá kapela Paralela, tedy můj kamarád Tomáš Bartoušek a jeho parta. No a ten už je za námi v podstatě, ale před námi je další vystoupení týhletý příjemný a milý kapely, ovšem navíc ve výborné společnosti, tak to jsem musel zavolat Tomáša a zeptat se ho, o co vlastně jde. Tome, ahoj.
2: Já tě zdravím, Mánku, ahoj, zdravím posluchače.
1: Prosím tě, o co jde? Já vidím, že hrajete někde 4. září. Popiš nám, co to je za akci a kdy a s kým vás tam uvidíme.
2: Jo, je to krásný festival, který se jmenuje Na Slámě. Mm-hmm. Probíhá na přelomu srpna a září v Týně nad Vltavou. Mm-hmm. A my tam vystoupíme v pátek 4. září, jak jsi říkal, se skupinou Neres a se Zdeňkem Řešťálem. Budeme jim předskakovat naším koncertem.
1: Hele, to je parádička. Máš nějaké informace, protože já o tom festivalu zase až tak moc nevím, kde přesně se to nachází a kde přesně se to odehrává?
2: Je to na bývalém fotbalovém hřišti, mm-hmm. vedle současného fotbalového hřiště. Je tam udělaná krásná stage z balíků slámy, opravdu je to nádherný.
1: Proto na slámě teda, jasně.
2: Proto na slámě, ale veškeré ty informace o tomhle tom určitě najdou posluchači na kulturatým.cz, www.kulturatým.cz. Jsou tam i jiný interpreti, skvělý kapely a myslím si, že stojí za to navštívit tenhle ten festival, je opravdu krásný. A...
1: No tak jasně, já s toho mím představit, tak tím pádem je to nedaleko Sokolovny v Týně nad Vltavou, tam v těch místech a vlastně Kultura Týn se dá najít opravdu všechno, protože jak si řekli, je to vícedenní festival, ale 4.9. tedy Paralela a Neres a Lucia, víme v kolik hodin? Tak.
2: Ne úplně přesně, ale 18 hodin by to mělo začít.
1: Jasně, to jo. Si dohledáme všechno. Tak jo, Tome, takže pozdravujeme Zdendu Vřešťala i celou partu a to samozřejmě i kluky od tebe z kapely a těším se na viděnou. Jo?
2: Díky, Milánku, díky. Já bych chtěl pozvat, je to nádherný festival a je vidět, že v Týně to dělají dobře tu kulturu, já jsem za to moc rád.
1: Fajn, tak jo, těšíme se, měj se hezky, ahoj.
2: Měj se hezky, Milánku, mějte se hezky, posluchači, naschledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme tady další zprávy z dopravy, koukám nejprve na koleje. Vidím, že na trati 300 Brno hlavní nádraží Přerov úseku Vyškov na Moravě Nezamyslice je technická závada na trati, stále trvá, je to už více dnů a vlaky dálkové dopravy České dráhy jsou vedeny bez omezení. Jinak ale počítejte s tím, že je zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Vyškov na Moravě Nezamyslice a také v obráceném směru. Na D1 dávejte pozor, v tuto chvíli na 210. kilometru ve směru na Brno došlo tam k nehodě a v úseku práce na silnici levý jízdní pruh je úplně uzavřený, jsou tam v sobě dvě osobní auta, to samozřejmě je nepříjemné a plynulosti dopravy to rozhodně neprospěje. Na D5 se potom pozor na porouchané vozidlo na 71. kilometru ve směru na Prahu, i tady počítejte se zdržením, je to defekt na osobním autě v odstavném pruhu. Projíždějte a objíždějte opatrně, přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country Rádiu.

Minulém týdnu jsme si dali dopolední kávu s velkým sympaťákem Marty Johnsonem a už od vás přišly nějaké dotazy na to, jak se vlastně jmenuje to album, které vydal a kde se dá pořídit a tak dále, tak určitě na jeho stránkách, o tom jsme mluvili v dopolední kávě, že na jeho stránkách si to album můžete pořídit a navíc ho můžete i poslechnout ve vysílání Country Rádia a to konkrétně tuto neděli, tedy neděli, která se blíží, protože 30. srpna ve 23 hodin si dáme album, které se jmenuje Všem holkám a je to vlastně právě první album Marty Johnsona, který byl mým hostem. A tady máte malou ochutnávku.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

0: Další hodina je za námi, přátelé, před námi 14. tedy další pozvánky za kulturou, taky předpověď počasí a taky připomenutí toho, na co se můžete těšit zítra v 6 hodin ráno, pokud se naladíte Kantry Radio. Něco pro nás má totiž Láďa Vlach.
1: Zdravím všechny posluchače Kantry Radia, přeju hezký den. No a jaké bude téma zítřejšího vysílání se mnou, tedy s Láďou a s Kačkou, tak jenom malinko přiblížím. Samozřejmě kromě muziky a soutěží tady budeme pro vás připravenou jednu takovou hádanku. Kdo si myslíte, že byl Alois Vašátko, a nebo co v roce 1921 dalo dohromady Jaroslava Haška s malířem Jaroslavem Panuškou? Tak těšíme se na vás zítra při našem vysílání Kačka a Vláďa.
2: Country počasí. Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Večer se může ojediněle vyskytnout déšť. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na Moravě i 29.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle! No to je zase daleko.
2: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.
2: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif v ušlíně, prlku poláhlý vztah.
2: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival družeckých muzikantů se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédii, Gledli SV, Schovanky a Kupa. Zveme vás na KTO Večer písní a vzpomínku na Valdemara Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Sraz je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovecké Putny. V České Lípě se chystají pivní slavnosti v sobotu 29. srpna od 13 hodin na Vodním hradě Lipí. Je to country a folk festival spojený s prezentací regionálních pivovarů. Vystoupí tam Texmeni, folk tým Petr Kocman, Brontosauri Revival a další. A ještě vás zveme na 16. Ústecký den porcelánu v oblastním muzeu v Ústí nad Labem v Masarykově ulici. Připraven pro vás bude prodej výrobků za zvýhodněné ceny. V nabídce bude samozřejmě oblíbený cibulák. K tomu další výrobky nejen z porcelánu. To vše vás čeká v pátek 4. září od 10 hodin. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Jsme tedy za 14. hodinu, Michal Tučný, Pavlína Jíšová, hezké písničky na úvod téhleté hodinky. Já doplním pozvánky za kulturu, a sice o pozvánku do Zlína, poslechněte si Kukátko Country Rádia, nebude chybět ani Tulácká stezka. To je program na tuto hodinu. Hudebně potom vybírám třeba kanadskou obrovskou hvězdu Shania Twain, ale dáme si také Malina Brothers, nebo třeba Mandalu, anebo Willyho Nelsona, takže příjemný poslech a hezké odpoledne vám přeji.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V tomto Kukátku Country Rádia vyrazíme do Zlína, konkrétně do krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, a na telefonu mám paní Kláru Kmoškovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní Kmošková, já jsem koukal, že u vás chystáte moc pěknou akci, tak pozvěte naše posluchače, pokud by měli blízko do Zlína, tak určitě rádi přijdou.
2: Určitě. Letos chystáme už vlastně pátý ročník u nás ve Zlíně Noci literatury a tenhle večer proběhne ve středu 16. září, tentokrát v jedinečných prostorách Čiprovy vily. No a ten večer nabídne ukázky ze současné evropské literatury v podání herců Jana Révaje a Sáry Korbelové. No a tradiční součástí tohoto programu bude také hudební doprovod Filharmonie Bohuslava Martinu, tentokrát v podání harfistky Amélie Tokarské. A samozřejmě vstup na akci je zdarma, jen lístky si musí případně diváci vyzvednout u nás na recepci 14. budovy.
1: Dobře, tak jo, děkujeme za informaci a úplně závěrem ještě jednou zopakujte tedy, kdy a kde přesně nás Noc literatury letos čeká?
2: Tak proběhne ve středu 16. září 2026 od 19. hodin v prostorách Čiperovy vily ve Zlíně.
1: Moc děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a někdy příště zase naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Také mezi 14. a 15. hodinou je čas na pár dopravních informací. Co se kolejí týče, tak mám tady zprávu z trati 212 Čerčany Světlá nad Sázavou. V úseku Ledečko z Ruč nad Sázavou je technická závada na trati a provoz je tam zastaven. Správa železnic pracuje na opravě podemleté tratě. Ty deště udělali problémy. Znamená to, že v úseku z Ruč nad Sázavou Ledečko a také v obráceném směru budete muset využít náhradní autobusovou dopravu. No a pak tu mám pár informací z dálnic. Tak není to nic vážného, i když například na D1 na 47. kilometru ve směru na Brno to není žádná legrace, tam se totiž znítila dodávka, a tak tam počítejte s tím, že se zdržíte a že se tam budou pohybovat lidé po vozovce, zejména hasiči, ale jinak vypadají ty dálnice relativně klidně. Na D1, kromě místa, o kterém jsem hovořil s tím požárem, buďte připraveni také ještě na problém u exitu 10, nájezd k exitu 12 ve směru na Ostravu, tam se nám tvoří kolony, ale není to nic dlouhého, takže to by mělo být v pořádku. Hustá doprava je také v okolí Brna. No a když koukám ještě na dálnici D5, tak D5 hlásí trošku problémy v místech, kde se pracuje mezi Stým a 110. kilometrem obousměrně. Tam je zúžená vozovka a tam se můžete trošku zdržet. Jinak vypadá D5 průjezdně dokonce i na příjezdu do Prahy v oblasti Rudné, kde většinou bývá poměrně hustá doprava, tak dnes to vypadá celkem klidně. Takže hurá a šťastnou cestu.
0: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Radio každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům Country Rádia přeji pěkný den. Dnes se společně vydáme na rozhlednu Kovářka, která se nachází v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Rozhledna Kovářka tedy stojí nedaleko Mladé Vožice na okraji osady Moraveč. Jedná se o kamennou rozhlednu, kterou navrhl a následně vybudoval místní kovář pan Ladislav Dobeš. Od prvního nápadu až po dokončení stavby uplynulo celých dlouhých 9 let. Samotná realizace pak proběhla v roce 2011 a trvala jenom 36 dní. Rozhledna je celkově vysoká 13 metrů. Má točité ocelové schodiště, po kterém se po zdolání 50 schodů vystoupá na dřevěnou vyhlídku. Z ní se otevírá krásný pohled do okolní krajiny. Z vyhlídkové plošiny, která se nachází ve výšce 10 metrů nad zemí, tak uvidíte například Velký Blaník, okolní obce nebo centrum Mladé Vožice. Dokonalý kruhový výhled ale částečně omezuje les. Okolo rozhledny vzniklo také kamenné středověké nádvoří, které neslouží pouze k obdivování stavby, ale ukrývá i kovářské muzeum. Pan Dobeš po mnoho let shromažďoval staré tovarišské a výuční listy, fotografie, nářadí a další předměty z již dávno zaniklých kováren. A protože každý kovář mýval své vlastní nástroje a pomůcky, tak proto je sbírka velmi pestrá a zajímavá. Návštěvníci tak mohou nahlédnout do řemesla, které po staletí mělo na českém venkově nezastupitelné místo. K rozhledně se dá dojít pěšky, přijet na kole nebo i autem. Výlet lze spojit také s návštěvou nedaleké zříceniny, hradu Schellenberg, odkud je další pěkný výhled do okolí. Zajímavostí je, že rozhledna nevznikla jako velký turistický projekt, ale především značení jednoho člověka pro kovářské řemeslo a historii. Právě osobní sbírka pana Dobeše dává tomuto místu nezaměnitelnou atmosféru a odlišuje jeho od běžných vyhlídkových staveb. Místo proto potěší nejen milovníky výhledů, ale také historie. Další informace o rozhledně Kovářka najdete například na webu venkaždýden.cz. Prima toulání, pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje tulák Vítek.

0: Za malou chvíli už bude 15 hodin, já se s vámi loučím, přátelé, přeji vám krásné odpoledne s Milošem Kellerem po 15. hodině. Pokud byste chtěli v 19 hodin repríza pořadu Srdcem v country s Milanem Krpcem, budu rád, pokud jste neslyšeli, když si poslechnete, no a jinak se těším na slyšenou zítra v úterý 25. srpna, úterý v tandemu, takže budeme hrát dvě písně od jednoho interpreta, přidáme nějakou cover verzi a originál, prostě tak, jak to bývá. Takže v 10 hodin na slyšenou, mějte se moc hezky.
1: Country počasí. Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Večer se může ojediněle vyskytnout déšť. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na Moravě i 29.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Čas houbařů teprve přijde. Letní sezona byla sice kvůli vedrům velice slabá. Teď po deštích by se to ale mohlo zlepšit. Zaměřit se máme na trvalé vlhčí místa, tedy lokality na březích potoků, řek a nádrží. Tady by se houby během následujících dní mohly objevit. Humanoidní robot, kterého postavil výrobce telefonu Honor, dokázal uběhnout vzdálenost 100 metrů za pouhých 9,32 sekundy. Překonal tím světový rekord, který drží jamajský sprinter Usain Bolt. Bolt v roce 2009 na atletickém mistrovství světa v Berlíně zaběhl 100 metrů z rekordních 9,58. Teď trocha historie s Lubošem Dvořákem.
2: Chlebě na Nymbursku není jen unikátní soukromá zoologická zahrada. Archeologové objevili a popsali něco, co je také zcela mimořádné. Chebská svatyně je přibližně o 1000 let starší než britské Stonehenge. Dávní obyvatelé zde vybudovali objekt před 6,5 tisíci lety. Jde o náboženské symboly prvních zemědělců napříč Evropou. Luboš Dvořák, Nymbursko.
1: Na exkurzi do jaderné elektrárny nás pozve Savana.
3: Jaderná elektrárna Dukovany i letos zve v září na 4 termíny oblíbené noční exkurze, které nabídnou jedinečný pohled do běžně nepřístupných částí elektrárny v netradiční atmosféře po setmění. Během 4hodinové prohlídky návštěvníci zavítají do návštěvnického centra s virtuální realitou, strojovny, turbosoustrojím i ke skladu použitého jaderného paliva. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě atletika. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítingu Diamantové ligy v Polsku vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase 35.76. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů a zároveň čtvrtá žena nedávného mistrovství Evropy. Jako první Češka zaběhla tuto nemistrovskou distanci pod 36 sekund. Zatím nejlepší český výkon Heleny Fuchsové vylepšila o 68 setin. To je výkon z roku 1999. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

I nadále dobré odpoledne, tentokrát od Miloše Kellera, ale také Vabiho a Mikyho Rivolových, či Radima Flendra a Lucie Vondráčkové. Ti totiž tuhle hodinku otevřeli. Pokračovat v ní budou Texmeni, Creedence, Clearwater Revival, Pavel Bobek, Crossband, Fešáci nebo Chris Christopherson. Nebude chybět kukátko s pozvánkou na koncert a dopravní informace v půl. Tak ještě jednou dobrý poslech a dobrou pohodu a úspěšný vstup do posledního prázdninového týdne.

A pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černej volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal. A náš traper zas u chaty penžo pikoval. No konečně přišel k rozumu. Potok opět křišťálově vodu čistou měl. Náš hrdina

0: Kátkem Country Rádia.
1: Po telefonních linkách si teď povídám s Václavem Koblencem a povídám si, respektive budu si s ním povídat o koncertě kapely Bonsai číslo 3, respektive

0: kde většinu toho poví on. Já tě zdravím, ahoj, tak co máš na srdci?
1: Ahoj Miloši, já zdravím všechny posluchače Country Rádia a všechny bych srdečně pozval na 28. srpen, což je pátek, do úžasného renesančního vodního zámku Kratochvíle, to je v Jihočeském kraji kousek od Budějovic, a naše folková kapela Bonsai číslo 3 tam bude mít letošní největší koncert, úplně jako ze všech, které jsme kdy měli a mít budeme letos, bude to v zámecké zahradě. Navíc ta zámecká zahrada bude osvícená, nasvícená 500 svíčkami, takže to opravdu bude romantické a magické. Budeme hrát skoro 2 hodiny a bude tam i jedno malé překvapení. A ještě takový bonus. Letošním hitem zámku Kratochvíle jsou pávátka. Jo, slyšíte dobře, jsou to pávátka, což jsou jako malinká kuřátka od tamních pávů a jsou úplně úžasná.
0: Takže to bude nejenom koncert pro uši, ale i pro oči na zámku Kratochvíle. Ještě jednou, kdy?
1: Bude to v pátek 28. srpna od 8 večer.
0: A najdou se někde nějaké webové stránky, pokud si posluchači všechno nezapamatují?
1: Buď se můžou podívat na naší kapelní webovou stránku bonsai3.cz nebo na stránky zámku Kratochvíle, a vstupenky nejlépe získat přes portál Go Out.
0: Říká Vašek Koblenc, který pozval na koncert skupiny Bonsai číslo 3. Já mu za to děkuji, popřeji hezké počasí a také hodně návštěvníků.
1: Moc děkujeme a všem posluchačům Country Rádia krásné léto.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Chris Christopherson a tohle jsou dopravní informace. 44 Olomouc Opava u Dolance jezdí kvadlově na semafory, počítejte se zdržením kolem 15 minut. Rovněž 57 nedaleko tam odtud Nový Jičín Opava u Kajlovce, rovněž semafory a rovněž zdržení 15 minut v obou směrech. Kolony na D1 jsou tentokrát ve směru od Vyškova do Brna. Výrazné kamiony postávají už od 233. kilometru. Na D2 na dojezdu do Brna kamiony postávají od Židlochovic. A ještě 33. ve směru od Polska. Kompletně ucpaný náchod, počítejte s tím, že se zdržíte víc jak půl hodiny, ať už jste kamion nebo osobní auto. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Váďou na Country Rádiu.
4: Nahlédneme do historie.
5: Chybět nebude anketa.
4: Ani pohled do kalendáře.
5: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.

0: Tak tohle byla skupina Pacific Letíší, předtím Jana PS, nahrávka s názvem Hák, za chviličku Jaromír Majer a nebo Marty Stewart. A teď informace pro ty, kteří se rádi koukají na televizi. Pokud máte rádi formát Late Night Show, tak jistě uvítáte informaci, že Jan Kraus se vrací na konci prázdnin s dalšími premiérovými díly oblíbeného pořadu Show Jana Krause. Premiéra tohoto pořadu bude už v úterý 25. srpna večer, tedy už zítra. Tak tedy zítra nezapomeňte na televizi, pochopitelně televizi Prima. A teď nezapomínejte na Country Radio, konkrétně na Jaromíra Majera.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy...

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě

Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.

0: Honza František Nedvědový, písnička s názvem Kohout, tenhle název je důležitý, mnohdy jej neuvádíte v písničkách na přání. Předtím Flereti po vojně a úplně před nimi také Marty Stuart Tempted. Poslední trojice písniček v téhleté hodině. Teď Tomáš Adamec, informace o počasí a potom také zpravodajství. Po 16. hodině zahájí písničky Honza Vyčítal a také Kateřina Marie Tichá.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Večer se může ojediněle vyskytnout déšť. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na Moravě i 29.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Nová data ukazují, že si lidé dělají železnou zásobu hotovosti. To pro případ, kdyby je postihla nenadálá situace, jakou může být například požár. Právě velké požáry trápí poslední týdny velkou část starého kontinentu, včetně Španělska, Francie, Řecka, Portugalska nebo Chorvatska. Úroda je sice letos kvůli vedrům špatná, na druhé straně se na jihu Moravy daří fíkovníkům. Keře byly obsypány, jako by rostly v Chorvatsku nebo v Itálii. Důvodem je to, že se jihomoravské klima mění ve středomořské. Fíkovníkům se daří a dost možná nahradí meruňky. Za sportem teď s Lubošem Dvořákem.
2: Futsal, volejbal, házená, kickbox, atletika, fotbal a horolezectví. Tak tyto sporty si budou moci vyzkoušet mělničtí školáci pod vedením profesionálních trenérů v novém školním roce. Projekt, který dětem nabízí přehled a možnost seznámit se s pohybovými aktivitami a vybrat tu, která jim sedí nejlépe, se od září opět rozšiřuje. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: Zdrojem lehce vydělaných peněz jsou například modré zóny. Jak je to na Praze 5, to ví Honza Navrátil.
3: Praha 5 zavádí placené parkování v zónách i ve večerních a nočních hodinách. Přespolní řidiči tak budou nově parkování v rezidenčních zónách platit od nedělních 20 do pátečních 20 hodin. Dosud bylo stání spoplatněno od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. Radnice tak reaguje na stížnosti rezidentů, kteří neměli v nočních hodinách kde svá vozidla parkovat. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu, protože české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3. Po dvou výhrách tak utrpěli ve skupině B první porážku. Češky v tabulce skupiny B klesly na druhé místo za své včerejší přemožitelky. Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali metin.

Kateřina Marie Tichá, nahrávka z roku 2020, písnička, která se jmenuje Sami. Na chviličku Ivan Mládek, Vaby Daněk, hned po kukátku Ella Langley s novinkou Choosing Texas, momentálně na americké hitparádě, ale také Michal Tučný nebo Trpáci. Kukátko bude o sousedské výstavě a dopravní informace v půl. V druhé polovině hodiny, jako vždycky v pondělí, dvojice pozvánek, jednak na víkend a jednak na podvečerní a večerní vysílání Country Rádia. I touto hodinkou vás provází Miloš Keller, dobré odpoledne a dobrý poslech.

za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je paní Šárka Forgáčová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy máte pro naše posluchače pozvánku na sousedskou výstavu. Co to je, kdy to je, co tam mohou návštěvníci vidět a podobně. Máte slovo?
2: Děkuji. Já bych chtěla všechny posluchače Country Rádia pozvat na výstavu do Rybnice, což je obec v okrese Plzeň Sever. Už se to koná po 6. a je to na roubené chaloupce, která je památkově chráněná. Vystavují se tam obrazy, olejomalby, kresby nebo i patchwork, umělecké kovářství. Je to prostě různorodé. A vize je taková, že chceme touto každoroční akcí zdát hold předkům, kteří na té chalupě žili. Chceme, aby ta chaloupka krásně ožila, aby se potkali lidé zdaleka i zblízka a mohli si popovídat a pokochat se něčím pěkným.
1: Jasně. Ještě jednou poprosím místo a termín a také čas od kdy do kdy.
2: Dobře, je to v Rybnici. Rybnice, okres Plzeň Sever. A koná se to 29.8. od 14 do 18 hodin a potom 30.8. od 10 do 14 hodin.
1: Akce je to čistě výstavní, anebo třeba je tam možnost si něco zakoupit, pokud by tam se návštěvníkům něco líbilo?
2: Je to koncipováno tak, že je to čistě výstavní akce, protože to nemá přinášet vlastně žádné výdělky, má to být čistě pro radost.
1: Tak já věřím, že tím uděláte radost spoustě návštěvníků. Děkuji za tuhle akci i za tuhle pozvánku. Mimochodem, nějaké webové stránky o tom jsou?
2: Sdílela jsem to na portál Kudy z nudy.
1: Takže tam si to posluchači, když tak najdou. Tak já vám ještě jednou děkuji a přeji hodně návštěvníků. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkuji vám, naschledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace na Country Radio. D1 ve stoupání u Koberovic. Ve stoupacím pruhu je porouchané auto, kamiony vybočují do pravého pruhu. D55 u Babic ve směru na Hodonín. Je tam dopravní nehoda, velmi obtížný průjezd, počítejte s dlouhou kolonou. V Praze kolony na magistrále v obou směrech, pracuje se u muzea a na Hlávkově mostě. A také Novopatská a Kbelská, počítejte se zdržení ve směru k D8. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 25. srpna nám přijde živě do studia zahrát Duo Tornádo.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Tohle byl Back Ovens Only You, za chviličku Valdemar Matuška nebo Pavel Dobeš. A teď je čas na pozvánku na víkend, abyste se už od pondělka měli na co těšit. Sobota 29. a neděle 30. srpna, víkendový pokec mezi 8 a 17. Jaké byly ty letošní prázdniny? No a v sobotu a v neděli mezi 12. a 13. polední siesta na téma Za volantem a řídítky. Tedy nejrůznější motoristické či cyklistické písničky. Tak to je program na víkendové vysílání Country Rádia. Těšte se. A teď už Valdemar Matuška.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

zaplacená žhavá, opilá, pulsující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva.

motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře.

všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus.

0: Glen Campbell All No Roads Coming Home, no a zbývá pohled na podvečerní a večerní vysílání písničky na přání po 17. hodině. 18 hodin čaj o 6. v první polovině hodiny, tak jako každý den Tulák, Vítek Pěkný a také Fígl a Dobroty Františka Mlsoty. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček představí písničku pro tento týden z karavany a také country pod kapotou Vítka Pěkného. Úplně na konci potom zazní vítězná píseň z nedělní bonanzy. V 19 hodin srdcem v country Milan Krbec bude hostem Milana Šmita a ve 20 hodin potom kolega Petr Kocman se svým pravidelným večerním vysíláním. Teď Tomáš Adamec se svým pravidelným vysíláním o počasí a o tom, co se kde stalo.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Večer se může ojediněle vyskytnout déšť. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na Moravě i 29.
1: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. V muzeu v České Třebové se našla zapomenutá soška jizulátka ze slonoviny. Je stará asi 400 let. Je možné, že pochází ze stejné dílny nebo od stejného mistra jako známé salzburské jizulátko. Nejstarší žijící osoba na světě, britka Ethel Cutterhamová, v pátek oslavila své 117. narozeniny. V současné době bydlí v pečovatelském domě u Londýna. Nejstarší žijící osobou je od loňského dubna, kdy zemřela britka Inach Kanabarová Lukasová. Strávila prý hezký den oslavou a hlavně s rodinou a přáteli. Těší se, co přinese příští rok. Teď se vrátíme zpátky domů. Za památkami do Zlínského kraje zamířil kolega Luboš Dvořák.
2: Holešov je město v okrese Kroměříž, ležící nedaleko Zlína na řece Rusava. Sídlo vzniklo na křižovatce tzv. Jantarové stezky, která vedla od Baltu do Itálie, Řecka a Egypta. Takže to museli mít pradávný globalizační cvrkot. Dnes sem lidé přijíždějí po dálnici D49 na návštěvu především zámku a vyhlášených akcí. Raně barokní stavbu z konce 17. století obklopuje francouzský park s bazény a kanály ve tvaru Neptunova trojzubce, které napouští unikátní akvadukt. Vlastnictví příběh se rozvinul po druhé světové válce, kdy místní založili družstvo kulturního domu Holešov a scháněli tak peníze na odkup zámku od vstřícné šlechtičny. Ta už jim dávno část pronajímala pro koncerty, divadlo i bály. Jenže po roce 48 vše bylo jinak, ale i tak ho obyvatelé v omezené míře mohli využívat. Nakonec ho radnice od státu koupila a po rekonstrukci v roce 2009 se začaly psát nové příběhy. Z Holešova zdraví Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě k víkendu. Tereza Voborníková vyhrála biatlonovou exhibici v Drážďanech. Bronzová olympijská medailistka z her v Cortině d'Ampezzo a Miláně vyhrála závod na kolečkových lyžích, a to o 12,2 sekundy před Rakušankou Annou Gendlerovou. Vítězslav Hornik vybojoval 7. místo. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Novinky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ahoj moje milé Country Radio, zahraj prosím tě mé milované Ele písničku od Franty Nedvěda Skládanka. Moje milá Elo, děkuji ti za každou chvilku prožitou s tebou přes víkend a věřím, že další takovéto chvilky na nás ještě čekají. Tvůj Zdenda.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Noši, moc vás zdravíte.
0: Tak, co zahrajeme a pro koho?
1: Já bych vás hrozně rád poprosil pokáče, máme doma kočku. A jestli bych mohl, tak abych tuhle tu písničku chtěl věnovat pro moje přátelé a rodinu. Takže nejdřív děkuju za skvělejší pátek v Trutnově v naší pizzerce. A rodině moc děkuju za sobotu, protože jsme si užili bezva grilovačku, počasí nám přálo. Samozřejmě i vám do Country Rádia a všem posluchačům.
0: Tak pokáče, zahrajeme za chvilku, mějte se hezky, naschle.
1: Hodně, děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč mi tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se z torz

0: Písničky na přání na Country Radio.
1: Ahoj Country Radio, zahrajte prosím mě a všem dalším vášnivým horalům od Michala Tučného, píseň Cesty toulaví, k mému čundráckému výletu po Beskydech. Díky moc, zdraví Verčan.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Olin, zdravím Milši.
0: Zdravím Oline, co to bude a pro koho?
1: Prosil bych písničku pro kamaráda Mojmíra, který v sobotu oslavil 70 roků. Oslavili jsme to s ním pěkně hraním na kytárky, banjo a podobně. A písničku mu dáme Zlatokop Tom.
0: Dobře, zahrajeme to za chvilku, měj se hezky.
1: Děkuji ti moc krát.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání pro mého manžela Pavla Nováka z Brna tam nahoru. Zapomínám zapomenout k jeho dnešním narozeninám. Odešel velice mlád, píše a vzpomíná Marta s rodinou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak ještě něco na závěr stihneme. Prosím, zahrajte tramskou mši, píše Jirka z Kopřivnice, to je duo Durango. A další SMSka, zahrajte Lily, Rosemary a srdcovej kluk pro moje dvě ženský, které jsou kolem mě, ať si vyberou, která je která, protože obě dokážou udělat jak Lily, tak Rosemary, píše Pavel.

fiesta už skončila a málo která z hospod jela dál. On náhle vešel do dveří a nikdo neví proč. Ze zdi bylo slyšet, jak tam vrtá červotoč. Víc neslyšel si ani muk, on stál v těch dveřích jak srdcovej kluk. Prošel kolem zrcadel a po chvíli zas rozšuměl se sám. Každej vrátil se k těm kecům, který vět než on nás upoutám. Měl asi nějaký spády, když se zdyšel ten zvuk. Sed k zrcadům si zády tenhle ten srdcovej kluk. Má whisky, měla grády a co bude dál, to nám bylo fuk. Hrála vzadu pokr, ale hra nějak ne a ne mít spát.

hodil psů a živočil, jak rozkazoval svým bodyguardům, a těch měl kolem sebe puk, tak jakou šanci měl srdcovej kuk. Rozmery se přičísla a přilepila pár falešnej řas. Kočár jí vez do města a nedá se říct, že by přišla včas. Ta bez koruny královna se provinila tím, že už pár minut tady na ní čekal velký džin, co koukal jak svošný suk, když na lili se smál srdcovej kuk. Ten ksicht jsem viděl v Mexiku, či někde v rámu na pojici stát. Říkal si v duchu velký džin a srdcovej se nepřestával smát. Že líbila na kluky, to každý z nás tu znal. Však měla prsten od Jima, co vedle ní teď stál. A mrazivě si hryzal red, když srdcovej jim koukal do karet. Rosemary už unavilo předstírat, že její muž je Jim. Hodně slin se zkusila, i sebevraždy netají se tím. Teď hledá spásu v kajíšku, ať se nebodnou džin. Už její jako pelíšku, už do ní teče džin. Že dneska bude krazišu, že její karta je srdcovej kluk. Ještě vsadila, však bavila se zcela jinou hrou. Ten cizinec jí zajímal, a ne

si soka a do šaty k ní vnik a oběma pak byl fuk, že ve zdi bylo slyšet divnej zvuk. Pak náhle lampy pohasly a celý lokál zaplnil se tmou. Ten zvuk ve zdi neustával,

by nabírali směr. Tam do chodby k šatnám, kde studeně cvak ve tmě revolver. U zdi se třásla rozmerí, po dveřích kouzal stín. Na země se převrátil, jak pytel se smetím. S tváří bílou jako my, tam s nožem v zádech ležel velký Jim. Pak mrtvé ticho zavádlo a přestal vrtet i ten červotoč. Obu další dveře skončily už se svou prací, tak nebylo proč. Narvali prachy do pitů a šéf pak rukou kejv, když přesvědčil se, že perfektně vysmejčili save. A jeli pod ten silnej buk, kde dal si s nima sraz srdcovej kluk. Další den byl pro Rosemary, dá se říct, že výjimečně zlej. Když tam stála potopra,

otevřela hrtěnku, dala si na rty růž, neřekla k tomu ani ťuk. A kdo tu chyběl, byl srdcovej kluk. Každý, kdo měl za ušima, z toho města dávno draka vzal. Fiesta už skončila a málo která z hospod jela dál. Jen Lili sedí u sklenky a smyřuje se s tím, že nebude už pálenky platit velký čin a zbavil by lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk. A zbavil by lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak a teprve teď s mírným zpožděním čas na dopravu. D55 u Babic, je tam dopravní nehoda, kolony jsou ovšem v obou směrech, počítejte se zdržením zhruba 20 minut. D10 u Bezděčína ve směru od Turnova do Prahy, rovněž dopravní nehoda, kolona asi na 15 minut. 33 v Náchodě ve směru od Polska je velmi plná, Náchod je velmi pomalu obtížně průjezdný. Dále je porouchané auto na ústí tunelu Blanka do Nové Povltavské. Počítejte s pomalu jedoucí kolonou tunelem. Další doprava za 3/4 hodiny.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Na úvod druhé poloviny téhleté hodinky budeme trošku improvizovat. Prosím o zahrání písničky od Marcela Zmoška, Aničce Štěpánové z Broumova, která dnes slaví 50. narozeniny. Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví do dalších let přeje přítel Libor a syn Jára. Ovšem od Zmošku tu máme pouze písničku od Jiřího, tak snad se bude líbit taky.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country počasí.
2: O zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Večer se může ojediněle vyskytnout déšť. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na Moravě i 29.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady jsou dnešní poslední zprávy a zpravodajský souhrn. Vrtulníky Viper a Venom by se do vzduchu mohly vrátit už tento týden. Jako první by se do provozu měly vrátit stroje české armády působící v Polsku. V polovině týdne pak vrtulníky na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Vláda slibuje navýšit částku na boj se suchem, tvrdí to alespoň ministr zemědělství Šebestián. Ročně stát dává na opatření proti suchu 20 miliard korun. Kolik chce dát navíc, ale Šebestián neprozradil. K senátním volbám bylo letos z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů. To je o 80 méně než při volbách před 6 lety. Nedostatek krmiv kvůli suchu může na nějaký čas zlevnit hovězí maso. Chovatelé nebudou mít dost krmiv na uživení hovězího skotu a budou tedy muset zvířata porážet. Studenti, kteří chtějí bydlet v bytech, si oproti loňsku za nájem připlatí. Ceny šly oproti loňsku i o víc než 10% nahoru. Nejdražší je tradičně Praha a Brno. Tady bydlení v jednom pokoji stojí i 12 000 korun. Nabídek na bydlení je ale stále dost. Dnešní poslední zprávy jsou u konce. Hezký zbytek dne vám přeje a zítra se naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům Country Rádia přeji pěkný den. Dnes se společně vydáme na rozhlednu Kovářka, která se nachází v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Rozhledna Kovářka tedy stojí nedaleko Mladé Vožice na okraji osady Moraveč. Jedná se o kamennou rozhlednu, kterou navrhl a následně vybudoval místní kovář pan Ladislav Dobeš. Od prvního nápadu až po dokončení stavby uplynulo celých dlouhých 9 let. Samotná realizace pak proběhla v roce 2011 a trvala jenom 36 dní. Rozhledna je celkově vysoká 13 metrů. Má točité ocelové schodiště, po kterém se po zdolání 50 schodů vystoupá na dřevěnou vyhlídku. Z ní se otevírá krásný pohled do okolní krajiny. Z vyhlídkové plošiny, která se nachází ve výšce 10 metrů nad zemí, tak uvidíte například Velký Blaník, okolní obce nebo centrum Mladé Vožice. Dokonalý kruhový výhled ale částečně omezuje les. Okolo rozhledny vzniklo také kamenné středověké nádvoří, které neslouží pouze k obdivování stavby, ale ukrývá i kovářské muzeum. Pan Dobeš po mnoho let shromažďoval staré tovarišské a výuční listy, fotografie, nářadí a další předměty z již dávno zaniklých kováren. A protože každý kovář mýval své vlastní nástroje a pomůcky, tak proto je sbírka velmi pestrá a zajímavá. Návštěvníci tak mohou nahlédnout do řemesla, které po staletí mělo na českém venkově nezastupitelné místo. K rozhledně se dá dojít pěšky, přijet na kole nebo i autem. Výlet lze spojit také s návštěvou nedaleké zříceniny, hradu Schelmberg, odkud je další pěkný výhled do okolí. Zajímavostí je, že rozhledna nevznikla jako velký turistický projekt, ale především značení jednoho člověka pro kovářské řemeslo a historii. Právě osobní sbírka pana Dobeše dává tomuto místu nezaměnitelnou atmosféru a odlišuje jeho od běžných vyhlídkových staveb. Místo proto potěší nejen milovníky výhledů, ale také historie. Další informace o rozhledně Kovářka najdete například na webu venkaždýden.cz. Prima toulání, pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje tulák Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Kampi.

Hezký pondělní podvečer u čaje o 6. Grilovat se dá v podstatě cokoliv a na grilu se dá vařit v podstatě celý rok. Jeden můj kamarád na tom vaří i polévky v zimě na balkóně a tak. A já mám pro vás od paní Dany z Unoště recept na grilované klobásy ve slanině. Budeme potřebovat několik klobás, tak 4, 8 proužků anglické slaniny, kousek tvrdého sýra, několik lžic oleje, několik lžic hořčice a kečupu, lžičku mleté papriky a lžičku nebo půl lžičky curry. Tak, postup je velmi jednoduchý. V misce smícháme olej, papriku a curry. Klobásy po obvodu lehce nařežeme. Potřeme marinádou, důkladně to vetřeme do těch zářezů. Pak do těch zářezů vložíme na nudličky nakrájený tvrdý sýr. To je taková jemná operace, ale vyplatí se. Klobásu pevně zabalíme do dvou plátků anglické slaniny, spíchneme to párátkem a potřeme směsí kečupu s hořčicí. Grilujeme klasicky za pravidelného otáčení a podáváme

0: Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra jsou jen dvě, Litvínov v Teplice v Čechách a Pardubice Chrudim. Nepřetržité železniční výluky nejenom na zítra. Hronov, Broumov, Bezdružice, Pňovany, Nymburk, Kopydlno, Frýdek, Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Budišov nad Budišovkou, Odry, Brno, Ivančice, Dolní Poustev nad Čandau a Vsetín, Půchov. Šťastnou cestu i přes výluky.
2: Country Radio. Houslé,
0: housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šlíně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: Já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát, tamhle, no to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
5: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
6: Jo.
5: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
7: Škoda lásky.
8: No to je super.
9: Myslím, že na bylo nejlepší.
7: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
2: Country rádio.
0: Country rádio. Nejvíc country a

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Hezký den, milí posluchači. Máme tady poslední srpnový týden a to taky znamená, že mám pro vás písničku tohoto 35. týdne. Vybral jsem písničku mé milé kolegyně Denisy Markové, protože se mi líbí, jaký Alan Mikušek složil, líbí se mi, jak ji Denisa otextovala a taky, jak ji naspívala. Občas si ji s námi zaspívá, s námi, to znamená Svokobere, když je ta příležitost, ale mezi námi přece nebudeme čekat, až možná přijde ta ojedinělá chvíle a já vám ji teďka pěkně pustím a vy si ji můžete poslouchat celý týden. Ta písnička prošla naší karavanou a zazněla také v poslední 96. Tu si určitě najdete na YouTube kanálu Country Rádia, protože tam jsou všechny karavany, které jsme od roku 2018 natočili. Takže Denisa Marková a její písnička Pane můj.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Z country pod kapotou.
2: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Porsche bude sdílet emise s čínským Xpengem, pomůže tak i koncernu. Podle informací z webu, které se odvolávají na dokumenty Evropské komise, opustila značka Porsche skupinu sdílející průměrné emise v rámci koncernu Volkswagen. V letech 2026 a 2027 pak bude sdílet průměrné emise s čínskou značkou Xpeng, ve které vlastní skupina Volkswagen asi 5% podíl. Podle představitelů automobilek nová skupina sdílení emisí značce Porsche zajistí flexibilitu v transformaci na elektrickou mobilitu, ale nezmění její dlouhodobou strategii. Skupiny sdílející emise automobilkám umožní dosáhnout nižších průměrných emisí, zejména pokud se výrobci spalovacích motorů s vyššími emisemi spojí s výrobci elektrických vozů. Xpeng prodej elektromobilů v Evropě stále navyšuje. Právě jemu tak připadne za sdílení emisí z Porsche finanční odměna. Není však zřejmé, jak vysoká. Porsche se ale evidentně víc vyplatí než placení pokut za překročení emisních limitů. Automobilce totiž v posledních letech padají prodeje elektrických vozů a opět se vrací ke spalovacím motorům, které logicky mají emise vyšší. Celý koncern VW pak za rok 2025 vykazoval průměrné flotilové emise asi 100 gramů na kilometr, což je nad stanoveným limitem 93,6 gramů na kilometr. Toho musí automobilky dosáhnout za období mezi lety 2025 až 2027, přičemž za překročení budou platit pokutu 95 eur za každý 1 gram nad limit, a to za každé prodané vozidlo. Pokuta by tak mohla překročit hranici miliardy eur. I bez Porsche se tak skupina VW bude muset tvrdě snažit, aby se v následujících letech dostala s průměrem pod limit a vyhnula se tím emisním pokutám. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Srdcem v country. A neb muzikantské povídání Milana Šmita a jeho hostů nejen o hudbě.

0: Dobrý podvečer, milí posluchači, nejen písnička, která právě doznívá, ale také předchozí anonce vás jistě už navnadili na pořad a prozradili, že hostem tohoto Srdcem v country, tedy srpnového, je náš kamarád Milan Krbec. Ahoj Milanku, čau.
1: Ahoj všem a tobě vzlášť.
0: Díky, díky.
1: Těchto večerních hodinách.
0: Ano, ano. Zaznamenali jsme, prosím tě, ono to nešlo nezaznamenat, tvoje kulatiny, sedmdesátiny, takže velká gratulace ode mě, od Kuby tady a taky od celého country rádia.
1: Děkuju samozřejmě moc, no je to strašný teda. Teda na jednu stránku strašný, na jednu stránku hezký, že jo?
0: Prostě. No.
1: Že si člověk dožil.
0: Nedávno jsem byl na lodi se Slávkem Janouškem a zpíval, je to tak krásný být starý, zdravý a bohatý. Tak co říkáš?
1: Tak to první, to by se mi splnilo a vlastně, no, ale bohatý jsem taky.
0: Jo, jsme všichni bohatý. Člověk,
1: tak... Když to nechce moc, ale no. Tak mě těch, já nevím, 250 tisíc měsíčně stačí.
0: Jo, to je vidět, že jsi nenáročný muzikant.
1: Teda halířu, jo.
0: Ne, já jsem teď nedávno viděl někde nějaký nápis, jo, já už vím, kde na jednej takový ty odpočinkový lavičce, počkej, že bohatý není ten, kdo má hodně peněz, ale bohatý je ten, komu jich stačí málo.
1: No, to je můj případ.
0: No, to je, no.
1: Nebo spíš akorát.
0: No, tak hele, prostě to je jedno, spíš mi řekni, jak jsi to oslavil, to není kolik stála oslava, je. Ale jak moc hezky jsi to oslavil.
1: Ale člověče, jo, a ještě to možná budu ještě slavit, já to asi budu slavit celý rok, protože mi se to strašně líbí, ale měli jsme krásnou vodárnu, kde fanoušci teda mě překvapili moc milýma dárečkama.
0: No, dort tam byla,
1: tam jsme neslavili, tam teda, ale bylo to moc hezký, bylo to moc miloučký, takže jim moc děkuju našim, teda já říkám, až nemocným fanouškům.
0: Kdo ti dal ten dort? Já ho viděl, no to byl neuvěřitelný, to byl obří dort, člověče.
1: Člověče, já se obávám, že to je AI.
0: Jo, fakt?
1: Dort tam nebyl.
0: Nebyl, to, tam aha, nebyl. Tak to někdo vyrovnal. Já jsem si říkal, prosím, že to nemohl nikdo ani unést. Já jsem čekal, že z ní vyskočí nějaká, jako, nějaký dárek. Jako.
1: Myslíš nějaký prsatý dárek?
0: No.
1: Ne. Ale bylo to krásný, ale říkám, krásný dárečky jsem dostal, takže moc děkuju. No a zatím jsem slavil s kamarádama na mém oblíbeném Olešku, prostě, kde to bylo milé, prostě na chatičce, no, tak no, jsme se tam tak jako slušně, hele, všichni jsme, já jsem tam skoro nejmladší, jo, prostě, takže to víš, no, takže trošku jsme se připrdli, ale s rozumem.
0: Jasně, jasně, jak se říká s mírou.
1: S mírou.
0: A kdo míru nezná, má smůlu, no. Dobře, no takže sedmdesátiny, prosím tě, tak ještě jednou teda gratulace, co to znamená pro kapelu, to si řekneme potom trošku později, co to znamená pro tebe, je mi jasné, zkrátka a dobře, máš před sebou teď zase rok oslavování krásných kulatin a já doufám, že se k té oslavě nějaké někde nachomítnu a že si prostě dáme skleničku
1: určitě,
0: spolu, aby
1: určitě,
0: nám zdraví drželo, protože to zdraví.
1: Taky říkám moc děkuju všem, kteří mě přáli a bylo to, až jsem nečekal od lidí, kteří mě přáli, prostě kolegů a tohleto. Děkuju moc všem.
0: Je to
1: vážím
0: milý.
1: Si toho.
0: Je to milý. Dáme si písničku. Co navrhuješ?
1: Já teď, no, vždycky říkám, na vystoupeních jediná písnička, kterou možná znáte, kterou já interpretuji teda v country rádiu, Splacenej dluh, tak ho tam dáme.

očekávali už sedmý den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmý den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

Vevnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košili, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil vyndat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

0: Takže posloucháte Srdcem v country s Milanem Krpcem. Slavili jsme jeho 70. v tom prvním vstupu, ale je to hudební pořad a ty jsi kapelní zelenáčů, takže musíme se samozřejmě také povinovat téhle tomuto kousku tvému, tvé práci jako takové a vlastně i zálibě, protože...
1: Tak, určitě.
0: Hele, ty jsi, já tě znám právě jako současného kapelníka zelenáčů, ale jako dlouholetého člena, ty jsi zažil to krásné období s Mirkem Hofmanem,
1: no,
0: prostě to byly léta to. No a vlastně 100% svého hudebního snažení té kapele dáváš, viď, asi.
1: No, no, snažím se, no, ale to víš, je takový, tak no, člověk se snaží, no, když se
0: ale leta běží, ale nejenom u tebe, ale i u kapely, takže já se chci zeptat, jak je to třeba s hraním a jak vlastně zelenáči teď momentálně fungují, když pomineme ty proslulé večery u vodárny, které jsou jako jasné,
1: pokračujou.
0: Jasně, tak já jsem třeba zahlédl, že hrajete na festivalu skoro v Prešově, takovýhle dálky jezdíte.
1: Prosím tě, no to jsme, už jsme tam byli, Prešově ne, je to Šuňava.
0: No, tak to je nějaký prešovský kraj někde tam asi,
1: no,
0: ne?
1: No, u Tater, ne, to je nějaká Banská Bystrica, teda přesně, ne, někde uprostřed je to,
0: jo,
1: tak,
0: jo,
1: no,
0: jo.
1: Je to pouhých nějakých 560 kilometrů od Prahy. Ne,
0: kam, co bys kamenem dohodil?
1: Ale my už jsme tam byli minimálně jednou, já mám den, že i dvakrát, a je to tam teda, a dlouho jsme teďkom vlastně na Slovensku nebyli, takže se tam těšíme moc, prostě, protože je pravdou, že v Čechách se hraje nádherně a na Slovensku teda oni jsou ještě takový, i když nevím za ty leta, jestli se to nezměnilo, ale vždycky jsme si tam připadali, je pravda, že jsme tam přijeli trošku jako malinký rokový hvězdičky, jo, prostě hrozně. Akorát je nejhorší, že jim člověk musí odmítat, oni furt nabízejí nějakou kořalku, že jo, hned jako člověk vystoupí z auta, už tam běží, že jo, Slavičko. Ale těšíme se tam, to je na Šuňavě, tam mají krásný festival, Šuňava 26. No a ptal si se, no hrajeme takom přes léto, ne tolik jako třeba fešáci, nebo toto, ale spíš kvůli tomu, že prostě kluci mají taky svoje nějaké aktivity, takže
0: projekty,
1: už to tak jako trošičku nehoníme, ale jezdíme a měli jsme krásný a těšíme se na krásný festivaly, který byly, že jo, byli jsme na Hrošení, že jo, tam to bylo báječný, prostě krásný publikum, na Portě úžasný, prostě, že jo, u vás na Country Fontáně v Brně taky prostě super, že jo, Wander pod mostem, paráda. Takže my to máme tak jako v klidu, ale ještě nás čekají tyhle ty festiválky do toho září prostě. No a pak hlavně nás čeká, jak jsi zmiňoval, že už hrajeme teda 17 let ty salony v klubu u vodárny, tak v říjnu budeme mít 200. salon.
0: Pane jo?
1: U té vodárny, jako jinak my jsme, kdysi, jestli můžu ještě říct, vlastně je to 30 let, Milanku, co Mirek Hofman tenkrát s Jirkou Kuncem Brabankem z CI5 uspořádali v Lucerně 500. salon zelenáčů. Uváděl to tenkrát Petr Novotný, byl tam úžasný, byli tam starý vajctáři, byl tam své paběrky s Markem, že jo, který ho zdravíme, teda moc ano. Marka přejeme, aby teď jsem se dozvěděl, že už jezdí i na člunu, na kanoheze, na kanoe po Berounce, takže Marko, moc tě zdravíme a děkujeme. A tam to bylo takhle 500. salon zelenáčů, ale oni to měl, jako to počítali od opravdu začátku
0: začátek,
1: Greenhornu.
0: Jasně.
1: Ale tohle

0: těšíme se na to a no, to je asi tak všechno. No a pak samozřejmě si teda můžu ještě říct do toho, tak doufejme, že vyjde 9. prosince vánoční.
1: To mě taky zajímá,
0: vánoční klasický náš, teda naše vystoupení, že jo, doufejme, že bude stejně vydařené jako ty minulý. Ty, že nám pomůžeš tam.
1: Jasně, no, tak já jsem tam vždycky to, rád a vždycky můžu ti říct, že už teď vlastně tím, že letos jste už nevyrazili na parníky Country Rádia, to už jsme probrali, že vlastně no, toho místa je tam málo, taky vlastně i z časových důvodů zelenáči letos nebyli, ale jsou návštěvníci na parnicích, kteří se ptají, no ty zelenáči nám tu chybí, ale tak my se těšíme do té knihovny. Bude to, doufám.
0: No tak pak, když všechno dobře dopadne, tak už je to samozřejmě, to je 9.12. v městské knihovně. Tak.
1: Tak jo, to je krásný takhle uprostřed léta mluvit o tom, co se bude dít zimně. No, ale
0: no, tak víme, no jasně. Spousta to je kapel, že jo, inzeruje, ale že jo, aby to, takže no, samozřejmě lísky nejsou ještě v prodeji, nic, to bude až někdy během podzima, že jo, a budeme informovat jak na našich stránkách, tak hlavně na facebookových stránkách.
1: Jasně, jasně. Je to tak, no letí to letí, člověk se párkrát vyspí a jsou tu Vánoce, no
0: právě. Prostě,
1: je to tak. Dáme si nějakou písničku, co tam dáme?
0: Hele, dáme určitě, pojď počkej. Pavla Krále, pojď tam dát Pavla Krále. Co tam máme?
1: Kluk z Plání?
0: Kluk z Plání.
1: Kluk z Plání,
0: dejme.
1: Dobře.

0: No, Pavel Král, a já tuhle písničku mám rád, Kluk z Plání. Já jsem mu to párkrát říkal, jsem se ho ptal, když tady byl, protože on byl, myslím, v lednovém dílu byl, protože tehdy slavil 80. Je to tak, že jo?
1: No, loni.
0: No, loni, a byl v prvním lednovém dílu, jsme se k tomu jakoby vraceli a já jsem se ho i ptal, jak to dělá, že mu ten hlas pořád sedí. Ono, vlastně na to samý se můžu zeptat i tebe, protože ty taky zpíváš a vlastně si převzal některé party po Mirkovi Hofmanovi, což taky není úplně jako, že by to bylo jako, že si řekneš, no to se prostě tak zaspívá. To bylo docela složitý, ne?
1: No, je to možná odvaha až příliš veliká prostě po Mirkovi. Teda, takhle, vrátím se k Pavlovi. Pavel je prostě úžasný. Ale to jsou
0: To je ukaz.
1: No, ale to je Tomáš Linka to samý.
0: Přesně.
1: Jo, prostě to je úžasný, ty kluci prostě jsou bezvadní a mají
0: čím je v tom Majstar skrmili, prosím tě.
1: Asi je to tím prostě. No, je to takovej, mají takový pořádný kořeny v sobě, no. Nekňourací, tak myslím, jako
0: ty
1: životně
0: člověče,
1: nekňourají.
0: Ale teď mi napadá, víš, že možná ono to bude Pavlovi 80, Tomášovi 80.
1: Pavlovi 82 bude letos.
0: No dobře, ale jako je to ten, tyhle ty po 80. Já jsem teď zase byl přednedávnem v Budyně nad Ohří, tam jsem potkal kamaráda, který tam prostě má svůj stánek a vypadá skvěle, prostě jezdí na motorce a jemu 80 prostě. No. A zrovna jsme to tam říkali, že oni budou nějaký divný ročník, tyhle ty chlapy.
1: Tak je to těsně poválečný ročník. Jestli to nějak líp dělaný, víš?
0: Asi, jo.
1: Jestli tatínkové si nedávali víc záležet. To je klidně možný.
0: No ale vraťme se k tomu, že ten Pavel je fakt teda úkaz, a zpívání, no.
1: Pavlovi to báječně zpívá a doufám, že ještě nějakou chvilku bude, nebo nějakou dlouhou chvilku bude prostě, takže to je super. No a u mě s těma písničkama, no hele, to víš tak, já jsem miloval, jestli to můžu říct, jako samozřejmě jsem chodil na ně před těma 55, 6 lety, no někdy v tom 72. roce, 71. prostě, těch 15, 14 prostě, když jsem se do nich zamiloval jako do kapely, tak samozřejmě mě nejvíc okouzlil Pepa Šimek, že jo, prostě. Tak mně se líbili všichni.
0: Jasně.
1: Ale to byl takovej ten prostě zájem, že jo, prostě. Jasně. Pepik Šimek. Takže ty jeho písničky...
0: Rok 48, to je kovboj.
1: Přesně tak. On byl městský kovboj, že jo, takový úžasný. Tohle z toho, ale tak jako ty jeho písničky, které on samozřejmě jsou nenapodobitelný, tak ty se mi jako vryly vysloveně, že už tenkrát v těch 16, 17 člověk se pokoušel nějak zpívat. No a Mirkovi písničky, ty se samozřejmě líbily všem, že jo, měl to svoje velmi tvrdý jádro, že jo, jako Michal měl svoje.
0: Jasně.
1: Svoje to, ale jinak zase nám, jak bych to řekl, takovým těm, my jsme to měli rádi oboje, ať Mirka, tak Michala, jo, takže, no a některý ty Mirkovi taky, jako jsem už tenkrát člověk, no a samozřejmě, když se mi to splnilo, ten sen prostě přijít do té kapely v tom 90. roce, tak samozřejmě to bylo bezvadný, být vedle toho Mirka, no a pak teda, když skončil těch 70, skončil teda veřejně vystupovat, že jo, no tak samozřejmě ty písničky bylo škoda, tak asi lidi na to koukali trošku divně, no a teď už možná si trošku zvykli, no. Ale on je to těžký po Mirkovi zpět,
0: on měl ten výraz, ten chlapák, prostě se jen koukat, to byl prostě chlapák.
1: No, ale ten hlas byl takový, teď jsem nedávno, je to asi 2 měsíce, se potkal s Pepikem Fouskem a říkal, já když si chci nějak uklidnit, tak si pustím pana Mirka Hofmana. To je tak uklidňující hlas, že to je nádherný.
0: Jo, má pravdu, no. Pepička jsem mimochodem taky potkal nedávno na festivalu, tak ho zdravíme takhle na dálku.
1: No, to je taky ten Bardi těmu 87, že?
0: Pojďme si dát další písničku, teda bavíme se o tom věku pořád, aby jsme nespadli do nějaký depréze tady.
1: Jo, tak budeme.
0: Pojďme si dát
1: nějakou
0: veskou
1: novou. Budeme mluvit o příště.
0: No, říkám, nesmíme spadnout do depréze.
1: Jo, tak, jo.
2: Přemýšlel si, Georgi, ať víc, anebo míň.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country.
1: A hostem srpnového vydání je Milan Krbec, takže probíráme logicky zelenáče, kterým kapelníkuje, ale tenhle ten pořad není jenom zase o muzice, je to trošku jako i o tobě, taky nechci říct, že medailonek, ale zajímají mě věci těch mých hostů i jiný, který třeba obecně se v rádiu neprobírají. Jsi muzikant, jsi chatař, ale nevíme o tvým soukromí toho zase až tak tolik, takže máš ty nějaký záliby, úchylky, nebo já nevím něco, co je pro tebe charakteristický. Hele, já vím, že s Gábinou, se ženou prostě se věnuješ taky fotografování, jo, prostě
2: no,
1: i to
2: už,
1: by mohlo.
2: Už taky jsme to, ale jo. Protože manželka, teda, že jo, Gábina je fotografka jako
1: profesionální,
2: nicméně už to jako neděláme, už jsme to jakoby zrušili, ten to je tak, ona dělala samozřejmě ve fotografii, pak dělala u pana Škody ve vodičkovi v ateliu dlouhá léta a velmi úspěšně, a pak jsme si právě, ona říká, pak jsi mě zaměstnal a vymyslel si fotostudio, že budeme dělat jako fotit sami, ale to jsem si říkal tenkrát, že škoda vlastně to nevyužít, protože ona teda dělala jako ateliérový fotky, když vlastně tady
1: všechny redaktoři,
2: který lidi vidějí na vašich stránkách, ta vlastně se poklubím, že to dělala moje žena. Že
1: no, ale tak to je jedna věc, jo, to ateliérový focení, jasně. Jasně je, že taky dneska jiná doba, dneska už fotí kdekdo.
2: No právě,
1: fotí
2: všichni mají mobily
1: a jsou to fotky jako
2: celkem
1: pěkný.
2: Dobrý. No.
1: Takže tady jde spíš o ten motiv, ne? A tak když děti vypadly z domova, nenapadlo vás třeba začít někde cestovat a fotit něco netradičního? Nakonec myslím, že máš přízeň ve Spojených státech, takže třeba zrovna tam by asi těch objektů k tomu fotografování bylo dost. Ne?
2: Ale tak ani ne. My jsme takový jako, já ani moc cestovatelský jako nejsem takový, dřív jsem jako chtěl a to se nemohlo a pak když se mohlo, tak už
1: se
2: mi nechtělo.
1: To je nejhorší kombinace.
2: Nejhorší kombinace, která může být. Ale samozřejmě tím, jak jsme už takový, jakoby, nechci říct starý, ale starší, tak už máme rádi svoje pohodlí.
1: A klid, no,
2: ne, určitý takový, takže někde, a teď neumíme jazyky ještě.
1: No.
2: Jo, jsme bohužel ty pitomci, který se nenaučili
1: nic. Ruštinu
2: jsme bojkotovali vnitřně a jiný jazyky jsme se nenaučili, jo. Takže někam to, takže jsme jezdili do Itálie, žena to ještě jezdí tam na jedno místo, krásný, prostě do starého bylo městečka, můžu říct, Kaorle, to se může, není to reklama, nebo je to reklama pro Kaorle, a tam je to hrozně krásný. Já jsem tam jezdíval pár let, protože tam je taková hezká parta, tak jsem jim tam večer hrál. Jako,
1: jasně,
2: jo, bylo to takový, jako, že jsem to spojil s prací.
1: Ale
2: ne, že bych to měl placený, měl jsem tam určité úlevy a jako od té agentury, která to pořádala, ale prostě bylo to hezký, bylo to milý, prostě tak večer se sedlo prostě pod italským nebem. Prostě,
1: dobrý vínečko.
2: Dobrý vínečko a prostě bylo to jako báječný, takže, no a já nějak, no tak já, mě baví, neříkám, že to umím, ale baví mě právě kolem toho fotografování, mě baví úprava fotografií, vymýšlení, i takový grafický, proto pro kapelu třeba dělám vlastně plakáty a všechny tyhle ty věci.
1: Tak to ti asi prostě, ta AI dělá radost, ne? To
2: nemám tě... AI.
1: Nemám
2: kamarády jako grafiky, kteří jsou z toho nešťastní, protože říkají, člověče, on to udělá třeba za 5 minut a udělá to ne úplně blbě. Takže nemám, já vůbec nemám žádný takový, mám nejobyčejnější prostě Photoshop starý prostě, který to naopak mě baví prostě to
1: si
2: dělat,
1: si
2: s tím hrát prostě, takže říkám takhle, když něco, ať je na Facebook, nebo když máme ty vánoční koncerty, tak vlastně celý ten podkres, tohle to si
1: vytvoříš,
2: jako
1: vyrobíš.
2: Vytvořím sám prostě, jo, takže to mě... A ono to ubírá strašně času, hele,
1: no,
2: k tomu sedneš a najednou buma je půlnoc, jo, prostě. Takže tímhle s tím. No a pak máme klasika, teď máme vnoučata, že jo, prostě.
1: To je zábavy dostadost, víš.
2: Zábavy dostadost, sice pravda, jednou vnoučeti už je 26, takže s tím akorát můžem chodit na pivo.
1: A no, tak to taky není špatně.
2: No,
1: zase,
2: není špatně,
1: že ti dovede domů, víš.
2: Něco veselýho, no tak on je takový jako, ne sportovec, ale takový, oni ty mladí dneska jsou. že jo, fitko a tak, ale je strašně hodný. Není potetovaný, což je báječný, prostě jeden z mála mladých lidí.
1: A prosím tě, ty výtvarník, co máš proti tetování?
2: Ale no ne, tak já, hele, když jsem byl malej, tak jsem chtěl mít taky kotvu na ruce, no, že jo, ale to jsme si kupovali, ty Donaldy, žvejkačky,
1: jo,
2: tam
1: a tam byl vodky,
2: takže a to se dá smejt, no tak já, nic prostě, takže tam tadyhle, no a ty, no, ta si se jako, co děláme, no, na zábavy. No, no a radimo s holkama, že jo, prostě. V nejlepším věku prostě, no, tak jasně, no. Člověk musí předat nějaký zkušenosti, no, prostě.
1: Tak oni se tě taky už nebojí, nebo oni už se nás nebojí obecně.
2: No, to,
1: takže jsme v pohodě.
2: No a navíc manželka, že jo, když jsme spolu 50 let jsme oslavili.
1: Hezký.
2: No, letos, hezký. V březnu. Máme jsme zlatou svatbu.
1: Krásný, krásný, krásný. Takže to jsou záliby Milana Krpce, mýho dnešního hosta. Pojďme si dát další písničku.
3: Že neznáš tu historku slávy, to teda je vina všech vin. Vždy ten, kdo tak strhoval David,

chtěli v cíli. Náš spolek jen rudnul a bled, leč staroušek v rbu sních kostí měl sílu a mužně se rval.

0: koní, náš pardon ten milostný syn.
1: Hostem srpnového vydání pořadu Srdcem v country je Milan Krbec, který jednoznačně v country je, protože občas tu mívám folkové muzikanty nebo bluegrassové, a ty jsi jednoznačně countryman, countrysta, konec konců hraješ s ikonickou kapelou tohoto stylu, Zelenáči. Musím se tě zeptat, tvůj život se teda tím pádem kolem té muziky motá jako jednoznačně. Kdyby jsi se vrátil zpátky, úplně na začátek, šel bys do toho znova, do té muziky, anebo by si třeba, co jsi vlastně, jaká je tvoje původní profese, co jsi jako vyučený, nebo co máš za školu, nebo co?
2: No, já, jak říkám, já mám základní vzdělání, nejdelší 22 let na 4 třídy, ne, normální 9letku, pak jsem šel, protože jsem samozřejmě nebyl žádnej ani počtář, ani jazykovědec, ani humanista, tak jsem prostě tam byl blbej, že jo, prostě klasicky, tak jsem šel se vyučit mechanikem, strojní mechanikem nebo něco, no prostě všechny ty možný frézy, soustruhy, prostě
1: šroubováky. Černý řemeslo, takový
2: no,
1: to poctivý.
2: No, takový jako lepší, nebo lepší, no prostě toto, no a samozřejmě, jak bych to řekl, vyučil jsem se, dělal jsem v několika firmách, prostě takový malý. Dělal jsem dokonce v Československé televizi ve výzkumném ústavu. To bude zajímavý, to by mohlo být, to by mohlo, nebo takhle. Tam jsem nastoupil do dílny, byla malá dílnička, kde byla, nevím, 10 prostě mechaniků, kluků, chlapů, tenkrát chlapů, že jo, prostě dětků, 35-letých, 40-letých dětků, páprdové staří. A oni tam dělají nádherné věci, se dělají pro kamery a pro pulty, všechny ty mechanické věci. A tam jsem se, představ si se ptat, zase to má s muzikou společného, protože nejen, že už předtím jsme s klukama, jsme zakládali kapelu někdy v těch 14-15 no, letech, že jo, jsme začali brnkat. Ale tam jsem se seznámil s Bohoušem Sýkorou. Slavným kytaristou Bohuš Sýkora, který bohužel už taky není mezi námi, tak Bohuš Sýkora hrával v Sepích, že jo, prostě slavný kapely s Jitkou Vrbovou, že jo, prostě tam byla a s tím jsem se, on tam byl jako vědec, jo.
1: Jo, jo.
2: Bohuš byl doktor přírodních věd, ale no a ten mě vlastně potom přitáhl v 80. letech do své kapely, to bylo taky takový zajímavý Větrolam, kde jsme hráli s Ivanem Prezlerem a dneska s naším benžistou, který zaskakuje za Jirku Spodního, Honzou Klocperkem, že prostě to bylo nádherný 81 až 84, takovýhle roky. No ale pak jsem nastoupil v 80. letech ještě na Vysokou školu chemicko-technologickou, taky jako technik, jo, který chodil v bílém plášti, to bylo váječný, to katedra potravinářské a konzervárenské technologie, a takže jsem byl blízko k jídlu.
1: To je dobrý vždycky.
2: To je vždycky ne, dobrý. No. A vlastně tam taková práce byla, no, hele, opravit přístroj. No, když jsem, ona ta oprava spočívala v tom, že když přišel student, že mu nefunguje, tak jsem se nejdřív podíval, jestli ho má strčený do zásuvky.
1: No, jasně, no.
2: Pozor, vypadá to jako absurdní, teď nechci říkat, že studenti byli blbí, ale prostě on je taky ve stresu tohle, tak je, ono mi nefunguje ta vývěva, říká, no, když si ji nedáte do zásuvky, tak fungovat nebude. Asi nebude. Že? A když se náhodou nějak víc pokazil, tak jsem se podíval, jestli není někde upadlej drát, evidentně, který někam vede, a když ne, tak jsem zavolal do opravy, nebo jsem zařídil opravu toho přístroje. To tak nějak fungovalo. No a jinak to bylo báječný, protože tam byly, že jo, laborantky, který se starali, když jsem přišel po hraní jakoby unavenej ráno do práce, že jo, takže uvařili kafičko, polívčičky, byli báječný. Pak tam byla na co koukat, protože holky tam studovaly hezký, že jo, prostě, takže to už člověka potěší všechno. A Franta Kacapírek, který tam za mnou chodil, říkal, jestli bych šel někdy do práce, tak bych šel sem.
1: No tak a to je přesně ale to, co jsem chtěl jakože se tě zeptat, když by si znovu jako se rozhodoval, hele, co si budeme povídat, ono dneska to řemeslo, jako ono se to zase dostalo někam úplně jinam, jo, a to dneska přijedeš v takovým tom služebním voze, řekneš paninko, no jo, to už nebude
2: Ježíš,
1: fungovat.
2: To je to nejhorší.
1: Tisíce na shledanou, jako.
2: Můj vnuk dělá s klukama, tak mají takovou firmu, nebo dělá u nich jako toto a dělají právě na stavbách, na rodinných domech a tohle. A já říkám, jedině prosím tě neříkej paninko.
1: No.
2: To je nejhorší, když přijde zemeslník a řekne paninko, to není problém, šéfíku.
1: Jo.
2: Tam vždycky pozor.
1: Tam to vypadá úplně.
2: Šéfíčku, nebojte, to bude dobrý. Tahle ta věta, na tu jsem opravdu alergický.
1: Jo, tě vole, to většinou dobrý není pak. Jako,
2: no. Ne vždycky to dobře dopadlo, takže radši.
1: Jasně.
2: Dobrý. Ano, řemeslo má zlatý dno dneska a zaplať pánbu.
1: Ale stejně bys šel dělat muziku, nebo ne?
2: Asi jo, no. Já jsem totiž trošku nešikovnej. Trošku dost nešikovnej.
1: Říká řemeslník od černého řemesla Milan Krebec, kdybyste potřebovali něco svařit a nebo vyměnit zámek, víte kam volat.
3: Léto s Country rádiem.

0: My jdeme pomalu do finále našeho dnešního povídání s Milanem Krpcem, což je jeden z hostů, které jsem si pozval v letošním roce do Srdcem v country. No a Milane, teď už jsme si řekli lecos, bavili jsme se o zelenáčích, bavili jsme se o tvé zajímavé profesi, která zase tak zajímavá nebyla. Zkrátka dobře, dostali jsme se až do chvíle, kdy tě našim posluchačům popíšeme trošičku pomocí takový mini ankety. No, já ji dávám skoro každému, neboj se toho, je to nic, ale odpovídej prostě jednoslovně.
1: Záludné otázky.
0: No ne, nejsou záludné, jsou úplně normální právě, ale zajímavý je, že možná ten celkový výsledek mnohdy o tom člověku vypoví víc, než nějaký dlouhý povídání. Jo? Takže co nás zajímá, tak se budu ptát. Jako. Takže prosím tě, fotbal nebo hokej?
1: Je mi to jedno.
0: Dobře, takže otázka Slávie nebo Sparta trošku padá na neúrodnou půdu.
1: Počkej, Spartan jsem byl, protože jsem byl jednou na fotbale, to nám bylo asi 11, když se postavil nový stadion na Spartě, tak jsme tam byli s kamarádem a proběhli jsme tím, co se tam chodí, turniketem, no to ještě nebyli. Tak jsme tam proběhli zadarmo, protože kamarád začal křičet, pán dává lístek k tomu, co tam stojí, a prošel. A ten kamarád můj, co jsme tam šli, tak říkal, tati, ty jsi nás tady zapomněl. A proběhli jsme kolem toho člověka, který čuměl jako blázen.
0: To tam byl jenom jednou.
1: Jednou, ale taky to hrál.
0: Taky mini Spartan takový.
1: Chytal trošku. Tonda Kramerius, Jurkanin, Kvašňák, to byla.
0: A pane, na to, že jsi tam byl teda jenom jednou, tak máš docela vědomosti. Takže dobře, takže jasně, takže Spartan. Kočka nebo pes?
1: Pes.
0: Pes, jo. A svíčková nebo smažák?
1: Tak dobře, smažák.
0: Dobře. Kafe hořký nebo sladký?
1: Sladký.
0: Pivo nebo víno?
1: No, pivo, dobře. No,
0: Kino nebo divadlo?
1: Divadlo.
0: Knížka nebo film?
1: No, film, no.
0: A moře nebo hory?
1: Město nemáš.
0: Nemám. Město moře k sestavení už došlo.
1: Že on je obojí krásný. No.
0: Je, no.
1: Na hory koukat, u moře
0: ležet.
1: Ležet.
0: Nejlepší, když jsou ty hory vidět od pláže, vidět, nádhera. Jasně.
1: Ne, ono je to krásný.
0: Jo, je to hezký, tak jako tak. No ne, tak to jsou taky otázky samozřejmě, které nic neřeší, ale trošku jako ukazují na to, jak člověk to má. Mimochodem jsme se dostali teda tím pádem do fáze, kdy se tě zeptám, co teda letošní dovolená. Ty už si trošičku naznačil, že už Itálie byla a už jako tolik ne, a že už to je klid, ale takže co, zůstáváš doma na chatičce anebo přece jenom se někam chystáš?
1: Ne, nechystám se nikam, spíš tu chatu, jako už taky trošku zanedbáváme, jako myslím to ježdění tam, ale spíš na tu chatu a Itálie už ne, no já tam prostě, takhle, já nerad, jak si se ptá, nerad ležím u moře. Jasně. Já tam jdu, vykoupu se, poklábosím, když je s kým teda. To vypadá, že s manželkou, ne, ale manželka, ta je zase opalovací a ležící typ. To baví opravdu se takhle jakoby smažit na tom, což to mě nebaví. No a na procházky už se mi tak pomalu chodí, takže samozřejmě to, ale tam už to všechno znám. Jo? A jet někam dál, to zase tam nemám ty kamarády, který když nás odvezli, já nevím, do Verony a do Benátek a tohleto a provázali. Navíc to byly lidi, kteří byli hodně cestovatní, cestovali, byli znalí i jazyku, takže mě prováděli místama, který bych normálně neviděl, tak to mě bavilo, bavilo moc. No. A hory jsou taky hezký, ale tam zase už ty nohy mě bolejí. Už je to takový.
0: Rozumím tomu, no tak vycházím takže z toho, že Oleško.
1: Oleško.
0: Dobře, pojďme si na další písničku.

0: Tak adios má Jessica, abych navázal na to, adios Milánku, pomalu se budeme loučit. Závěrečná otázka, tak jako pro každýho, na co se teď nejvíc těšíš, kde tě uvidíme. Letos jsme naznačili, co připravuješ, ale tak jako teď, no, končí srpen, nebo končí, začíná srpen, ale končí prázdniny pomalu, jakože.
1: No tak, tak to bude na té Šuňavě, pak myslím nějaký písty u Nymburka, pak měla teď, nevím, nějaký v Praze by měla být, u Hřiněpsi něco v září, nějaký festiválek by měl být. A samozřejmě u té Vodárny jsme každý třetí úterý v měsíci těch 17 let. No a pak teda 9.12.
0: Ta knihovna tradiční proslula. Takže ani se tě nebudu ptát, na co se těšíš, protože vím, znám tě, že jsi v tomhletom směru takový workoholik, že prostě už teď na to makáš, takže těšíš se asi na to, jak si na to mákneš, jak to všechno připravíš.
1: Těším se, až to budu mít za sebou, teda musím ti připravit.
0: Takhle. Jasně, jasně, jasně. Hele, tak když jsme mluvili o tom, že letos vlastně slavíš tu 70, tak já si myslím, že ať už to bude hlavní téma, anebo podtéma, tak v té knihovně to spolu trošku oslavíme, já se na to těším. Ať ti celý zbytek roku vychází, hlavně ať jsi zdravý, ať ti kapela maká, všechno, co je potřeba.
1: Děkuju, děkuju moc všem a samozřejmě i tady posluchačům, ať nám zůstanou v přízni a chodí na nás a teď jim pošlete písničku, kterou normálně už dlouho neslyšeli a některý naši blázniví fanoušci v uvozovkách blázniví fanoušci mají moc rádi.
0: A to je?
1: To je Honák z Dublinu.
0: Jdem do něj, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, díky.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival družeckých muzikantů se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédii, Gledli SV, Schovanky a Kupa. Zveme vás na KTO Večer písní a vzpomínku na Valdemara Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Sraz je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovické Putny. V České Lípě se chystají pivní slavnosti v sobotu 29. srpna od 13 hodin na Vodním hradě Lipí. Je to country a folk festival spojený s prezentací regionálních pivovarů. Vystoupí tam Texmeni, folk tým Petr Kocman, Brontosauri Revival a další. A ještě vás zveme na 16. Ústecký den porcelánu v oblastním muzeu v Ústí nad Labem v Masarykově ulici. Připraven pro vás bude prodej výrobků za zvýhodněné ceny. V nabídce bude samozřejmě oblíbený cibulák. K tomu další výrobky nejen z porcelánu. To vše vás čeká v pátek 4. září od 10 hodin. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný pondělní večer vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia. No a pochopitelně vás vítám také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Přemýšlel jsem, kterou písní bych dneska začal a rozhodl jsem se, že dám opět instrumentálku. Protože to jsou skladby, které, jak vždycky říkám, nečasto znějí éterem a vy posluchači je máte rádi, usuzují podle toho, co mi píšete v mailech, SMSkách, takže udělám radost i mnohým z vás a vybral jsem jednu opravdu neuvěřitelnou country vypalovačku v podání skvělého kytaristy a zpěváka Johnnyho Highlanda a ta píseň se jmenuje Barnyard Breakdown a je to opravdu country jako bič. Přeji vám hezký večer.

To byla Alice Springs a písnička s krásným aktuálním názvem Pondělí. Já jsem měl a mám dodnes moc rád, když bluegrassové kapely zahrají nějaký velký světový rockový hit nebo popový a přetaví ho do toho typického bluegrassového zvuku. Ostatně minulý týden se vám takhle pouštěl jednu vynikající kapelu Hayes Dixie, která hrála slavnou píseň Bohemian Rhapsody od kapely Queen. A dneska mám pro vás něco podobného, protože bude hrát opravdu legendární, ikonická postava světa bluegrassu, pan Larry Cordell, který má kapelu Lonesome Standard Time. A oni kdysi udělali dokonce celé album písní z repertoáru jižanské rockové, nebo jižansko-rockové, správně by mělo být legendy kapely Lynyrd Skynyrd. No a samozřejmě nemohli opomenout ani tu nejslavnější píseň Sweet Home Alabama. Tak teď dobře poslouchejte, zejména vy, kdybyste náhodou poslouchali rockeři tedy, tak co se dá udělat z takovéhle vypalovačky i bez bicích, i bez elektrických kytar, prostě jenom s banjem, s mandolínou a akustickou kytarou.

To byl Karel Černoch a jedna z jeho, řekl bych, dobře ukrytých perel v repertoáru. Takových písniček samozřejmě Karel nahrál víc a bohužel ne často znějí éterem, což je mi líto, proto je často a rád vytahuji takhle do vysílání, protože jsou to písně, které si to jistě zaslouží. Mnohé z těch písní dokonce vím od Karla, že konkrétně tuhle tu zpíval už dávno, dávno, kdysi, ale nikdy vlastně na desku nenahrál a stalo se tak až v roce 2000, kdy přetáčel své velké hity a jako bonus na tu desku zařadil několik právě těch starších písní, které i pro něj byly něčím výjimečné a který si myslel, že by je posluchači měli slyšet, tak posílám Karlovi pozdrav nahoru na obláček se vzpomínkou na krásné chvíle, které jsme spolu trávili v soukromí na jevištích, že to bylo strašně milé, příjemné. Karel byl skvělý společník. Tak bych mu taky mohl poslat i tu další písničku. Ta pochází od člověka, který se jmenuje Leroy Parnell, což je nejenom vynikající zpěvák, ale také kytarista. A kytaristy měl Karel rád. Tenhle ten pán vlastně hrál už úplně od malinka. Když mu bylo 6 let, tak začal hrát na několik nástrojů, protože jeho tatínek sám také muzikant. Narodil se mimochodem v Abilene, v Texasu, takže tam jste v country hudbě, dá se říct, předurčeni. Tak jeho tatínek dokonce hrál s Bobem Wilsonem a z jeho Texas Playboys. No a když byl malinkatý Leroy Parnell, tak se dokonce objevil v několika Wilsonových rádiových show. A už jako teenager velmi slušně hrál nejenom na kytaru, ale také na bicí. A dokonce tak dobře, že ho do své kapely pozval slavný countryman Kinky Friedmans. Ta kapela se jmenovala Texas G-Boys. No a později se Leroy Parnell přestěhoval do Austinu, což tedy je město hudbě zaslíbené, kde se opravdu stahují muzikanti z celého Texasu a taky tam vznikl ten slavný pořad Austin City Limits, který jste možná viděli i kdysi z kraje 90. let na dnes už zaniklé televizi OK, tak tam probíhaly všechny ty koncerty. No a v zápětí, tuším, že to byl nějaký rok 87 nebo 86, se definitivně přestěhoval do Nashvillu, do Tennessee, a tam se mu zadařilo, podepsal smlouvu s Arista Nashville, což je velké vydavatelství. No a od té doby vydává, je to skutečně velká hvězda. A já mám velice rád jeho album, které natočil před pár lety, kde ukazuje samozřejmě jednak, jaký je vynikající zpěvák, ale také skvělý kytarista, a to album je velmi pestré, co se týče písní a rytmu. Takže dneska bych z něj rád vybral krásnou baladu Poncha Train. A mimochodem letos v prosinci oslaví Leroy Parnell rovnou 70. Tak jdeme si poslechnout tohoto skvělého zpěváka a kytaristu.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Country je všechno, co se mi líbí.

Tak, to byl Murphyho zákon a když jsme tedy u toho bluegrassu, který jsem zmiňoval v souvislosti s Larry Cordlem a písní Sweet Home Alabama, tak teď si dáme, řekl bych, největší bluegrassový hit všech dob a sice píseň Blue Moon of Kentucky. Tuhle tu písničku složil kdysi slavný otec bluegrassu Bill Monroe. Dokonce byla zpočátku známa pod názvem Roll on Kentucky Moon. No a tu písničku samozřejmě dávno předtím, než ji třeba natočil Jimmy Rogers, natočil pochopitelně Bill Monroe. To bylo před nějakými, no, mohlo to být nějaký rok 47, si myslím, nebo 48, ale ještě předtím ji samozřejmě také hrával. Ale jinak ta píseň mimochodem má mnoho prvenství, protože je třeba mezi 50 písněmi, které jsou oficiálně vloženy do knihovny Kongresu Spojených států a také jsou v mezinárodním registru nahrávek, což je velmi prestižní věc. No a v roce 2003 to bylo, myslím, kdy Country Music Television zveřejnila takový seznam 100 nejlepších písní všech dob v country hudbě a Blue Moon of Kentucky byla na 11. místě. No, samozřejmě nahrála také spousta dalších známých zpěváků. Jedna z těch nejznámějších verzí pochází od Elvise Presleyho, což je z roku 1954, natočili samozřejmě v Sun Records u sama Phillipse v Memphisu. A samozřejmě Elvis Presley poslouchal od malinka i bluegrassovou hudbu, ale takový ten stimul pro to, aby ji nahrál, tak ten vlastně vzešel od Scottyho Moora, což byl vynikající kytarista. A jednou, když Elvis nahrával právě ve studiu u sama Phillipse, tak v takové pauze mezi nahráváním se najednou začal Scotty pobrukovat Blue Moon of Kentucky a Elvis se hnedka chytil, začal zpívat, no a pak si řekl, tak proč to teda nehrajem rovnou? No, nahráli to a bylo to, ale samozřejmě Bill Monroe tu píseň složil v rytmu valčíku, ale Elvis z ní udělal pěknou vypalovačku, samozřejmě se ta píseň hraje v mnoha různých obměnách, ale teď mám pro vás takový, řekl bych, unikát, protože tuhle tu píseň teď bude hrát a zpívat rocker John Fogerty, který kdysi založil kapelu Creedence Clearwater Revival a na jednu ze svých desek tuhle tu slavnou skladbu nahrál i s úvodem, ve kterém uslyšíte dobovou nahrávku Billa Monroea z festivalu, tak jak hraje Blue Moon of Kentucky a hned potom John Fogerty rozjede na kytaru tuhletu skladbu v úplně jiném rytmu. Tak jdeme na to.

To byla Hanka Mladá a písnička, kterou si vypučila z repertoáru country zpěvačky Carrie Underwood s krásným českým textem, tak to má být. Písničku Pojď dál a zpívej, myslím si, že nemusím dlouze představovat, všichni znáte a máme ji rádi v podání Pavla Bobka ze 70. let. Hrával ji dokonce už kdysi v Semaforu za svého účinkování tam. A je to písnička, kterou složil John Williams, tedy jak hudbu, tak text, a složil ji na své skvělé album Expressions. A ta píseň vyšla jako single, první single z toho alba. A zvláštní tedy je, že tu písničku natočila ještě předtím v roce 74 Gene Pruett na své album. A také tuhle tu písničku nádherně nahrál Kenny Rogers. A později vznikly samozřejmě i další verze, ale já mám pro vás dneska jednu, řekl bych, z těch nejnovějších. A je také velmi zvláštní, není to taková úplně typická countryovka, ale je krásně zpracována s velkým citem a s odkazem na ten originál. A pustívám ji od dvojce, která se říká Lion May and Jay. Lay down beside me.

John Michael Montgomery je naprosto bezesporu jednou z největších hvězd country 90. let. Vydal spoustu krásných desek a desítky písniček, na kterých se často podílel i on sám autorsky. Skladba, kterou uslyšíte teď, tak ta pochází z roku 98 ze skvělého alba Leave a Mark. Tu teda on nenapsal, napsali pro něj autoři pánové Jerry Kilgore, Jess Brown a Pearl Jones, velcí hitmakeri té doby, kteří skládali třeba pro Billyho Carringtona a další známé country zpěváky. No a ta písnička měla docela slušný ohlas tehdy, samozřejmě u fanoušků zcela jistě. Musí dokonce dodnes hrát John Michael Montgomery na svých koncertech, ale měla ku podivu relativně i úspěch u takzvaných kritiků. Jedním z nich, nebyl to tedy přímo kritik, ale jistý pan Larry Flick, byl z magazínu Billboard, který recenzoval nahrávky, tak se mu ta skladba líbila, že má takovou příjemnou, pohodovou, až letní atmosféru. A trošičku jízlivě teda k tomu připojil i poznámku, že je krásná, přestože je taková opravdu jednoduchá a bez nějaké větší hloubky. No ale pochvaloval si náladu té písně, což je mimochodem u muziky to podstatné, ta nálada, která ve vás vyvolá něco příjemného. A to John Michael Montgomery vždycky uměl. Tak to je poslední píseň dnešní hodinky country, je všechno, co se mi líbí, ale já se na vás budu samozřejmě těšit i po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje příjemný a klidný pondělní večer.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.

0: knecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

To byl čerstvý sedmdesátník Jarda Samson Lenka, jeho nádherná píseň Trávu. Je 21 hodin 12 minut, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. A víte, co jsem si uvědomil cestou dneska do rádia večer, když jsem se zadíval v autě na displej a tam jsem uviděl datum, že je 24. srpna. A že tedy, pokud to zprávy počítám, tak za 4 měsíce je tady Štědrý den. No, to jsem některý z vás určitě zaskočil. Mám několik kamarádů ve svém okolí, které za to informace děsí v jakémkoliv období v roce, že se blíží Vánoce. Já tedy Vánoce osobně miluju a vždycky říkám, že na Vánocích je nejhezčí to, že se neustále blíží. A tak jsem si říkal, že to je sice trošku bláznivina v srpnu si připomínat Vánoce, ale když to tak vyšlo, tak jsem vybral na úvod jednu vánoční píseň. Nikomu to neřekněte, je to mezi náma. Ale ta písnička naštěstí ty Vánoce s tím to svou aranží ani moc nepřipomíná, takže to bylo takový utajený Vánoce a zpívat bude country duo Brooks and Dunn a ta písnička pochází z jejich vánočního alba a jmenuje se Rockin' Little Christmas. Tak 4 měsíce do Vánoc, no, tak už máte dárky. Představte si, že znám mnoho lidí, kteří už mají dárky třeba od června. Přeji vám hezký poslech.

Here we come a letter number 29 in. What are you going to get for him? I'm a 25 to get 30 now. Five would repeat it if I'm another $40 on the made a 40 now. Five would repeat it if I made a five. Yes, five now. $60 on the will to give me 60 now. Five would repeat it if I'm another. Troufnu si tvrdit, že pokud máte rádi humor, tak jste se zcela jistě museli setkat s vynikající knihou s názvem Saturnin. Tu knihu napsal pan Zdeněk Jirotka, vydal ji v roce 1942. A dá se říct, že je to jeho nejúspěšnější román. Já osobně tuhle tu knihu řadím do první trojce v mé osobní hitparádě knižní. Četl jsem ji mnohokrát. A vždycky mě vyvolá nádhernou náladu, vždycky mě rozesměje. A kritici tedy tvrdí, že pan Jirotka se hodně inspiroval dílem Jerome Klapky Jeroma a také různými povídkami spisovatele Woodhouse, kde vystupuje sluha Jeeves. Ty knihy také mám s Jeevesem a jistá podobnost tam samozřejmě je, to se nedá určitě zastřít, ale důležité je, že Saturnin vznikl. No a Saturnin má dneska takové malé výročí, protože pan Zdeněk Jirotka se v roce 1940 stal díky Janu Drdovi spolupracovníkem tehdejších Lidových novin. No a ve společnosti Trdy a také Jiřího Brdečky a dalších vyprávěli Jirotka historky ze života. No a Drda ho tehdy vyzval, aby do Lidových novin napsal povídku. No a krátká povídka pod názvem Můj sluha Saturnin vyšla v Lidových novinách právě dnes, tedy 24. srpna roku 1940. Zvláštní je, že velkou část románu psal pan Jirotka v koupelně svého pražského bytu, protože v období protektorátu, jak je dobře známo, bylo kvůli náletům nařízeno zatemnění oken a v koupelně okno nebylo, takže toho využil. No a kniha je členěná do 26 kapitol a každá je označena římskou číslicí, za níž následuje krátký odstavec informací o ději dané kapitoly. To mě nesmírně na té knize vždycky bavilo, bylo to něco jiného, zvláštního. No a někdo také spočítal, že kniha má celkem přes 55 600 slov a byla přeložena do angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny, do polštiny, lotyštiny a vietnamštiny dokonce, takže už vidím, jak ve Vietnamu někdo sedí a čte Saturnina. To je, myslím, typicky Saturnin. Z toho by měli všichni velikou radost, kdyby to viděli. Myslím tě pana Brdečku a pana Trdu. No a v roce 2009 tedy nutno podotknout, že román vyhrál čtenářskou anketu Kniha mého srdce a v roce 2018 také cenu Magnesia Litera v kategorii Knihy století podle široké veřejnosti. No a určitě jste všichni také viděli v roce 1994 sfilmovaný čtyřdílný seriál Saturnin, který byl pak také sestříhán i do filmové podoby, tedy celovečerního filmu. Podle mého názoru je to opravdu skvěle natočeno a hlavně skvěle obsazeno, protože tam hrají herci paní Sinková v roli tety Kateřiny, tak pro mě osobně takhle jsem si ji opravdu nějak představoval, když jsem Saturnina načetl, takže všechno tam do sebe dokonale zapadá a mimochodem zvláštní je, že krom samozřejmě tety Kateřiny a doktora Vlacha a slečny Barbory a dědečka a hlavně Milouše s tím šíleným knírem, tam vystupuje také vypravěč, protože v románu byl vypravěč bez jména, ale pro účely filmu ho pojmenovali Jiří Oulický. Ano, to je ten člověk, o kterém Barbora říkala, že tluče nemožně forehand a servíruje jako babička. Vždycky si přitene se na něj vzpomenu. No, ale nebylo to tak zlé, samozřejmě. No a toho Jiřího Oulického ve filmu právě hraje, no samozřejmě kdo jiný než Ondřej Havelka, protože ten tuhle dobu miluje a patří k té době. Všichni ho s touto dobou spojujeme, takže pro mě je naprosto dokonalý výběr pana Oulického jako vypravěče. Tak jsem si říkal, že bychom si tohleto krásné výročí, kdy byl poprvé uveřejněn Saturnin v Lidových novinách v roce 1940, mohli připomenout právě písní Ondřeje Havelky a vybral jsem jednu z nejnovějších nahrávek a je to píseň z desky, kterou naspíval společně se svým přítelem, skvělým operním pěvcem Adamem Plachetkou. Vydali krásné album a je na něm zařazena také překrásná píseň, která zazněla také v dalším nádherném českém filmu. Ta píseň se jmenuje Svítá.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal zvadlé hlavy stromu, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě.

stál jsem u zábradlí mostu, někde v hloubce voda pádí, kolem zhromáždění rádců, jedni radí, jiní svádí, první jistější je zůstat, druzí krásnější je skočit, potom zafoukal můj vítr.

tě stojím, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojím, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

Před 40 lety tuhle tu krásnou píseň vydal na svém LPčku Vítr Babi Daněk. Pojďme se podívat na to, co se stalo ještě dávno předtím, než Babi Daněk vydal tuhle tu skvělou desku. No, co se událo 24. srpna, tak třeba roku 1290 byl před hradbami hradu Hluboká popraven český šlechtic z rodu Vítkovců Záviš z Falkensteina. Roku 1952 zahájila provoz trolejbusová doprava v Opavě. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze schválili novou definici planety, v důsledku čehož bylo Pluto překlasifikován jako trpasličí planeta. No, tedy rozhodně mé generaci a samozřejmě i dalším v tom udělali pěkný čurbes, protože já ještě dneska umím o půlnoci, když mě zbudíte, vyjmenovat všechny planety a prostě to Pluto se mi tam pořád cpe, pořád tam je. Je to tak. Roku 1572 se odehrála nechvalně známá Bartolomějská noc, tedy vraždění Huguenotů ve Francii. V roce 1995 uvedla americká společnost Microsoft na trh nový operační systém Windows 95. No vidíte, uteklo to jako voda a už jsou jedenáctky. No a v roce 2018, právě 24. srpna, se vrah Johna Lennona, Mark David Chapman, již po desáté dožadoval propuštění z vězení. Soud jeho žádost opět zamítl. No, tenhle ten vyšinutý mladík Johna Lennona zavraždil, jak je známo, 8. prosince roku 1980 před domem Dakota v New Yorku, kde tehdy John Lennon bydlel. No a po zločinu zůstal na místě a do příjezdu policie si četl knihu Kdo chytá v žitě, kterou mimochodem uvedl jako zdroj své inspirace. No, za tu vraždu byl samozřejmě odsouzen na doživotí a dodnes je uvězněn ve státní věznici Attica, což je poblíž Buffalo ve státě New York. No a celkem podali 14 žádostí o propuštění, ale všechny byly naštěstí tedy zamítnuty. Ta poslední 14. byla zamítnuta 27. srpna loňského roku a při podávání této žádosti dokonce přiznal, že jeho hlavním motivem pro vraždu Johna Lennona byla touha potom stát se zajímavým a důležitým. No, co k tomu dodat, je zvláštní, že rukou vraha zemřel člověk, který dokázal složit nádhernou oslavnou píseň o životě, jako je tahleta. Vzpomínka na Johna Lennona.

0: Tak tohle byl rok 1967, období, kdy Karel Kahovec byl ještě veliký rocker, ale v zápětí pochopil, že country je ta hudba zaslíbená. Dělám si samozřejmě legraci, protože Karel country hudbu měl vždycky, ale to jeho big beatové období bylo skvělé, zejména tedy Paní v černém, která právě ty dozněla. Tu nahrál společně s Flamengem, legendární kapelou. No, na závěr hodiny zazní už jenom jediná píseň a bude to ta, která se vám nejvíce, vám posluchačům, líbila v Bonanze a zvítězila. Je to písnička Have You Ever Seen The Rain, kterou kdysi v 60. letech napsal a také nahrál John Fogerty, s okolností člověk, o kterém jsem dneska mluvil v úvodní hodince. Country je všechno, co se mi líbí, v souvislosti s písní Blue Moon of Kentucky a jeho skvělou verzí. Tak tuhle tu píseň napsal pro kapelu Creedence Clearwater Revival, ta se později dočkala dalších mnoha úprav a o jednu z nich se postaral relativně nedávno, už je to také víc než 10 let, Rod Stewart, veliká hvězda světového rocku a pop music, který také miluje country, a tuhle tu Fogertyho píseň udělal náramně. No a vy posluchači jste to ocenili. Tak pojďte si ji poslechnout a já se na vás budu těšit po 22. hodině. Petr Kocman vám přeje hezký večer.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

Tak tohle byla písnička z roku 1978 z prvního LPčka Texmenů. Tehdy vlastně to byli Krajánci z Donucení a to LPčko se jmenovalo S pastvím velkoměsta. Mám ho dodnes doma ve svém archivu a už jako malý kluk jsem na něj koukal a udivovala mě ta budova veliká. Oni se fotili před tehdy v uvozovkách mrakodrapem v Praze a vypadalo to velmi světově. Je 22 hodin 11 minut, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Radio, s vámi Petr Kocman, a v téhleté hodině na vás čekají písně třeba od Rangers, bude zpívat také Pavel Dobéš nebo Kenny Rogers, samozřejmě trampská klasika, kapela KTO nebo Ivan Mládek, no bude toho veliká spousta. Teď už je ovšem připraven Pavel Brimmer se svojí písní Cadillac, která dala název i celé kapele, protože Pavel vystupoval s kapelou, která si říkala na konci 80. let Nervové sanatorium. No a potom, když vydal LPčko, na kterém byla píseň Cadillac, tak fanoušci té kapele začali prostě říkat Cadillac. A bylo hotovo. Takže Pavel Brimmer, rok 1992, a já vám přeji hezký večer.

Šandy. Pozdravuj Vaštovky a muziko, ty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si Kšandy, pozdravuj Vaštovky a muziko, ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si Kšandy,

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj.

Dni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střebové, rádo svého chlapce posílá mu na vojnu. Železniční Pražce, vždy tě jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec. Děda mráz si nepřinese ani jeden Pražec, vždy tě jaro. Zapni si kšandy,

0: šandy. Vítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Dneska slaví 79. narozeniny jeden významný spisovatel, a sice brazilský spisovatel Paulo Coelho. On se narodil v brazilské středostavovské rodině katolického vyznání, no a navštěvoval jezuitské gymnázium, které ovšem v 17 letech opustil. No a jeho touhu psát rodiče bohužel tedy moc neschvalovali a celkem třikrát ho dokonce poslali do psychiatrické léčebny. Ano, slyšíte správně, kde se musel podrobit elektrošokové terapii. No a ve 20 letech začal studovat práva, ale školu opustil. No a v 60. letech se přidal ke hnutí hippies, no a dá se říct, že tedy docela koketoval s drogami a dalšími věcmi, včetně různých magií. No a živil se také jako dramatik, novinář nebo televizní scenárista a dokonce také jako písňový textař brazilských zpěváků. V roce 1996 byl dokonce jmenován zvláštním poradcem programu UNESCO pro duchovní zbližování a dialog mezi kulturami. Což si myslím, že v jeho případě je funkce naprosto přesná. Myslím si, že právě on by něco takového měl dělat. Ono v 80. letech vlastně se hodně přiklonil ke katolicismu a vykonal tu slavnou tisícikilometrovou pouť do Santiago de Compostela. No a zážitky z ní zužitkoval právě ve své první úspěšné knize, to je ten Poutník, Mágův deník. A celosvětovou proslulost mu ale pak přineslo pohádkové podobenství Alchymista, vydané v roce 88, které se stalo největším brazilským bestsellerem všech dob. Mimochodem je to kniha, kterou vřele doporučuji, četl jsem ji asi třikrát a pokaždé v ní nacházím nějaké tu menší, tu větší poselství. Je to opravdu, opravdu nádhera. Všechny jeho knihy jsou skvělé. No a ve svých knihách jejich hrdiny jsou samozřejmě převážně lidé hledající nějakou změnu v tom životním stereotypu, nabádá k takovému duchovnímu rozvoji, no a samozřejmě také k zodpovědnému přístupu k životu. Ale krom toho píše také docela hezké fejetony, které jsou zveřejňované v mnoha světových novinách. Mimochodem, v roce 1995 francouzský ministr kultury jmenoval Coelha rytířem řádu umění a literatury a v roce 1999 byl také oceněn prestižní cenou Crystal Award, kterou uděluje Světové ekonomické fórum. No a téhož roku mu také francouzská vláda, aby to nebylo málo, udělila řád čestné legie. Jeho samozřejmě, jak uvádí ve všech různých rozhovorech, tak ovlivnila nesmírně ta pouť do Santiago de Compostela. Já ve svém okolí mám mnoho lidí, kteří podnikli a musím tedy říct, že nastal jistý obrat v jejich životech, takže věřím tomu, že to je pouť velmi očistná. No a v roce 98 také podnikl Coelho velmi úspěšné turné po Asii a Evropě. No a v květnu roku 2000 přijel do Iránu a tam se stal úplně prvním nemuslimským spisovatelem, který tuto zemi oficiálně navštívil, což byl naprostý unikát, ale samozřejmě procestoval také řadu dalších zemí. No a v březnu 2016 zavítal znovu do Prahy, kde se mimo jiné setkal po 34 letech s malířem Ivanem Tomkem, který pro něj nakreslil v roce 1982 ve Zlaté ulici na Pražském hradě portrét jeho ženy. Takže to bylo nesmírně dojemné setkání. Takže doporučuji vám všechny jeho knihy, samozřejmě Poutník, Alchymista, nebo U řeky Piedra jsem usedla a plakala, nebo Pátá hora, Veronika se rozhodla zemřít. To jsou všechno skvělé knihy a je jich veliká spousta, takže doporučuji a myslím si, že každý z vás si v nich něco najde. Abych zůstal stylový, tak samozřejmě i v Brazílii je spousta country hudebníků, nebo hudebníků, kteří se nevěnují třeba úplně čistě country hudbě, ale jsou country hudbou ovlivněni. No a jedním z nich je Michel Telo. A já mám pro vás teďka od něj písničku, kterou posílám i panu Coelhovi k jeho dnešním narozeninám.

0: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jen dozněl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu znudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze touha, prachu mraky, drahý vraky.
0: Už zítra, výhradně

To byly skvělý KTO, dobrý recept. No, taky bych rád dneska zaspomínal na jednoho skvělého hudebníka, velkého rockera, řekl bych jeden z pilířů rockové hudby, pana Kena Hensleyho, který se narodil jako Kenneth William David Hensley, ale celý hudební svět ho znal jako Kena Hensleyho. On byl nejenom skvělý zpěvák, ale také vynikající hráč na klávesové nástroje. Měl takovou specializaci na hamondky, tedy spisovně jsou to hamondovy varhany, ale hudebníci samozřejmě vědí, že když se řekne hamondky, tak prostě jsou to hamondky, varhany se moc nepoužívá, ale byl také výborný kytarista a také skladatel a producent a vy ho samozřejmě asi znáte nejvíc jako člena britské rockové kapely Uriah Heep, což bylo v 70. letech. No a on se podílel na většině těch slavných skladeb a těch hitech, jako třeba Look at Yourself nebo Lady in Black samozřejmě, Easy Living, Stealing, Free Me. Mimochodem byl také členem slavné jižanské kapely Blackfoot, to bylo v letech 82 až 85, kde samozřejmě zpíval, ale hrál také na klávesy a na slide kytaru, což je skutečnost, která mnohdy uniká milovníkům jižanské muziky, protože kapela Blackfoot je jedna z takových těch nejznámějších jižanských part, vedle samozřejmě Lynyrd Skynyrd a dalších. A v Blackfoot mimochodem hraje Ricky Medlock taky, který hraje už mnoho let v sestavě právě Lynyrd Skynyrd. No a mezi jeho přátelé patřil také Mick Taylor, protože s Mick Taylorem Ken Hensley v roce 65 založili kapelu, která se říká The Guts, bohové. No a Mick Taylor byl znám nejenom jako pozdější člen kapely Johna Mayala, ale hlavně jako člen kapely Rolling Stones. Takže s takovými hudebníky spolupracoval Ken Hensley, ale samozřejmě i s mnohými dalšími, protože v té kapele byl třeba také Greg Lake na basu, který později byl v kapele King Crimson nebo Emerson, Lake and Palmer. Takže opravdu muzikanti par excellence. Já bych na Kena Hensleyho, který nás bohužel opustil v roce 2020 ve věku 75 let, teď rád vzpomenul písní, která, a je to zvláštní, přestože je vnímán jako jeden z největších rockerů své doby, tak na svá solová alba natočil také jednu krásnou countryovku, protože i on patří mezi milovníky country hudby a vždycky patřil, takže poslechněte si teď v premiéře na Country Rádiu, jak jeden z velkých rockerů dokáže složit a nahrát nádhernou country píseň, samozřejmě i s nezbytnou pedal steel kytarou. Takže zpívá a hraje Ken Hensley, The Last Time.

0: To byl jeden z největších světových jazzových standardů Pennies from Heaven, takto v nádherném podání a s českým textem Karla Plíhala, Peníze z nebe, respektive v podání Karla Plíhala, ale ten český text je od pana Kainara. Tak nejenom Ken Hensley a Paulo Coelho slaví dneska narozeniny, ale třeba také Ladislav Smoček, vynikající spisovatel, dramatik a divadelní režisér, ten se narodil právě 24. srpna roku 1932. V roce 1947 se narodil také rozhlasový a televizní hlasatel, ale také scenárista Jan Rosák. V roce 1974 herec a hudebník Jakub Werenberg, parťák Aleše Hámy, všichni ho jistě dobře znáte. V roce 1881 se narodil Vincenzo Lancia, italský automobilový závodník. V roce 1948 francouzský skladatel, ale takový, řekl bych, čelní představitel elektronické hudby, pan Jean-Michel Jarre, vynikající hudebník. No a v roce 1951 se narodil také skvělý muzikant, slovenský kytarista, zpěvák a skladatel, pan Ján Baláš. No, Jána Baláže znáte samozřejmě především jako člena slavné kapely Elán. A já jsem u této příležitosti vybral ze svého archivu jednu píseň od Elánu, kterou asi budete znát, je velmi známá. Eláni vždycky hrávali na koncertech, ale já mám pro vás takovou, řekl bych, téměř až country úpravu, protože Eláni jednou nahráli také akusticky, takzvaně unplugged, jak se ve světě říká. No a tu písničku samozřejmě zpívá dnešní oslavenec Ján Baláš a jmenuje se Ulica. Tak vám přeji hezký poslech, no a samozřejmě se na vás budu těšit opět po 23. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Klidný, stále ještě prázdninový večer vám přeje Petr Kocman.
1: Ahojte!

0: 23 hodin, téměř 11 minut posloucháte pondělní noční vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. No, myslím si, že tedy bez ohledu na ta úmorná vedra a s nimi spojené sucho, faktem zůstává, že tradiční hub v naší přírodě rok od roku nějak ubývá. Ale čtveřice vyhlášených mykologů se proto zaměřila na neprávem opomíjené rysce. A slovem i obrazem představují 60 běžných druhů a 20 vzácnějších. No a v bohatě ilustrované publikaci Rysce v lese, v kuchyni a s léčivými účinky si autoři dali záležet hlavně na praktickém využití, tedy kde rostou, jak je poznáte, které prospívají zdraví a co všechno můžete s nadílkou v košíku udělat. Do přílohy zařadili osvědčené recepty od předkrmů přes polévky, také samozřejmě hlavní jídla nebo koláče až po různé chuťovky. Kravička, mlíkařka nebo syrůvka, tak to jsou přezdívky vynikající jedlé houby z rodu rysů. No a já se ptám vás, milí posluchači, víte, o kterou houbu jde konkrétně? Kdybyste to věděli, tak samozřejmě můžete zavolat do studia mě tady na telefon, který je 210 323 333, ještě jednou 210 323 333 a můžete tuhletu krásnou knihu o ryscích vyhrát. Ovšem, když se dovoláte jako první se správnou odpovědí, takže já se ptám, pod lidovými názvy kravička, mlíkařka nebo syrůvka se skrývá za A ryzec syrovinka, za B ryzec lososový nebo za C ryzec libovolný. Můžete volat právě teď.
1: My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out in Perrinville, barracks number 8. I've always done an honest job, honest as I could. Got a brother named Frankie. Frankie ain't no good. Ever since we were young kids, it's been the same come down. I'd get a call on the short way, Frankie's in trouble downtown. Well, if it was any other man,

správnou odpovědí. Ovšem ta mezi tím, co jsme čekali, až dozní píseň, tak je někde asi na špatném signálu, takže se odpojila. Tak aby to bylo tedy fair, aby vám to sdělila sama tu správnou odpověď, tak pustíme si píseň a já se Evě zkusím ještě jednou dovolat, nebo ona mě tedy nejlépe. Tak jdeme na to, dáme si Pavlínu Jíšovou a Víkend růže v závějích.

Tak přátelé, dal jsem šanci posluchačce Evě, která volala, ale to spojení není kvalitní. Já vám to dám schválně poslechnout, abyste věřili, jestli to zarachotí. Posluchačku Evu mám právě teď na drátě, ale neslyším tam nic, ztrácí se signál, patrně se dostala do nějakého špatného signálu. Teď už tam ani nic nerachotí, ale aby to bylo férové, tak ona opravdu volala jako první. Evo, kdybyste nás slyšela, měla možnost třeba zavolat ještě z jiného telefonu, klidně to udělejte. Teď jsem vás zaslechl. Ne, tak už to zase zmizelo. Tak prosím vás, tak otázka zněla. Pod lidovými názvy kravička, mlíkařka, syrůvka se skrývá. Byly možnosti za A. ryzec syrovinka, za B. ryzec lososový, nebo za C. ryzec libovoný. No a posluchačka Eva správně odpověděla, musím to říct za ní, protože není tedy slyšet, odpověděla, že to je správně ryzec syrovinka. Tak já nevím, jestli slyší v tuto chvíli, ale posílá mi potlesk. A věděla to proto, že jak mi stačila ještě říct, když jsme se slyšeli, takže je houbařka a houby zná, takže proto to okamžitě věděla. Tak je to, ano, ryzec syrovinka, jenom doplním, že jak název syrovinka napovídá, tak tento ryzec je jedlý i za syrova, ovšem lepší je ale opečený na přímém ohni nebo na másle na pánvi. Takže posluchačce Evě gratuluji. A snad se to příště podaří lépe, to spojení, a posílám ještě jednu krásnou písničku od Mirka Hoffmana a Greenhornu. Je to skladba z roku 1971 z LPčka Greenhorn 71 a je to skladba Boba Dylana, kterou krásně otextoval Mirek Hoffman.

modlitbou pláč svůj provází.

0: se oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát,

0: Celý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Tak jsem si zase vzpomněl na jedno krásné povídání z knihy Marka Ebena Myšlenky za volantem, které si napsal o prázdninách roku 2015. Tak mi tuhle zase někdo opískoval auto. Ne, že by to byla nějaká fatální škoda, ale byl to prostě škrábanec. Byl jsem z toho otrávený a moje žena se ptala, co je. Tak jsem jí předvedl tu škodu a ona to přišla mávnutím ruky a velmi se podivovala, že to chci dát opravit. A já jsem si zase uvědomil, jak rozdílný je ten ženský a mužský přístup k autům. Zatímco žena má k vozu málo kdy osobní vztah, bere ho prostě jako prostředek přepravy, pro muže je vůz součástí jeho osobnosti. Jezdit s poškrábaným autem je skoro jako chodit s flekem na kalhotách. Je to určitý druh ostudy. Zajímavé je, že jiný muž se téměř vždy s jistou škodolibostí zeptá. Co si dělal? Zatímco žena nějaký škrábanec nevnímá. Její zájem se zcela soustředí na řidiče. Bude-li mít špínu za nehty, všimne si hned, ale promáčklý blatník ji ku podivu nevadí. Nepamatuji si, že by se mě nikdy nějaká žena zeptala, jakým vozem jezdím. Není to nic, co by jí zajímalo. Stačí, když je vůz nový a čistý. Zatímco muži ti zkoumají značku a typ, výkon a spotřebu, vůz je pro ně čímsi sexuálním a často se taky na silnici tak chovají. Žena nikdy nezávodí. Za 40 let, co řídím, jsem se nikdy nepotkal se ženou, co by měla snahu předvádět na silnici, kdo je rychlejší. Chce bezpečně dojet na místo určení, protože pro ní začíná boj až ve chvíli, kdy vystoupí z auta. Možná je ten ženský přístup ke škrábancům na nárazníku správný. Možná fakt o nic nejde. Ale přiznám se, že jsem to dal opravit už druhý den. Tak to byl Marek Eben. No musím se pod to podepsat, prostě my muži jsme v tomto ohledu divní. Ne, že bych se řadil mezi ty, kteří rádi závodí, to rozhodně ne, dokonce ani nemám rád rychlou jízdu, no ale u mnohých to tak zkrátka je. A víte co, dáme si jednu tématickou píseň. Je to Ivo Jahelka a jeho velmi proslulá balada o nehodě automobilu Tatra.
1: Blízko u Senice malá je vesnice.

Nebudu tajit vám, že došlo k neštěstí, nabízím vám jenom k posouzení historku jednoho odsouzení.

Právě jsem do smyku přivedl, najela kola na obrubník zpevněný, právě v těch místech, kde plůtek byl dřevěný, a za ním zahrada naší.

prostoru, babičky zahradu odpředu dozadu souvisle pokryly obrázek z hororu a pár jich uvízlo i v korunách jabloní. Tom babka nábožná z okna se nakloní, klouby i rysy ji rázem stuhly,

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

No, kéž by měl František Nedvěd pravdu. To léto jako přijelo, ale bohužel už pomalinku odjíždí. Já také odjíždí dnešní vysílání moje večerní, protože se dívám na hodiny, je 23 hodin a 46 minut. Já se s vámi tedy pro dnešní večer loučím, budu se na vás těšit opět zítra od 20 hodin. Užijte si zítřejší den, ani nevím, jak má být, ale mám pocit, že to má být bez deště, takže můžete vyrazit někam třeba na výlet a opravdu si užít poslední záchvěvy prázdnin, protože pak to začíná, školní rok. Vy, kteří máte děti, tak jistě tušíte, o čem mluvím. Už dneska jsem řešil nějaké časy kroužků a podobně, takže už to zase všechno začíná. V každém případě budu doufat, že budete poslouchat Country Radio, dnem i nocí pro vás vysíláme neustále. A na dobrou noc mám pro vás ještě jedno krásné takové, no řekněme moudro, které kdysi pronesl král komiků Vlasta Burian a řekl, šach je dobrý ve dne a dáma v noci. Mějte se moc hezky a budu se na vás těšit opět zítra ve večerní vysílání. Petr Kocman vám přeje dobrou noc.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Dnes to bude Leanne Rimes. Pořadem vás provede Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády. Minule ještě první Jason Aldean, Don't Tell On Me. A je tu místo čtvrté. Na něm je minule druhý Bailey Zimmerman, She Whistled Radio.

Doznělo místo třetí, Liu Combs, Be By You. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Na obou se podílí Morgan Wallen, druhé má společně s Ellou Langley a songem I Can Love You Anymore a na prvním je sám s písní Don't We. Morgan Wallen se narodil v roce 1993 v Tennessee. Debutové album vydal v roce 2018, další pak v roce 2021. Zatím poslední je kompilace z roku 2025. I on se několikrát dostal do křížku se zákonem. Naposledy poté, co se v baru pokusil hodit židli po zpěvákovi na pódiu a trefil dva policisty. I přesto je držitelem několika cen ACM a také jako jediný umělec měl hned dvě alba celých 100 týdnů na čele albové hitparády.

To bylo aktuální první místo americké country hit parády. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1978 byl song Do You Know You Are My Sunshine v podání Statler Brothers. Willie Nelson měl hit Georgia On My Mind a do třetice z roku 1978 jsem vybral vítěznou píseň z podzimu toho roku. Natočila ji Dolly Parton a jmenovala se Heartbreaker.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Leanne Rimes. V roce 1996 se Leanne Rimes vynořila jakoby odnikud a okamžitě upoutala na sebe pozornost celých Spojených států, když naspívala píseň Blue. Nejen tím, že její silný a plný hlas tolik připomínal Patsy Cline, ale také tím, že jí bylo teprve 13 let. Podobně jako Tanya Tucker nebo Brenda Lee, i kariéra Leanne Rimes začala bleskově hned prvním singlem, natočeným ještě v dětském věku.

Úspěch písně Blue nebyl náhodný. Po několika pěveckých soutěžích si 11-leté Lien všiml DJ a skladatel Bill Mack, který kdysi v historii písničku Blue napsal pro Patsy Cline. Ta ale zemřela dřív, než ji stihla natočit. Rozhodl se talent Lien kultivovat a dvouletá práce přinesla už zmíněný úspěch. Bill Mack zamýšlel Lien směřovat spíše do středního proudu. Podobnost Patsy Cline však byla silnější.

Leanne Rimes se narodila 28. srpna 1982 v texaském Garlandu a zpívat začala již jako dítě. S chutí se účastnila pěveckých soutěží a jak již bylo uvedeno, vyplatilo se jí to. V 11 letech vydala dokonce své první demoalbum u malé místní firmy. Ani to nebylo úplným propadákem, byť úspěch mělo zejména v okolí zpěvačky na rodiště. Po písni Blue měla Leanne v roce 1995 na stovku koncertů a televizních vystoupení po celém Texasu a její popularita hranice země rychle překročila. Podepsala také kontrakt s firmou Curb a ta znovu vydala single Blue s poznámkou, že to je hlas, na který skladba 30 let čekala. Píseň před Leanne i po ní naspívalo několik zpěváků, ale pozornost neupoutala. Stejnojmenné album pak vyšlo v roce 1996 v létě. Debutovalo na třetím místě Country Top 40 a prodalo se o 123 000 výlisků během prvního týdne po vydání.

Leon Rimes pochopitelně začala sbírat i ceny. V roce 1996 byla nominována na cenu Horizon pro objev roku i na cenu za nejlepší ženský vokál a stala se nejmladší zpěvačkou, která tuto nominaci dostala. Další alba následovala v roce 97 i 98. V roce 2001 si odskočila k popu, ale album z roku 2005 už bylo zase plně countryové.

Dnešní vydání Country Timeu připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal a smontoval Kuba Jiroušek. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin, anebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

Marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokážeš.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války srdečních nepovědomí.

Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižkaperku zrovna jako v Jartále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají daný, pane inspektor, že na country rádiu.

Složí-li člověk maturitu, zařadí se ráze mezi vážené občany a čekají ho různé výhody, kterých analfabet nikdy nepozná. Maturant bez obtíží čte, lze ho jen těžko ošidit při placení v lokále, nehledě k tomu, že umí i psát, a tak může v případě potřeby informovat své rodiče, že čekají vnouče. Přitom ovšem je třeba říci, že na samotném maturitním vysvědčení ani tolik nezáleží. Tato listina se stejně brzy ohmatá, nehledě k tomu, že správně rozlitá hutná omáčka hravě překryje známky, které pokládáme za nespravedlivé. Všichni ti, kdož složili zkoušku dospělosti, mi dosvědčí, že ze všech maturitních formalit je nejdůležitější večírek, který je pravým vyvrcholením studijních let. Člověk brzy zapomene na trapné chvíle před zkušební komisí a ironické poznámky profesorů, ale co mu utkví v paměti, je právě večírek na rozloučenou, pořádan spola ilegálně, zpravidla ve vinárně nevalné pověsti. Náš dýchánek ve vinném sklípku u Šišky měl zpočátku důstojný průběh. Dostavil se i náš třídní profesor Pavel Bakoun. Nutno konstatovat, že se choval úplně jinak než za katedrou. Záhy si povolil kravatu, rošněroval boty a nevyhýbal se tanci ani vínu. Bylo zkrátka vidět, že i on si po maturitách odechl. A právem, neboť jsme nebyli zrovna třídou géniů. Při našich znalostech mohl jen málo kdo počítat se studiem na vysoké škole a většina bude ráda, když se uchytí alespoň u dráhy. Spoléhá je na nevlastního otce spolužáka Fouska, který jezdil po peroně s Ještěrkou a slíbil všem protekci. Po 9. hodině došlo u Šišky k prvnímu trapnému incidentu. Naši večeři, to jest kotlet, zanesl číšník omylem do vedlejšího salonku, kde ten večer hnízdil klub přátel ptactva a my dostali jejich menu krupičnou kaši. Kdybychom předtím nepili nalačno, snad by se všechno urovnalo. Takhle jsme se ale cítili krutě ošizeni a přivítali proto větu třídního rebela Růžičky, který prohlásil: tak takový, přátelé, mám rád. Ptáky krměj a mě sežerou kotlet. Vínem zmožený Bakoun se ho snažil uchlácholit mumláním. Do lavice, zpátky do lavice, Růžičko. Dopiš větu, ještě nezvonilo. Ale to už jsme všichni spěchali pro svůj kotlet. Odpor přátel ptactva byl však nečekaně tuhý, zvláště když mnozí poznali v Růžičkovi lumpa, který často střílí ve stromovce pod rozdech a po nich. Po půl hodině se projevilo, že nepřátel bylo přeci jenom víc. Ustoupili jsme do svého salonku a zavřeli rychle dveře, do kterých předseda spolku ještě dlouho zlobně kloval. A tak jsme na večírku nevečeřeli. Kotlet jsme prohráli a kaši stačil Bakoun během bitky spořádat. Asi také hojně zapíjel vínem, neboť k sobě náhle přitáhl vrchního číšníka a domlouval mu: Melichárku, melichárku, řekni mi jedno, proč si mě ty 4 roky tolik zlobil? Nervózní vrchní se snažil našemu třídnímu vytrhnout, ale Bakoun ho držel pevně. Svěř se mi, melichárku, pokračoval spiklenecky. Proč si nás všechny vodil za nos? Pak se třídní obrátil k nám, zatímco číšník grudl: koukněte se všichni na melichárka. Do školy chodil jako trhan a teď na večírku má takový krásný šaty. Řeknu ti, melichárku, ty by ti mohl závidět leckerej číšník. Až do té chvíle měl vrchní pro Bakounův omyl pochopení a dokonce byl ochoten připít si s ním natýkání. Ale když mu náš třídní zničil vínem frak a snažil se nehodu urovnat slovy: to nic, melichárku, to nic, budeš zase nosit ty svý špinavý pumpky. Došla vrchnímu trpělivost a vyhodil učitele ze salonku. Bakoun, který však nemínil jít ještě domů, se rychle vetřel do přízně milovníků ptactva, namluvivým, že umí létat, což ostatně sami před chvílí viděli. A tak pil náš učitel dále v salonku ptakomilců. Po Bakounovi odchodu ztratili zábrany i ti největší šplhouni. Jedničkář Mícha, který byl vždy vzorem slušného chování a jehož nejvulgárnějším výrazem bylo úsloví "dimi k šípku",
Připíjel personálu vinárny vodou z květin a dožadoval se příchodu nájemných děvčat. Také ostatní premianti zapomněli na dobré mravy. Maminčin mazlíček knížátko dal k lepšímu píseň Za tou naší garáží Anča nám nedoráží a uznávaná recitátorka školy Rybínová psala na zeď Šrámkovi verše o lásce palcem od nohy namočeným v šampaňské. Všichni se zkrátka bavili nenuceně, využívajíce nepřítomnosti učitele i rodičů. Jediný, kdo se příliš neveselil, byl rebel Růžička. Seděl tiše v koutku, obočí svraštěno hlubokým přemýšlením. Zabrání do víru zábavy jsme si ani nepovšimli, že se Růžička pojednou z podniku vytratil. Veselí už totiž začínalo být velmi hlučné a společnost se rozdrobila na skupinky. Pouze samotář Pecha stál za pijánem a jako vždy si čtyřmi prsty čistil nos. Také v salonku přátel ptactva se vědecké sezení měnilo v boha pustý mejdan. Je to trapné říkat, ale zasloužil se o to hlavně náš Bakoun, který zprvu seriózní rozpravu o ptáku Nohovi stočil obratně na diskusi o nohách přítomných dam a s organizační schopností jemu vlastní uspořádal jejich přehlídku. Vítězkou se stala podle očekávání žena předsedy, jejíž nohy se nejvíce podobaly ptačím. Premiér spolku, nadšen manželčiným úspěchem, děkoval Bakounovi, že drží zábavu a v záchvatu velkodušnosti navrhl, aby učitel přivedl ty svý maturanty. Během několika minut byla probourána skleněná stěna mezi salonky a obě společnosti splynuly v jeden družný celek. Nikomu už ani nenapadlo vzpomínat na omyl s večeří. Byla to šťastná symbióza. Členům spolku se líbily naše spolužačky a my, studenti, jsme pak připomněli jejich ženám kouzlo a poezii mládí. Před 17:00 raní si předseda zjednal ticho. Půjdeme domů, prohlásil. V tuto dobu se ptactvo v korunách stromů probouzí a nejkrásněji zpívá. Zatleskali jsme mu a vyšli před vinárnu. Místo slibovaného koncertu nás však čekala Růžičkova pomsta. Na chodníku před podnikem leželo dobrých 30 čerstvě sestřelených vrabců, pečlivě srovnaných do jediné strohé věty. To máte za kotlet.

Včera někdo střílel u kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal žárlý prospektor od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.